Vysíláme první květnové zálety, posloucháte Český rozhlas. Dobré dopoledne. Dneska budeme podobně jako minulý týden hodně cestovat a kromě jiného taky do Nepálu. Vzpomínat budeme na rok 2015, kdy tuhle vnitrozemskou zemi ve středním Himaláji postihlo silné zemětřesení. Mým hostem bude muž, který ho přežil ve výšce 2,5 tisíce metrů nad zemí a jen 5 kilometrů od epicentra, inženýr Ivo Zídek. Původním povoláním ekonom začal cestovat a do Nepálu se poprvé vydal, až když mu bylo 63 let. A je pro něj místem, kam se bude vždycky vracet.

0: Inženýr Ivo Zídek žije v Budislavě, malé rozlehlé obci, kde se nachází hned několik pískovcových útvarů, které navazují na Toulovcovy a městské maštale. Dřív procestoval celé Česko a když se otevřely hranice, vyrazil do Alp, Spojených států i Austrálie. A dneska je se mnou v Záletech. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Když dovolíte, začala bych právě v té Budislavi. Tohle místo v poslední době hodně láká turisty. Turisté se u vás cítí dobře, ale jak se tam žije místním?
1: Já jsem původně z Hradce Králové, na Budislavi žiju 13 let a žiju tam proto, že tam je, dá se říci, téměř panenská příroda. Jsou tam lesy neponičené žádnými exhalacemi. Je tam prostě velmi příjemné, řekl bych, životní prostředí.
0: Ještě než se otevřely hranice, hodně jste cestoval po Česku. Které místo jste si v Česku oblíbil? Kromě teda už zmiňované Budislavy.
1: Jako horolezec, který začal líst od 16 let, jsem si oblíbil všechna skalní města v České republice. Od Bořeně po Adržbach, Broumovské stěny, veškerá naše pískovcová skalní města. A řekla jste správně, v Československu. Takže mým druhým domovem, dá se říct, byly Vysoké Tatry, kde jsem v období prázdnin dělal i průvodce, takže to bylo tam, kde jsem ten svůj horolezecký život začínal.
0: A když se tedy řeknou Vysoké Tatry, jaké místo tam máte nejraději a kam jste nejraději chodil?
1: Vysoké Tatry jsou krásné všude, ale nejvíce jsem obdivoval a miloval a dodnes tam jezdím Zlomiskovou dolinu u Popradského plesa, kde ta dolina samozřejmě není turisticky navštěvovaná, protože je uzavřená, ale jako horolezci jsme samozřejmě mohli do této oblasti chodit, takže tam je moje srdce.
0: Tam je několik bivaků, kde se dá vlastně i přespat, protože kameny jsou poskládány, takže tam horolezci vlastně teoreticky můžou nocovat. Nevím, jak je to s povolením v takovém případě, protože samozřejmě přístup na ty stěny, které jsou tam po okolí a jsou mimochodem úžasné, tak horolezci logicky mají. S tím bivakováním to není asi tak úplně jednoduché, zvlášť v stávající době, ale doba, třeba kdy jste tam jezdil, byla daleko divočejší a možná i k horolezcům tolerantnější.
1: No, to jako musím říct, že určitě ano. Dokonce loni v Tatrách ve Zlomiskové dolině jsme měli nepříjemnost s ochránci Tatranského národního parku, který na nás chtěli nejenom horolezecké průkazy, ale i ukázat vybavení, horolezecká lana a podobně, aby jsme opravdu teda prokázali, že jsme horolezci, který jdou do stěn. Takže to dříve rozhodně nebylo. A vy jste tady otevřela tu otázku bivaků, ty bivaky tam samozřejmě jsou dodnes, byl jsem se na ně podívat, my jsme tam tehdy přespávali úplně normálně.
0: Společně dneska projdeme jak Alpy, tak Spojené státy Austrálie, ale ještě předtím předpokládám, že vás vždycky víc těšil ten aktivní odpočinek, tak jak vás poslouchám. Nedokážu si představit, že byste trávil dovolenou někde u moře. No, nebo jenom chvíli.
1: To já opravdu neumím. Rodiče mě od malička v podstatě tahali do hor. Já si pamatuju svůj první výstup s tatínkem, kdy mi bylo 6 let a šli jsme na špičák Bernarditský, což je podhůří Krkonoš v Raní hory. A od té doby já prostě ty hory miluju a jako moře. Jediný, co mě musím přiznat, zaujalo, byl Australský oceán. To teda je něco.
0: O nich klidně můžeme i v dnešních Záletech mluvit. Cestovatel inženýr Ivo Zídek je hostem mých dnešních záletů.

0: Ivo Zídek bez pochyby patří k lidem, které potěšilo otevření hranic, myslím cestovatelské otevření hranic po roce 1989. Vzpomenete si, Ivo, kam vedla vaše první zahraniční cesta?
1: No, to je velmi jednoduchý, ta vedla na Dachstein v Taurech.
0: To je krásné místo, přiznám se, že to je kopec, který stojí za to, ať už se na něj vydáte z jakékoliv strany. Podle čeho jste si vybíral své další cíle? Zatím se bavíme hlavně o horách a myslím si, aspoň tak, jak jsem vás za těch pár minut našeho povídání poznala, že u hor ještě zůstaneme.
1: To jsem rád. Já jsem si ty cíle vybíral podle toho, co jsem se dočetl, protože pro mě bylo mimo hranice snů prostě se dostat někdy do Alp v té době z reálného socialismu. Ale ty knížky jsem přečetl, takže věděl jsem, že existuje Matterhorn, že existuje Eiger, že prostě existují Dolomity a to mě táhlo teda nejvíc ne snad ohledně výšky, ale ohledně toho, co jsem si o tom přečetl, tím jsem se řídil při výběru těch hor.
0: Takže společným jmenovatelem byly vlastně vrcholy, známé alpské vrcholy.
1: Známé alpské vrcholy, ale nikdy jsem nevylezl žádnou horolezeckou na Matterhorn, ale chtěl jsem se na něj podívat a pak mě uchvátili, absolutně mě uchvátili Dolomity a Ferraty, to teda jako... To bylo moje.
0: Vidíte, budíš Ferraty je dalším tématem našeho povídání, zvlášť ty dolomické jsou hodně proslavené, některé i hodně náročné. Kdybyste měl zazpomínat na nějakou cestu, na nějaký výstup, který opravdu stál za to a který jste si užil?
1: Pro mě byl fantastický zážitek cesta na Monte Piano, to byla jenom částečná Ferrata, ale Monte Piano je kopec, na kterém se odehrávala první světová válka. A já jsem tam zažil neskutečnou věc, kdy jsem vylezl na kopec a tam byly příkopy po té první světové válce a kvetly v nich květiny. A všude kolem bylo zeleno, ale v těch příkopech kvetly květiny. A já jsem si vzpomněl, řekni, kde ty kytky jsou, na známou písničku. A byl jsem tím velmi, velmi dojatý. Bylo to velmi srdcové.
0: A když už mluvíme o Ferratách, já jsem se osobně oblíbila hodně Jižní Tyrolsko v tomto smyslu. A vzpomínám a moc ráda mám oblast kolem Ortleru. Nevím, jestli jste to místo někde navštívil, ale
1: ne.
0: Je to určitě taky jedno z míst, které stojí za návštěvu, pokud se třeba do Alp v létě vydáte. Vidíte, tak to jsme se zastavili u Alp. Já jsem chtěla mluvit ještě o vašich cestách do Spojených států a taky do Austrálie. Tak proč ne? Třeba hned po písničce. S Ivo Zídkem si povídám teď o cestování.

0: český tramp jsem měl sen o Severní Americe. Měl jsem přečteno o krásách západního pobřeží a národních parků na západním pobřeží. Takže to byl takový vysněný cíl, který jsem si splnil v roce 1996 se třemi kamarády. Jsme se na nějakým čundru po Vysočině dohodli, že by to bylo dobrý zkusit, a naplánovali jsme teda trek z Los Angeles nahoru do Seattlu.
1: Cestoval jste s kytarou, tak jako vždycky?
0: Bez kytary já neudělám krok.
1: Takže jste si ji vezli sebou nejenom do Spojených států, ale třeba taky do Austrálie.
0: Určitě všude vozím svoji kytaru. Takhle ještě, když jedu na trek vyloženě vysokohorského typu, tak mám kytaru speciální dvoukilovou, protože tam rozhoduje každý, kde se deká, jak asi víte, ale jinak vozím svoji zamilovanou 12 strunku.
1: Zdá se mi, Ivo, že ta první cesta do Nepálu vám tak očarovala, že už jste vlastně neměl jinou možnost, než se tam pořád vracet, ale pojďme ještě před tu první cestu. Kde se vzal vlastně vůbec ten první nápad, že vyrazíte právě do Nepálu?
0: Když jsem přišel na vysokou školu ekonomickou, tak jsem byl umístěn do kolejí, kde se mnou byl chlapec z Moravské Výsky. A já jsem chodil jíst do Šárky a on říkal, já bych to zkusil, tak jsem ho sebou vzal. A naše přátelství a kamarádství teda dosáhlo nejvyššího stupně. Všude jsme jezdili spolu lyžovat do hor. No pak se naše cesty nějak rozdělily, on zůstal v Praze, já v Hradci Královým, ale samozřejmě do těch Dolomitů jsme jezdili společně na dovolený. A ten za mnou přišel prostě v těch mých 63 a říkal, Ivoši, pojď do Nepálu, pojď do Himalájů. Já se přiznám, že do té doby jsem nikdy o tom ani nesnil, jako jo, jak jsem si snil o všem možném, tak teda tohle mě nenapadlo. No ale slovo dalo slovo a jeli jsme.
1: Měl jste nějaké představy o tom, co vás tam čeká? Jak se potom moc lišila ta realita, která skutečně přišla při té vaší první cestě od těch představ, které jste měl nastudované, předpokládám, z knížek přečtené v průvodcích?
0: Přestože jsem horama odkojený, tak teda Nepál, Himaláje je absolutně něco úplně jiného, co je mimo, jako mimo představy. Z hlediska rozlehlosti, z hlediska krásy té přírody, z hlediska výšek, mohutnosti, celého života v Himalájích, to je prostě absolutně všechno jiné. Jako jak já říkám, když přijdu do Austrálie, tak to je úplně něco jiného, než jsem doposud viděl. A to samý patří říct o horách Himaláj. Já jsem byl dvakrát kolem Annapurny, byl jsem Manáslu, kde bylo to zemětřesení, byl jsem Everest trek, byl jsem Langtang a teďka na podzim jedu na Cumvolí, což je taková nenápadná oblast poblíž Manáslu, ale která byla dlouho zavřená a má to ještě víc středověký charakter údajně než ostatní části Himaláje, takže tam je můj další cíl. A pokud ještě můžu mluvit o dalším cíli a myslím, že posledním, tak je to oblast Kančenčengy, která je trochu stranou, ale kde jsou rododendronové pralesy údajně nejkrásnější v celé Himaláji a ty bych chtěl teda vidět v plném květu.
1: Ivo Zídek je se mnou dneska v záletech.

0: vozítkem si povídáme dnes o Nepálu a pojďme teď tedy k roku 2015, bylo to 25. dubna v 11 hodin a 56 minut místního času, kdy zemi postihlo nejničivější zemětřesení za 80 let. Otřesy tehdy dosáhly 7,8 stupně, vyžádaly si víc než 8 tisíc mrtvých a tisíce zraněných. Zničeno bylo 500 000 domů a 100 tisíce domů byly poškozeny. A taková jsou fakta. Vy jste byl v ten okamžik jen 5 kilometrů od epicentra. To se asi nedá vymazat z paměti.
1: Je to zážitek, jestli se tomu dá říct zážitek, já nevím, je to poznání, které se vymýká absolutně všemu, co jsem do té doby jako zažil. Já si dovedu představit strach třeba z letu letadlem, jako jo, dovedu si představit strach z divoké vody, ale když na vás skočí něco, co vůbec neočekáváte, co absolutně vůbec neočekáváte, tak pak je to teda těžký zážitek a je to velké překvapení.
0: Jak jste vlastně ten prvotní otřes vnímal? Úplně hned jste si dokázal uvědomit, že se jedná o zemětřesení?
1: Vůbec ne. My jsme seděli u kávy v takové té himalajské lodži a bylo poledne, že jo, byl klid a najednou jsme uslyšeli dunění a to člověk jako si říkal, no co to je? Tak jsme se na sebe podívali a furt jsme ještě nechápali, co se děje. Ani místní, který tam s náma tak se zastavili a koukali, nevěděli, co se děje. No a pak to přišlo. Pak se po tom dunění začala houpat zem. Prakticky všechno, co bylo kolem nás, židle popadalo. Pamatuju, že měli tam nějaké vázy, to prostě všechno popadalo. Teď ta země, jako kdybyste byla na pramičce, začala se houpat, prostě jako když ji rozhoupete, opravdu půlmetrový výkyvy, řekl bych. A teď ale hlavně ze všech stran se začaly valit kamení. My jsme byli v podstatě v nějakém údolí nad řekou, po obou stranách svahy a po těch se začaly valit kamení a hrozný rachot, to už jsme cítili.
0: Po tom prvním otřesu přišel i další, po 20 minutách, tak jak
1: jasně,
0: to bývá.
1: No. My jsme se rozprchli, byli jsme tři. Každý utíkal někam jinam, to si pamatuju.
0: Intuitivně,
1: prostě u nás byla ta lodže, ta chata, tak ta byla vysoká asi, já nevím, přízemní, ale viděl jsem, že ty stěny se chvějou, takže jsem od toho utíkal. A ty se nevěděl, jestli nepřiletějí ty šutry ze zhora. A tam byla taková kamenná zítka, to si pamatuju jak dneska, taková lavička, tak tam jsem si lehnul a schoval jsem se a čekal jsem, co se stane. A ono to za chvíli, řekněme třeba minutu, dvě, ono se těžko jako časově to přestane. Ale já jsem měl vyčteno, že při těchto otřesech po půl hodině přichází druhej. Takže jsem se sebral a utíkal jsem na takový políčko, v podstatě vodorovný, kde jsem čekal, co bude dál, jako, a ještě musím říct, že jako, když jsem utíkal, tak tam byla cesta, ta byla úplně roztrhaná, to, ta země se otevřela prostě. A kolem byly všude spadlí domy těch domorodců, no.
0: A vaši kolegové?
1: Po tom druhém otřesu, a on nebyl poslední, musím předeslat, jako ty otřesy, ne už samozřejmě takové intenzity, trvaly ještě 2-3 dny, a takže potom jsem teda se vracel zpátky k té lodži a tam byla taková nad ní takový rovný políčko a tam byli moji kamarádi, který jsem tam našel, no. Takže tak jsme se sešli.
0: A měl jste v ten okamžik šanci dát svým blízkým vědět, že jste v pořádku?
1: No to bylo zpětně docela legrační, protože já jsem okamžitě po tom prvním otřesu a když jsem jako se postavil na to políčko, tak jsem vzal mobil, naštěstí tam už byl signál, tak jsem zavolal domů a stačilo jsem říct jenom žiju a tím jsem to sklapnul prostě, protože jsem byl fakt vyukanej. No a pak, když jsem přijel domů, tak jsem se dozvěděl, že jako slyšeli, jo, žiju, ale vůbec nevěděli, proč jsem jim to volal. Až teprve později se dozvěděli samozřejmě, že tam je zemětřesení.
0: Jeho Zídek, cestovatel, je se mnou dneska v záletech. Mluvíme o Nepálu a budeme o něm mluvit i dál.

když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Ivo Zítkem si povídáme dnes o Nepálu a načali jsme smutné téma nebo smutný okamžik historie téhleté země, totiž 25. duben roku 2015, kdy došlo k ničivému, vůbec nejničivějšímu zemětřesení za posledních 80 let. Už jsme říkali, že Ivo Zídek byl přímo na místě. Probrali jsme tu situaci tak, jak nastala v tom okamžiku, kdy se tedy několikrát po sobě otřásla země. Mluvili jsme o tom, že jste svým blízkým stihnul jim říct akorát jediné slovo, jedinou větu žiju. Co následovalo potom? Zůstal jste ve vesnici ještě nějakou dobu?
2: Samozřejmě. To zemětřesení způsobilo to, že, jak jsme později zjistili, že veškeré cesty zmizely. Tam byly skalní cesty, po kterých jsme měli domů, tak ty zmizely. Takže nám bylo jasné, že zůstaneme ve vesnici. Ale to první, co bylo, bylo, že v podstatě začali přicházet ti vesničané a mnoho z nich bylo velmi vážně zraněných. To byl teda problém, protože já jsem nikdy neviděl takhle těžký zranění, které jsem se musel postavit čelem. Prostě dcera přivedla starou paní, která měla skalpovaný čelo a měla skalpovanou hlavu. Ty lidi neznají vůbec nic, ty nevědí nic o nějaké lékařské péči, oni tam žijou úplně mimo svět, jo, takže samozřejmě přicházeli, já jsem se teda snažil je ošetřovat, měli jsme nějaký Ibalgin, tak jsme jim dali prášky proti bolesti, přicházeli s dětma, který měli zlomený ruce, prostě člověk si vzpomněl na nějaký ty kurzy, který kdysi měl a přikládal jsem dláhy, zavazoval jsem. Je to zvláštní, že člověk přestože podvědomě z toho z té krve má strach, tak ale ve chvíli, kdy jste to před to postavený, tak se teda k tomu musí člověk postavit čelem a jinak to nejde. Takhle, my jsme tam zůstali dvě noci, protože tu cestu jsme opravdu neznali a dvě noci ty vesničani tam postavili přístřešek, spalo nás tam asi, já nevím, 150, 100, prostě teď v noci vždycky otřesy půdy. Musím říct, že Nepálci jsou úžasní lidé, kde prostě oni přišli o všechno prakticky.
1: Zůstal jim optimismus a úsměv.
2: Jo, opravdu, bylo to neuvěřitelný. Teda. Já jsem tam nezažil jediný konflikt. Ten hospodský, u kterého my jsme byli, tak do toho stanu přinesl koš s jídlem a ti, co měli peníze u sebe, což byla výjimka, tak mu ale za to zaplatili. Byli tam neskuteční poznání, jak se lidi dokážou chovat a jak dokážou překonávat úplně kritické chvíle života.
1: Vy jste se vlastně zřejmě o tom, jak obrovskou katastrofu jste přežili, dozvěděl až zpětně v tom Katmandu.
2: Takhle úplně to není, protože my jsme o tam teď potom díky té dívce, kterou jsem ošetřil a ona nám ukázala cestu úplně atypickou, která není v žádný mapě, tak jsme procházeli asi 25 kilometrů naprosto zdevastovanou krajinou, kde prostě nezůstal jeden dům. Byly to vesnice za vesnicí totálně zničení. Až jsme přišli do Argut Bazaru, kde je uváděný to epicentrum a to město bylo lehlý, jo. Takže my jsme věděli, že to asi bylo hodně zlý, ale to jsme samozřejmě nevěděli, že jsme v epicentru. No.
1: Cestovatel Ivo Zídek je hostem její dnešní zále.

0: Vítkem jsme dnes prošli Nepál a říkali jsme, že vždycky s vámi cestovala taky vaše kytara. Zahrál jste si na nějakém výjimečném místě?
1: Já k ty kytaře musím říct, že to je velmi sjednocující nástroj, co se týče lidského bytí v Himaláji, protože veškerý národy znají Dylana, znají písničky od Beatles a podobně. A jakmile zahrajete, tak šerpové skazujou baťohy a tancujou, obrazně řečeno. Samozřejmě mým snem vždycky bylo zaspívat si co nejvejš. Takže když jsem vystoupal na sedlo Torunkla, který má 5550 asi metrů, tak nějak, tak jsem si tam zaspíval svého oblíbeného Jarka Nohavicu Kometu, protože jsem si říkal, že Jarek by měl určitě radost, že někdo zpívá ty kometě takhle blízko k ní. A Blowing in the Wind. A to jsem si teda užil a to samé štěstí jsem si dal i na Kalapatáru, který je přímo proti Iviris.
0: A přežila ta kytara zemětřesení?
1: Samozřejmě.
0: Stejně jako vy. S Ivo Zítkem jsme dnes tedy v záletech cestovali, hodně jsme cestovali minulé. Tu v záletech se mnou byl Petr Mazal, poličský učitel hudby, který na kole objel svět. A tady je jeho otázka pro vás.
2: Jaký byl ten první impuls k tomu, aby se tam znova vrátil do toho Nepálu? Jestli to bylo tím, co tam zažil, nebo tím, co tam viděl, nebo tou atmosférou té země, nebo těma lidma?
1: Já mám takový, jako bych řekl, tři pilíře, pro které tu Himalaj, ten Nepál obdivuju. První je ta příroda, která je naprosto obrovská, neopakovatelná. Druhá věc, která je strašně zajímavá, vy jste tam odříznutý od světa, protože zejména v těch prvních letech, kdy já jsem tam byl, tak tam nebyl signál a vy se úplně během tří dnů se úplně odpoutáte od života, který je tady dole. A vy si tam pročistíte tu hlavu a prostě to myšlení, že žijete jenom tím, co tam je, tou krásou, že to je neskutečně ozdravný proces. A třetí věc jsou ti nepáští lidé. Oni mají tak krásný život v té své nevědomosti a jsou to národy, který, je tam je 28 národností, který tam žijou a všichni jsou velmi skromní, velmi přátelští. A to je teda věc, kterou já tam miluju.
0: Příště bude na vašem místě sedět rychlobruslařka Karolína Erbanová. Na co byste se jí rád zeptal, Ivo?
1: Já musím říct, že jsem tělem i duší sportovec, bytné vrcholový a vrcholové sportovce velmi obdivuju, protože tuším, jaké odříkání je čeká a jak tvrdá práce je za nima. Ale protože jsem člověk, který miluje přírodu, tak bych se Karolíny zeptal, jestli by byla schopná, když už žije v tom Holandsku, tak v zimě vzít baťoch a jezdit po těch kanálech po Holandsku jakoby na čundr.
0: Tak otázka pro Karolínu Erbanovou, uslyšíte ji v záletech už příští neděli. Ivo, já moc děkuji za dnešní cestovatelské zálety. No a pokud vám posluchačům některé minulé unikly, najdete na webu Českého rozhlasu, takže si je můžete poslechnout prakticky kdykoliv. Ivo, děkuji moc za dnešní návštěvu.
1: Velmi mě těšilo, naschledanou.
0: A krásnou neděli vám všem. Někdy

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

kufírkem dětských lásek procházím nástupiště. V kapsách mám celý život. Na nebi ani mrak. Koleje v nekonečnu se sejdou dnes či příště. Jen co zas přijede můj prázdninový vlak.

0: Na nástupišti naší rozhlasové dražení, kam vyjíždí kolejovka Slovíček okouzlený železnicí, vás jako vždy tu zrádi vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Ta dražeň a kolejovka, o kterých se Luděk zmínil, vážení posluchači, to byly názvy, které naši obrozenci nabídli, než se ujali dodnes užívané pojmy stanice a vlak. A když otevřete Jungmannův slovník naučný, zjistíte, že železnice je například dáma, která prodává železo. Případně manželka železníkova, že se tak říká i jablíčkům, která dlouho vydrží, železným kachlům, městečku u Hradce Králové a nakonec i železné dráze. A ta vede i životem většiny z nás, protože jen málo kdo z nás neseděl v železničním vagóně, neposlouchal rytmické vyprávění kolejí, nesledoval ten nádherný film krajiny ubíhající za oknem. Nám pamětníkům se samozřejmě vybaví parní lokomotivy, vagony s dřevěnými sedadly. Tam člověk lehce získal jiskru v oku, ne díky tomu, že proti němu usedla půvabná spolucestující, ale zakrátko měl oči plné opravdových jisker pod uslzenými víčky. A to hlavně proto, že stejně jako já neodolal a neposlechl první italskou větu, kterou jsem se díky cestám za Boženkou ve vlaku naučil. Tuším, že to bylo «E pericoloso sporgesi», «Nenahýbejte se z oken». Ale já se stejně nahýbal a vítr a kous lokomotivy mi čechrali vlasy a na tvářích přibývaly černé šmouhy od sazí. A ten obraz krajiny, ve které jede parní vlak, to je zkrátka poezie sama. Síla a elegance a vagony plné klukovských a dívčích snů. Když byl náš syn Ondra malý, miloval parní vlaky stejně jako já. Dokonce obrečel, když je zrušili. Já jsem trochu využil svého novinářského povolání a dal se mu takový bombonek útěchy. Svezl se dokonce na slavné Stephensonově lokomotivě, kterou tehdy předváděli v Technickém muzeu. A na té opravdické parní lokomotivě vedle Machine Fury jsme jeli dokonce oba dva. No a někdy jsme stávali na Prašném mostě a dívali se, jak pod něj z nádraží vjel vlak a na druhém konci po tom mostu vyrazil sloup dýmu a zavoněl. A stejně tak hned poznám třeba karbolovou vůni dřevěných pražců.
0: Já to vaše nadšení, Františku, úplně chápu. Parní lokomotivu si pochopitelně také pamatuju. A také jsem na ní jako kluk jezdíval. Protože u nás ve Smiřicích vedla dlouhá vlečka z lihovaru na nádraží. A to ti byla nejkrásnější trať na světě. Vedla za hradami, po mostu přes náhon a strojvedoucí pan Pošta u brány zastavil, dovolil mi vylézt k němu, dokonce přiložit uhelkou pod kotel, zapískal a my jsme jeli vedle kvetoucích jabloní. A já jsem měl pocit, že ty koleje vedou do nebe, kolem jahod, kolem salátu, kolem krásných zahrad, parní lokomotivy, no to je pro mě vlastně artefakt, umělecké dílo. To není hromada součástek. To je živý organismus, který má duši, která si z duší kluka náramně rozumí. A nemusí to být jenom kluk dětského věku. Jenom se zajděte podívat někam, kde vyjíždí parní vlak a uvidíte spoustu mužských, kteří, když se nikdo nedívá, pohladí tu nádhernou, funící a syčící věc, o které slavný skladatel Antonín Dvořák prohlásil, když přivedl své mírně vyjevené žáky před lokomotivu. Takhle se má skládat. Z kolika dílů to prosím je? A všecky mají svou důležitost. I ten nejmenší šroubek má svůj účel a úlohu. A výsledek je ohromný. Postaví mašinu na koleje, zapálí pod kotlem, stačí, aby jeden člověk pohnul malou pákou a velké části se dají do pohybu, roztočí kola a třeba, že vagony váží tuny, lokomotiva s nimi uhání jako zajíc. Všecky svoje symfonie bych za to dal, kdybych vymyslel lokomotivu.

0: Antonín Dvořák zbožňoval vlaky od svých 10 let, kdy byla uvedena do provozu železniční trať Praha-Lovosice. Později, jak vzpomíná pan doktor Zdeněk Mahler, za své první uspořené peníze si koupil hodinky značky Roskopf a už ve 4 hodiny 40 ráno vyhlížel u viaduktu vídeňský rychlík. A když se oženil, vystihla jeho žena Anička, že po železnici přijíždí do nádraží Dvořákova srdce ta nejvzácnější souprava, inspirace. Když totiž dokončil nějaké větší dílo, připadal si jako vyrabovaný, zoufale bloumal po bytě, vzdychal a naříkal, mě už nic nenapadne, nic. Proč se pán Bůh ode mě odvrátil? V noci se mi zdá o žebrácké holi. Odkážu svým dětem jenom bídu. A paní Anna záhy objevila recept. Strčila Dvořákovi do ruky Viržinko a Buřinku a poslala ho nad tunel koukat na lokomotivy. A když se vrátil, oči mu zářily, tiše si pohvizdoval a někdy měl manžety popsané notami. A paní Anna už věděla, že všechno je, jak má být, zatím navařila, co měl skladatel nejraději, to jest hovězí plátky a cibulovou omáčku.
1: A víš, když byl Dvořák na světové výstavě v Chicagu, naši krajané mu tam udělali velkou slávu, postavili svůj pavilon, počastovali mistra plzeňským, pár lahviček dostal i na později. Ale jeho nezajímala kostra Brontosaura, Edisonova kamera a jiné exponáty. On se usadil před lokomotivou Engine 999. A vzpomínal, jak se hned to první volné dopoledne na New Yorkské konzervatoři vypravili s asistentem houslistou Kovaříkem bričkou na centrální nádraží. Denně tu vypravovali 350 vlaků. Tolik lokomotiv na dosah. Nečekali a rychle přelezli nízké ohrazení, aby byli blíž. Ovšem, jak si zapomněli na peronku, a tak je čapli zřízenci a pokuta je neminula. Kovaříčku, to je ostuda. Už je ze mě mezinárodní zločinec, komentoval skladatel situaci. No ale neodradilo ho to.
0: Po návratu do Čech, jak krásně poznamenal pan doktor Mahler, čekalo na mistra mnoho poct. Ale nesmírně si vážil toho, že ho císař pán jmenoval členem horní komory parlamentu, kam vkročil jen jednou, protože ho šlechtická elita nezajímala a politika ho leda rozčilovala. To, čím byl opravdu nadšený, byla průkazka na volné užívání všech mocnářských vlaků. A kromě toho jej ministr železnic přizval do komise kolaudace parostrojů. A skladatel se dvakrát účastnil jízd na testovacím okruhu. Jak říká pan doktor Mahler, zřejmě asi jako muzikant nejspíš upíšťali. Ale tu permanentku a pozvánky ke schvalování lokomotiv si natrvalo uložil do náprsní tašky a vzal si je pro všechny případy sebou na onen svět.
1: No lokomotivy, to je fenomén. Já jsem ti znal dokonce lidi, kteří si z někdejší NDR přivezli velice vzácnou desku, kterou nechtěli půjčovat. A byly na ní nahrávky jízdy různých lokomotiv. A oni po zvuku říkali, tohle je šlechtična, tohle papoušek, tohle štokr. No, obdivuhodné. A já od klukovských let měl k mašinám blízko. My jsme totiž bydleli kousek od nádraží a tatínek mého spolužáka tam byl výpravčím. A krásná maminka druhého spolužáka stahovala červeno-bílé dřevěné šraňky. A my je podlézali, ona nám hrozila a my díky tomu nepřišli pozdě do školy. A na nádraží jsme znali každý kout. A když jsem do těch míst nedávno zavítal, u srdce mi to hořko sladce připomnělo ten čas her a malin nezralých. Původní rampy, kde vykládali brambory, už měly sice strouchně vělé trámy, ale byly tam. A já ti jenom ucítil i vůni mydlice lékařské. To je takové bejlí, které tam vždycky na náspu kvetlo. A vybavilo se mi i mnohé ostatní, třeba když jsem se jako voják vracel z opušťáku. V noci už nic nejelo, jen z nádraží výjížděla lokomotiva. Tak jsem si na ní už raděk mávnul a představ si, že zastavila. Vzali mě na nádraží, takže jsem raný nástup v kasárnách v Dřevčicích stihnul. No, myslím, že moc lidí si nestoplo lokomotivu. O tobě vím, že ty si stopnul letadlo, tedy na letišti. Ale to dáme do jiného programu. Víš, já bych teď do našeho pozadu přizval jednoho tvého hereckého kolegu. Ale jak ho uvést? Stojí dva chlapíci u závor a dívají se na projíždějící rychlík. Ta lokomotiva si to ale kalí, co? Však ty vagony taky nejdou pomalu, povídá druhý. To víte, chlapci, vlak je vlak, komentuje z okénka Jarda Štercl.

0: Tak tuhle pěknou písničku napsal pro Jardu Štercla Ivan Mládek a samozřejmě zná i spoustu nádražáckých historek. Pokud tuhle znáte, dělejte prosím, že ne. Strojvůdce Vaněk leží v nemocnici po srážce rychlíků. Jenom díky jeho chladnokrevnosti nedošlo ke ztrátám na životech. Přijde ho tedy vyznamenat ministr dopravy a vyptává se. Tak jak se vede, pane Vaňku? Už je to lepší, pane ministře. A jak dlouho už jezdíte na dráze? 29 let. A kolik je vám roků? 52. A jste ženatý? Ano. No a teď řekněte, jak tomu neštěstí došlo. No, nedával jsem pozor a pak už jsme se holt museli vzít. Já se ti přiznám, Luďku, že mám slabost na nádražička z doby CAK mocnáctví. Mají styl a budí v člověku jakousi jistotu, záruku, že tenhle systém zkrátka funguje, jak má. Že to není jen nějaký ouřad pro ouřad. Tady to musí klapnout na minutu. Vždycky jsem rád čekával v létě o prázdninách na nádraží v Senohrabech, až přijde tatínek nebo maminka. Klátil jsem nohama, lípy voněly, včely bzučely a já pozoroval nádražní život. Tady jeden zřízenec s vozíkem, z okna kanceláře cinká telegraf, klapne semafor, cvaknou ručičky velkých hodin, ale mezi tím je nádherné, lenivé letní ticho. Listovým starý chlip prosvítá modrá obloha, zučí mouchy, v dálce štěkne pes, jemně cinkne dívčí smích, ale pak už bouchne kladívko do zvonu u závor. Ty zarachotí a v dálce už vidím, jak se blíží vláček. Zastaví, obejmu naše a jdeme pomalu ven. Ohlédnu se, na vozík se vyloží balíky, pan vlak vedoucí zatroubí na malou trumpetku, lokomotiva si několikrát těžce vzdychne a nádraží je zase prázdné. A tak se jde člověk umýt k pumpě nebo takovému krásně litinovému umyvadlu a čte všechno, co se číst dá. Ty černobílé, litinové či plechové tabulky čekají, až vám sdělí, kde je výdej na jízdenek, výpravčí, pitná voda, dámy, páni. Někde je tu i nadmořská výška a vstup zakázán. Tedy pokud je někdo neukradne a neodnese dnes do sběru. A i když je na těch stanicích zakrátko všechno přečteno, nelze jim upřít osobitou atmosféru. To je taková knihovna lidských osudů pro mě. Nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale stará nádraží mají něco do sebe. Je v nich poetika vítání a loučení, smutku i nadějí. A v tašce tamhle té paní mámy se malebně výjímá bílá ukejhaná husa. A v těch kufírcích, které mají lidé v rukou, nejsou jen věci potřebné, ale je v nich i možnost romantického dobrodružství.
1: No to se ti povedlo, to si hezky vystihl v té úvodní básničce. Pro mě nádraží bylo rozhraní dvou světů. Tenkrát byla válka a na tom nádraží napravo se jelo do propasti. Tam byly Sudety. A nalevo se jelo do Hradce Králové a odtamtud vedli koleje do světa. I když jsem tenkrát s babičkou jezdíval jenom do Sadové lokálkou, ale ty koleje do světa mě jednou odvezly opravdu pryč. Do maturity jsem byl tady a po maturitě jsem odjel do světa. A jel jsem přes Hradec Králové. Ale vzpomínáme na nádraží. Tenkrát, když jsme s babičkou jezdívali do takové půvabné vesničky, jmenovala se Tůně, z nádraží jsme šli pěšky, tak navzdory těžkým dobám bylo nádraží symbolem čehosi pěkného, českého. A vonilo nám domovem. Za okny bývaly muškáty, v trulicích petunie, na peron vyšel pan výpravčí v červené čepici s plácačkou, kde si připravil zelenou. A dovedeš si představit, jaká by to byla škoda, kdyby ho nahradil počítač?
0: No, uvažuje se o tom.
1: No, vidíš to. A nebo si vezmi zahrádky. Zahrádky na nádražích. To byla kapitola sama pro sebe. Ty zahrádky mývaly někde blízko i model hradu. Vím, že to býval Karlštejn. A pak tam býval vždycky krásný trpaslík.
0: Ano.
1: A vůbec to nebyl kýč. Ale hlavně to byla přehlídka pěstitelské invence. Není divu, že ty malebné voníci a kvetoucí oázy na nádražích nebo u vechtrovských domků uchvátili i Karla Čapka. Já jsem miloval jízdu vlakem a těšil jsem se třeba z toho, jak se za okny střídají roční období. Byl to takový barevný Vivaldi. A já už jsem podle toho, co jsem viděl, věděl, že za chvilku bude komín cukrovaru, potom budou dva tunely a už bude naše nádraží. A věděl jsem, že se vracím domů. To nádraží jsem hrozně miloval. Když jsem byl v pubertě a nevěděl jsem, co se se mnou děje, tak jsem najednou utíkal z domu a utíkal jsem na nádraží, až pojede rychlík. A u nás na nádraží rychlíky nestavěli. A nestaví ani dodnes. A ta obrovská síla, která se hnala nádražím, ty koleje, to všechno mě zrušovalo, to dunění. A strašně jsem toužil do toho světa, o něm jsem nic nevěděl. A teď bych se tak strašně rád vrátil po té cestě zpátky na to malebné nádraží, jenomže už je trošku jiné, než jsem byl já malej, jako všecko v životě.
0: No my jsme také sedávali

0: To se stává nejen na anglosaských železnicích. A jestli pak víš, Luďku, jak se jmenovala naše první parní lokomotiva, která u nás byla vyrobena?
1: To se přiznám, že nevím.
0: Byla vyrobena přesně v roce 1900 a jmenovala se Nazdar. Já na ní pamatuju v Národním technickém muzeu. Chodili jsme tam hrozně rádi s klukama. A i když jsem byl malý, tak mě tam brával hlavně bráška. A já vždycky jsem se podíval na tu lokomotivu, tam bylo Nazdar a já jsem vždycky odpovídal Nazdar. A bylo to moc pěkné být takhle blízko té historii, ale my ji máme opravdu zajímavou. Vždyť si vem, že třeba první elektrifikovanou železniční trať postavil už Křižík. A nebo byl tu úžasný motorový vůz, který vyrobili v roce 1937 a byl to v podstatě autobus na železničních kolech. Jezdil na trati ze Zaječí přes Čejč do Hodonína. A nebo drezíny, ty jsem také miloval. To bylo pro mě, co jsem vždycky jsem se toužil svést drezínou. Jezdili motorové a pak jsem viděl takovou tu, kdy se pumpovalo,
1: ano,
0: a jeli to měli. Jelníci, prostě na té trati se toho nechalo vidět velice mnoho.
1: Ale Františku, ty jsi Pražák, ty bys o tom něco měl vědět a říct. Já jako venkovan znám, že by existoval takový fenomén, který se jmenoval Posázavský expres. A když jsem se přistěhoval do Prahy, tak jsem se kolikrát šel podívat na výchozí stanici do Bráníka, když odjížděli tramvaje za Romantikou, Sázavských údolí a strání a řeky.
0: No jak bych to neznal, to nádraží zpívalo, vonělo, mísily se tam špičkování trampů a paďourů, tedy jako městských výletníků. A bylo to krásné,

0: Trošku jsme tu dnes vzdali hold parním krasavicím a rozhodně by se slušelo povídat také o motorových, diesel elektrických a dalších lokomotivách, o pohodlných vlacích, superrychlých vlacích současnosti. Ale bychom chtěli hovořit hlavně o těch všech, kteří k železnici patří. A vám patří také dnes naše úklona a pozdravení.
1: Nedělní váček okouzlených slov však dorazil na konečnou. Takže díky za to, že jste byli tak příjemnými společníky. Buďte blaženi a ať v pohodě a ve štěstí dorazíte, kam vám určeno. Za týden je tu dvojka Českého rozhlasu s dalším spojem, tak si nezapomeňte koupit místenku. A už teď se na vás těší František Novotný
0: a Luděk Munzár. Kde je to nástupiště? Kolej, co vedla někam? Kde je to nádraží, kde stavil vláček smíchu? Návěstí zrezivělo. Jen já tu stále čekám, až drážní telegraf se rozespívá v tichu.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už...

0: uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: písničky pro duši. Tak se jmenuje pořad, který už několik let pravidelně každý týden v sobotu po 11. hodině odstartovává znělka, která právě dozněla. Dnes ano. Vám krásné dopoledne přejí Věra Hotařová.
1: Ano, už nás tady zase máte a Standa Hložek. Věruš, ano, říkáš několik let, ale já se přiznám, že, nebo bych měl prozradit, že my tady spolu jsme něco víc jak přes rok.
0: Letí to, že?
1: Letí to. Ano. A já jsem čistě náhodou, když jsem se zamýšlel nad dnešním pořadem, tak jsem dostal do rukou scénář, který jsme vysílali před rokem v září. No a je tam písnička taková pohodová, kterou mám hrozně moc rád, která mi připomíná taky tu naši písničku slavnou v pohodě. Která...
0: Ale není to ona?
1: A není to ona, ale je to vlastně podobný charakter té písně. A tu jsme naposledy hráli fakt před rokem a já mám pocit, že to bylo tak ne včera, ale tak možná ještě od roku zpátky. Ale už to je rok, to je šílený, jak to letí. Podívej se po prázdninách, ano, už máme ty taneční, jak jsme minule spomínali. No, podovolený.
0: No, co taneční, podovolené, ale představ si, že jsem už postřehla, že v některých, jak já tomu říkám, hyper, super, vytahují vánoční ozdoby k prodeji. Ale... Co je neskutečné?
1: Už vánoční ozdoby?
0: Opravdu. To se mně zdá, že už je to teda hodně přehnané. Myslím si, že bychom klidně ještě mohli užívat podzimu, protože krásy podzimu teprve přijdou, že?
1: Právě teď to chci říct, že teprve podzim je před náma, si myslím. I když jako po stránce pracovní, muzikantské, tak já už dostávám nabídky na únor, na plesy a na prosinec, Mikuláše, Vánoce. To už mám skoro plný. Najednou jsem zaplet pámbu, ale už taky žijí vlastně koncem roku Vánocema.
0: No to chápu, ale... protože to máš svůj vlastní diář, do kterého si to píšeš a nikdo to neví, ale tak o Katě v polovině září vystavovat a nabízet k prodeji vánoční ozdoby. No nevím, ale nenechme si kazit nálad.
1: Přesně, já bych nechtěl, aby jsme naše posluchači zastrašili. Naopak, já bych chtěl, aby jsme začali absolutně v pohodě písničkou, která tu pohodu vyloženě přináší. Zpívá náš kamarád, dlouholetý zpěvák Petr Naď, Sám s nohami na stole. To je ono.

0: Ano, sám s nohami na stole zpíval Petr Naď. Opravdu pohodová písnička, úplně jsem si představovala, jak někde sedím s nohama na stole. Ale protože si říkal, že Petr Naď je tvůj dlouholetý kamarád, přidej pár informací o něm.
1: My se známe už hodně let samozřejmě. Tuhle písničku napsal sám. Jak text, tak muziku. No a říkal, že ji vlastně skládal, když se rozváděl. No, tak...
0: Tak, mu šla, tak proto sám s nohami na stole.
1: No, tak mu šla tak nějak z duše. Šla sama.
0: No, to asi rozvádět dál nebudeme, že se rozvádělo za jakých okolností. To no, ani není cílem našeho povídání no, v písničkách pro duši.
1: Život, no.
0: Ale vzpomínal si na začátku, že spolu vysíláme už více jak rok. A také já si vzpomínám a připomenu, že před rokem si zdůrazňoval a několikrát jsme se o tom ve vysílání bavili, že ti začíná krásné jednoleté období, kdy po celý rok budeš slavit 60. No ale to už máš za sebou, protože tento týden si poskočil o jednu čísličku dále, tak jak si ten rok uzavřel?
1: No tak prosím tě, ten rok byl krásný, byl opravdu pestrý, výživný, jako první polovina toho roku to byl, měl jsem pocit, že jsem pořád na jednom flámu, protože všichni chtěli slavit, až potom jsem řekl dost, takhle už to dál nejde. A šel jsem si do svědomí, od 2. dubna nepiju.
0: Jakože k těm oslavám tvých 60.
1: Ano, jsem říkal, tělo potřebuje malinko vydechnout, musím začít žít zdravě, abych tady vydržel trošku díl.
0: No to si taky několikrát zdůrazňoval, že si se dal na zdravou výživu a no, to skončilo tím, kdy se ti k té 6. přidala ta jednička, nebo pokračuješ v tom dál?
1: Tu jedničku mám pár dnů, takže teď se zamýšlím, co dál.
0: Dobře, tak nebudeme se zamýšlet tady společně před mikrofonem, ale já bych to viděla na další písničku. A myslím si, že když jsi měl teda ty narozeniny, tak dodatečně všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: A daruj nám tvoji písničku.
1: Je to písnička, kterou mám taky moc rád, je méně známá a zpívám vlastně. Já si myslím, že ti známí, co mě znají, vědí, že jsem pořád takový, jaký jsem byl. Říká, že jsem nespichnul, že mi sláva do hlavy nestoupla. To jsem tomu moc rád a proto pouštím písničku s názvem Jsem, co jsem.
0: A k tomu nespichnutí to můžu potvrdit a můžeme to potvrdit také u nás všichni v redakci, ve zlínské redakci Českého rozhlasu Brno.
1: Já vím, že tady jsou všichni strašně hodní, milí posluchači.
0: Tak jsme se pochválili vzájemně a můžeme pustit písničku Jsem, co jsem.

0: Tak jsem, co jsem. To ano. Zpíval Standa Hložek. Stando, kdo je autorsky podepsaný pod touto písničkou? Veselou, rozšafnou, rozmarnou?
1: Ano. To je takový Big Beatek. Vlasta Červenka hrává s Petrem Reskem v kapele na klávesi, vynikající muzikant. No a text napsal herec Rudolf Kubík. Rudla Kubík je nesmírně šikovný, sympatický tvor. Je s ním legrace a dokáže napsat prostě krásný texty. Napsal mi jich víc. Dobře, ty vzpomněla si, že jsem měl nějaký narozeniny, dobře, ale dnes mají narozeniny i další, třeba velikáni, na který jsme pyšní, zvláště tady na Zlínsku, protože tady mají své kořeny a oslovili celý svět, svět atletický, bych řekl přímo. Dnes právě se narodili Emil a Dana Zátopkovi. Emil Zátopek, ten vlastně byl 4x olympijský vítěz v běhu na dlouhých tratích. No a paní Dana Zátopková, ta zase mrskla oštěpem nejdál, jedenkrát taky na olympijských hrách. A já jsem měl tu čest, že jsem oba poznal a s paní Zátopkovou se potkávám ještě občas v této době a když se potkáme, vždycky chce zpívat.
0: Tak to je dobře,
1: vždycky,
0: že má smysl.
1: Ona ví, že taky jsem, že pocházím z této hroudy moravské a vždycky prostě, když mě viděla, že Stando, tak jakou si dneska dáme?
0: Je vidět, úžasná, že vitální tento ženská. Kraj přirostl k srdci. A jen tak mimochodem, kdybys odjel na židli kousíček od stolu, ano? A kuknul směrem na jih, tak ano? Bys viděl stadion a tam Emil Zátopek má svoji sochu.
1: Ale já vím, že tady trénoval jako kluk. Já to vím z doslechu mýho profesora, pana Jaroslava Machka, který taky běhával a dělal atletiku a dokonce s ním jako trénoval. Takže vím, že tady začínal běhat na tom ovále na stadionu tady, kousek vedle rádia Zlínskýho, což je hezký.
0: Ano, to jsme perlička. Si zavzpomínali na jedny oslavence a máš ještě nějaké další oslavence, no, kteří by třeba i zaspívali.
1: Je jich celá řada, ale v té frontě vyčnívají další mý kamarádi, kterých si nesmírně vážím. Jednak dneska má taky narozeniny František Nedvěd. No a tak je to zajímavé, že za pár dnů, 24. září, má narozeniny jeho brácha Honza. No a já si myslím, že se sluší jim popřát a zase od něj je hezký, aby nám poslali nějakou krásnou písničku, která se hodí do našeho regionu.

0: krásná píseň Jan a František Nedvědovi, ta písnička se jmenuje Kyjov, pochází nebo je z alba František, na kterým je nějaké asi 14 nebo 15 skladeb a tahle skladba, to mě zaujalo, je nejdelší. Trvala 3 minuty 16 vteřin, jinak všechny ostatní písničky mají na tomto krásném CDčku mají kolem 2 minut. Představ si, stačí 2 minuty a máš hit.
1: Mm, no ale tenhle hit hlavně je z kraje, kde to teď všechno začíná žít.
0: Já jsem schválně vybral tuhle písničku, abychom se dostali do tohoto nádherného kraje, podle mě.

0: jezdil, nebo jezdím dodnes do Dolních Dunajovic, to je u Mikulova. Tam má kamarád vinohrady a já vždycky jsem o něj brával víno, ale tak jsem se vždycky cítil takový tak nějak trapně. Jsem říkal, Zendo, tak až bude vinobraní, nebo až to budete sklízet, tak mě pozvi. Já se strašně rád šáhnu na to hrozno ve vinohradu. Takže já, když mám čas, už jsem tam byl xkrát, sbírat hrozno. No a je to zážitek. A vždycky jsem měl kliku na takový počasí, když svítilo sluníčko. A to je nádhera.
1: To jde potom samo. Nádhera. Když si vybral písničku Kyjov, tak jestli pak si byl někdy ve vinohradech kolem Kyjova, třeba Bzenec a tak podobně, Strážnice.
0: No, teď si mi nahrála, že už, přátelé, já samozřejmě tenhle jihomoravský kraj mám prošmejděný prostě křížem krážem. Já jsem v Zenci, nádherný místo taky, tam jsem trávil přijímač, když jsem nastoupil do armádního uměleckého souboru. Tam dokonce jsem prožil první střelby, ale tam kolem ty kasárna byla úžasná. My jsme měli díru v plotě a hned vedle plotu kasáren byl sklípek, o kterým samozřejmě všichni věděli. Tam byli všichni důstojníci a prostě jsme se tam tak nenápadně potkávali.
1: Jste se střídali, jo?
0: Střídali. A ta potom tam za těma kasárnama je stráň nádherných vinic, kde jsem taky chodil často a dokonce jsem tam prožil krásné chvíle s mojí první ženou. Tam byl počat můj první syn.
1: No to je ale romantika teda veliká.
0: No, přátelé, to nikdo neví, ale už to víte. Ale tam jsou sama krásná místa. Třeba Vracov, tam já mám obrovskou vzpomínku. My jsme tam hráli s amforou fotbal. Po fotbale se sedělo, popíjelo se vínko, zpívalo se. A já už jsem těch lidí měl nějak dost, tak jsem se tam někde zamotal. Zašel jsem někde, kde byl absolutní klid. A teď jsem v dálce uslyšel takový nějaký zpěvy. A tak jsem šel sám v té tmě a prodíral jsem se tam takový nějaký stromy, prostě keře. A tam seděli před sklepem dva pánové, kteří měli tak 80, kolem 80, měli před sebou láhev vína, dvě skleničky a zpívali sami pro sebe, ale tak nádherně. Normálně jsem si říkal, kam já se na ně hrabu? Tak asi po 4 hodině poslechu jsem tam přišel, zatleskal jsem jim, sedl jsem si k ním ke stolu a zpívali jsme ve třech. A bylo to úžasný zážitek, ten mám na rozsmrti.
1: To věřím, protože tou hlubokou nocí se ten hlas musel nést ještě více než za bílého dne.
0: Vůbec se mi nechtělo zpátky. Prostě to bylo něco, jako jsem se najednou ocitl v jiném světě. Prostě nádhera, to člověk nevymyslí. Ale přátelé, je vymyšlená spousta dalších zajímavých akcí. Já to využiju, že k vám můžu takhle hovořit a pozvat vás na Burčák Cup, který se koná zítra v neděli v Hodoníně, kde bude velice zajímavá sestava herců, zpěváků, kde proti amfoře nastoupí stará garda Hodonína a čestnou výkopářkou tam bude Helča Vondráčková, bude tam Lešek Semelka, výkopář, bude tam Karol Dobijáš a bude tam spousta normálně hrajících, fungujících lidí na hřišti, ale lidí v uvozovkách jako zpěváků. Joška Černý, Jirka Zoniga, Vláďa Hron, Vašo Patejl, Petr Bende, Tofy, Pepa Nahlovský, Honza Čenský.
1: No a Stan krása... Nahložek?
0: No já taky. Já
1: kolikátku taky. Máš? Dres, číslo, já aby mám... tě poznali.
0: Přátelé, co zbyde? Já mívám tak od desítky vejš.
1: Dobře, tak je o nějaké poznávací znamení? Rychle běháš nebo naopak ano, pomalu běháš?
0: Hloža je ten, který rychle běhá 5 minut, pak se tam potuluje po hřišti.
1: Tak už to víme a teď pus písničku, kterou si k tomu vybral.
0: No a když jsem mluvil o amfoře, o fotbale, tak samozřejmě musím vám nabídnout písničku, která vznikla, když jsme byli hrát fotbal v Brazílii. My jsme projeli kus světa. A teď vás v dohodnina s písničkou z Brazílie. Copacabana, Braziliana, tady je.

0: Ole, ole, ole. Pojďme do Hrodina.
1: Kupte si zas, ano. No, tak velmi krásná písnička. Dá se přitom i hrát fotbal? Dalo by se,
0: tak
1: že?
0: Tak jasně, to je úžasný rytmus. Já vzpomínám, že jsme tam hráli v Brazílii proti Botafogu. To je světový tým a proti Fluminense, proti Staré gardě.
1: Chceš tím říct, že tahle písnička skutečně vznikla v Brazílii nebo na základě těch vašich brazilských zážitků?
0: Samozřejmě. A dokonce ještě taková perlička, že vlastně po této naší písni vznikl slavný hit Heleny Vondráčkové.
1: Copacabana.
0: Copacabana.
1: No vidíš, jsme inspirovali. Takže vy jste byli dříve.
0: My jsme byli o něco o fous, možná o měsíc dřív.
1: No a ty hlasy, které se tam ozývaly, to nebyli jenom zpěváci, kteří naspívali
0: tam
1: ten
0: byli přátelé, fotbalisti, jako třeba František Veselý, tam zpíval dokonce i Tonda Panenka, Vláďa Hruška, no a samozřejmě oni tam byli do počtu, protože oni broukají, ale jsou i zpěváci, kteří zpívají krásně, Karol Korobí, až ten zpíval.
1: Chceš říct fotbalisté, kteří zpívají krásně?
0: Ano, fotbalisté.
1: Ty jsi říkal, jsou i zpěváci, kteří zpívají krásně, to se dá předpokládat,
0: no,
1: teda,
0: i
1: že
0: zpěváci zpívají krásně, Lešek Smlka, ten tam vyčníval. Ano, vidíš to. Tak máš pravdu.
1: Stane se.
0: A já jsem vzpomínal taky, že v tom Hrodině bude i Petr Bende, který je nesmírně šikovný zpěvák, muzikant a narodil se v Ivančicích, ale žil v újezdu u Rosic. A což je zajímavý, že se narodil do rodiny muzikantů. Jeho taťka ten projel celý svět s muzikou a k 5 letům dostal už bicí. Takže od 5 let hrál na bicí. Mm-hmm. A vlastně od 13 už hrával s kaplama až do teďka, kdy má svůj band. Petr Bende.
1: No předtím se ještě zúčastnil jedné velkolepé soutěže, kde na sebe hodně upozornil a od té doby zřejmě ta jeho kariéra jede úplně v jiných směrech a v jiných kolejích.
0: Ale protože vysíláme ze Zlína, tak měli bychom si přihrát polivčíčku, protože zpíval vlastně i tady na Zlín talentu. No bylo to v roce 1996.
1: Tak to už bude téměř 20 let za chvíli, no. To tam zpíval jako hodně malinky.
0: No, Petr Bende mě zaujal, jakým způsobem jeho ta tvůrčí činnost pěvecká i hudební jako jde, protože jde i tou cestou, kterou já mám rád, že se propojuje populární píseň s folklorem, s cymbálovkama a tak dál, což já si myslím, že tady v té naší Jižní Moravě zlaté to patří. Protože jsem si uvědomil, že tak čistou kulturu, jakou máme my tady na Jižní Moravě, to má málo kdo.
1: A já jsem jenom chtěla říct, že se mně líbí, jak se pořád hlásíš k Jižní Moravě, k tomu našemu kraji, z kterého pocházíš. Přestože už jsi tak dlouho v Praze, tak to se mi líbí, to je o tebe hezké.
0: Věru, dobře, děkuju, ale já to říkám ze srdce, protože jsem projel celý svět a můžu to takhle říct. No, ale pojďme k tomu Petrovi Bendemu. On má velice blízko k Brnu. Já jsem teď taky byl v Brně, jsem zpíval před pár dny v Brně na oslavě 50 let. Eliška tam měla 50 let. Královna Eliška.
1: Královna Eliška měla 50 let?
0: Ano, to je prostě tam ty krásné sklepy, které jsou pod Špilbergem. Nádhera.
1: Dobře.
0: No tam jsem si před 10 lety zaspíval poprvé taky s obrovskou legendou, ke které vzhlížím, legendou folkloru Jindřich Hovorka. Mm-hmm. No, prostě bomba, na to vzpomínám do teďka. Ale ten Petr Bende tam naspíval taky nějakou krásnou písničku, kterou věnoval Brnu. Brno teď slavilo 370 let, co se ubránilo Švédům. Ale nic, to je další téma. Pusťme si krásnou písničku od Petra Bendeho.
2: Nad

0: Nadhoru svítá Petr Bende. Přiznám se, že jsem si představovala, že to bude trošku jiná. Víš, jak jsou takové klasické folklorní písničky a skladbičky, kde to hned vytáhneš do těch výšek a je tam ten cymbál, ale byla krásná. Moc hezká, líbila se mi.
1: Je to taky proložený, ano, je to krásná píseň. Ta se mu povedla, zaplať pánbu. No já si myslím, že ji zpívá teď hodně často na těch různých vinobraních a na těch akcích, které teď se konají. Když se podíváš všude okolo, je vinobraní.
0: Konec sezony, že jo?
1: Tam zaplať pánbu, já vzpomínám, když jsme zpívali s Hankou Zagorovou poprvé na vinobraní v Mikulově. Přátelé, tak já už tehdy jsem zažil už taky hodně, ale neviděl jsem pohromadě 10 000 opilých lidí.
0: Myslíš o víněných, jo? Oni říkají vinaři, že se z vína namazaných opít nedá.
1: Namazaných, no to bylo jak, jak po nějaké bitvě od těch Švédů. Tam, aby člověk se dostal z jednoho místa na druhý, tak musel překročit snad 50 lidí, kteří tam něco řešili prostě ve spánku.
0: Tomu se říká takzvaně vinná psychóza, ne? Protože podlehli tomu kouzlu tohoto nádherného, nádherného moku.
1: Ano, bylo tam vždycky nádherně. A prostě lidi jsou tady prostě úžasní, skvělí. No, ale víš, protože vysíláme do celé Jižní Moravy a ta Jižní Morava, jak jsem říkal, je úžasná v mnoha věcech. Dobře, na jedné straně se sklízí Hrozno a Bučák, teď je proudem, a na druhé straně je potřeba...
0: Se dobeček hází,
1: je potřeba pozbírat ty trnky třeba hrušky, ale něco všechno se, jako tohle. Tak já samozřejmě s tím mám zkušenost taky velice kladnou.
0: V jakém slova smyslu?
1: Od malička jsem byl k tomu veden. Můj tatínek...
0: Jo, že si házel švestky do bečky.
1: My jsme měli velkou zahradu, takže jsem musel sbírat hrušky a trnky a špendlíky.
0: Jablíčka
1: ne, my jsme ne. A tatínek pálil vždycky slivovici. A přitom to bylo zvláštní, že můj tatínek pálil docela, jako měli jsme velkou zahradu, pálili jsme docela dost, velké množství, ale on nepil. A vzpomínám na to teď jako s takovou záležitostí, že já taky teď jsem před pár dny pálil a já taky nepiju. No, tak je to takový zvláštní.
0: No a jak zjistíš, jestli se ti ta slivovička povedla?
1: Tak samozřejmě, že jsem na kousek jazyčku jsem tam musel.
0: Takže taková malá dekustačka.
1: A jak všichni lidi, co mě znají, vědí, že tvrdím v začátku, že v každé domácnosti musí být vitamin S, v každé lékárničce, tak samozřejmě, když by mě bylo v krku, určitě prostě, to prostě by nebyl normální, kdybych si nedal třeba malou, když by mě bolí v krku. Že?
0: No a to naštěstí tě v krku nebolí a naštěstí si k tomuto tématu vybral ještě také krásnou písničku a velmi známou kapelu.
1: Ano,
0: tak jsem s ní.
1: Ano, ta je přímo, já ty kluky z toho Vizovicka znám docela dost dlouho, dokonce oni se už roztahují, jezdí až k nám do Čech na mlýn, takže máme možnost si trošku popovídat o věcech i dalších, který se dějí na Moravě. Ano, nebudu tady dlouho zdržovat. Ano, přichází Fleret s nádhernou písničkou To se nerozchodí.

0: flaret a zpíval Pavel Kačes Husár.
1: To se určitě nerozchodí.
0: To se nerozchodí.
1: Teď jsme se tak zamýšleli nad tím, jestli tedy ty jsi položil otázku, jestli Vizovice jsou ještě Jižní Morava. No ne, tak to Jižní Morava, to jsme, Morava jsme vlastně celá od Ostravy až tam dolů po Břeclav.
0: Ale Zlínský kraj je samozřejmě.
1: Vizovice, Zlínský kraj. A zajímavé je to, že se vždycky říkávalo, že v Otrokovicích je ten střed tří národnostních oblastí. Slovácka, Valašska a Hané. Ale říká se to také, že ve Vizovicích je ten střed, že tam je ta východní Haná,
0: To se říká i u nás v Hulíně, se to říká.
1: A také. No tak prostě je to široké pole působnosti.
0: Ano, proto my máme tak, široké srdce, protože my jsme částečně Hanáci, Valaši.
1: My jsme všude
0: zdejší. Všude zdejší. Ne, já jsem se nad tím, jako, ne, já to vím samozřejmě, že Vizovice, jako, to je vlastně tady ten Zlínský kraj. A potom dál už prostě je kousek moje kamarádka Věrka Špinárka, kterou vám chci taky nabídnout s názorově jednou písničkou. No tak vlastně jsme obsáhli takový dneska v tom našem vysílání docela kus Moravy, že jo?
1: No a Věrka Špinárová, to je první zpěvačka v tomto dílu písniček pro duši.
0: Ano, ano, právě. To tak někdy občas vyjde, že někdy zpívají víc chlapy.
1: Ale nic proti chlapům, samozřejmě.
0: A já si myslím, že ty písničky jsou, každá měla nějakou hlavu a patu a byly všechny krásný. A já si myslím, že i krásnou písničku vám teď nabídneme v podání, jak zmiňované, Věrky Špinárové.

0: Věra Špinarová, nepřeslechnutelná zpěvačka s úžasným hlasem. Nech mě hádat, tak se jmenovala písnička, kterou Standa Hložek vybral do dnešního pořadu Písničky pro duši, který vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Brno. A schválně, nech mě hádat, kolik si myslíš, že nám zbývá ještě času do konce dnešního vydání pořadu?
1: No, tak já vím, že dneska jsme se trošku rozpovídali, ale proč ne? Já si myslím, že takový...
0: Unikáš. Odpověz přímo na otázku.
1: Tak za chvilku. No. Za chvilku se blíží...
0: Na jednu písničku. Jo?
1: Na jednu písničku.
0: Na jednu písničku.
1: Dlouhou nebo krátkou?
0: No, spíš kratší.
1: Kratší? Tak tu mám v zásobě a taky mě překvapila tím, že je, jestli není až moc krátká, ale na to, jaký to je velký, můj byl velký hit... Tak mě překvapilo, že je tak krátká. A víš co, Věruš, já tě tou písní nepozvu na burčák, nepozvu tě na víno ani na slivku.
0: Škoda.
1: Ale já tě pozvu na kafíčko.
0: No tak to také neodmítnu.
1: A sladíš? Sladíš?
0: Malilinko.
1: Jo,
0: tak... Ale fakt malilinko.
1: Tak ta...
0: Zkoušela jsem pít hořkou kávu a nějak mi to nejede. Vždycky
1: ne?
0: Tam, ne, musí tam být vždycky aspoň trošku linku.
1: No tak tahle písnička vyloženě na to sedí.

0: To je hezká tečka na závěr, jenom teda zase ty Vánoce se tam do toho
1: zase
0: tlačí.
1: Se tam, no, to jsem si toho nevšiml až teď. Ale vidíš, Viruš, jak v písnice stačí jenom jedna silná verze a několikrát zopakovat silný refren a je to. I když tahle verze byla určitě kratší, než Karel normálně zpívá, protože vím, že když je takováhle silná píseň, mnozí zpěváci světoví a mnohé kapely klidně rozjedou do takové sféry hudební, že trvá třeba 10 minut.
0: No tak to už bychom asi tady neodvysílali desetiminutovou. Ne, já vím, že říkáš jako.
1: Je věcná, někdy krátká, úderná, nádherná na závěr.
0: Tak jdem na to kafe?
1: Jdeme.
0: Tak jo. Tak děkuji za pozvání, děkuji za dnešní výběr a vám, vážení a milí, pokud si po obědě dáte kafíčko, tak ať vám nezhořkne v ústech, ať máte krásný den a hlavně chutnejte s rozvahou a vychutnávejte tyto krásné dny, díky nímž přecházíme do období pomalu a jistě, období, kdy se dovrší veškeré úsilí vinařů a všech, kteří se starají o to, abychom měli nějakou úrodu z políček a tak dále. Tak málem jsem se do toho zamotala.
1: Já jsem
0: ale
1: přemýšlel,
0: tím jsem chtěl, jak se z toho dostanu ven, že? Vysledovala jsem, že jsi zbystřil a čekal, co ze mě vypadne. No už ze mě nevypadne nic jiného, než že opravdu děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase za týden naslyšenou.
1: Ano.
0: Věra Hotařová, ty jsi chtěl zase
1: také
0: ještě říct,
1: něco milí posluchači, užívejte si tohoto nádherný období, který je jenom jednou za rok. Přeji vám krásný den. A buďte v pohodě. Věra Hotařová
0: a Standa Hložek.
1: Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
0: Tandem. Dobrý den vám všem, přeje z Tandemu Jan Rosák. Jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v New Yorkském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem. Krom toho je zastoupen v předních světových sbírkách Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Center Georges Pompidou ve vídeňské Albertině a dalších. Kolik našich výtvarníků má takovéhle renomé? Pokud vím, tak v současnosti jenom akademický malíř a grafik Jiří Anderle. Jiří, já vás na Tandemu srdečně vítám, dobrý den.
2: Děkuju, Honzo, to je milý tady bejt. Já děkuju za to, že jste mě pozval.
0: Já vím, že vy jste v rádiu hodně rád. Věrní posluchači rozhlasu dobře vědí, že jste v rádiu přímo jako doma. Ostatně pořad Láska za lásku, v němž Jiřího Anderleho slýcháte, se vysílá už od roku 1997 a můj host se netají tím, že, jak říká, naše generace, tedy generace Jiřího Anderleho, rozhlas miluje. To mě těší, přeju hezkou chvilku u rádia.
1: Tandem. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: London.
1: Hostem je dnes Jiří Anderle. Myslím si, že netřeba Jiřího už více představovat, i když já to udělám hrozně rád. Hlavně z té doby, kdy o vás zase tolik zpráv není, to znamená z toho útlého dětství. To se ví, že jste se narodil u Rakovníka v Pavlíkově. To je malá vesnička nějaká?
2: No, to je městysný.
1: Jo, to už je městysný.
2: Ano, a to je vzkvétající městy s vynikajícím inteligentním starostou a místostarostou. Já je znám od dětských let, že jo. A oni mě mají strašně rádi, takže já teda, když stojím teďko před problémem, že se Pelová vila, ta nádherná galerie v Praze 6 bude zavírat, tak kluci mě tam nabídli tak nádhernou výstavní síň, že mě to dojalo. Už se rekonstruuje a jdeme rovnou z Pelovky.
1: Takže místo do Bubenče budeme jezdit do Pavlíkova, je to jasný.
2: No, ono to ano, není daleko.
1: Není to daleko. No, ale když říkáte, že je všechny dobře znáte tam a oni znají vás, to znamená, že jste tam delší dobu žil?
2: Já jsem tam prožil celý dětství do 15 let a potom jsem se tam stále vracel celý prázdniny do 25 let. Hrál jsem tam s kapelou Křivokládských lesů po všech těch vesnicích, takže já znám, co to je prostě život na vesnici ze Vrubně, co to je za nádherný, čistý lidi, který opravdu mají jenom tu dřinu strašnou a tu poctivost, protože to jsou soužití lidí na vesnici. Tenkrát to stačilo, aby někdo udělal malé nějaký malér, že ukrad někomu tyčku s plotou a už to byl špína a už se s ním nikdo nebavil. Tam byly takový zákony cti, to dneska ze světa vymizelo, mravnost, jak nás vychovávali maminky. To se nedělá, to se nesluší, hamba, styč se. A nikdy toto dítě neudělalo.
1: Tak tohleto dneska už a lidi ve městě zvlášť asi neznají. No, ale zpátky k vám. Vy pocházíte z takové rodiny spíš drobných rolníků, jak jsem si přečetl.
2: Hudinská rodina, protože tatínek byl zámečník, brzo mě umřel, když mě bylo 6 let a maminka byla nejdřív služebná. Naštěstí u továrníka mýdlo Ota Rakovník, takže tam nasáhla takový ty továrnický pušlechtilý maníry. Jo? Mařenko, prosím vás, mohla byste nám víc domácnost, říkala paní továrníková, mile ráda, maminka to uměla, takže vedla celou domácnost u Otu a vzpomíná jak na to jako na nejnádhernější léta svého života a navíc, když přišel Štědrý den, já to tady prásknu na sebe, proč ne, žijeme jenom jednou. Představte si chumelenice a maminka nemohla z toho Rakovníka, z té továrníkovy z vily, poslouchejte dobře, dojít v těch závějích do Pavlíkova, který byl 5 kilometrů daleko, ale viděla, že pod oknem chodí Adam, můj táta Adam Anderle, chod z dílů nad Klenčím pod Čerchovem, jo. No tak Adame, ty tady mrzneš, pojď teda dál. Já jsem tady sama, továrníkovic odjeli do Prahy. No tak Adam šel nahoru, no, přišla štědrovečerní noc, no a potom, když paní továrníková Otová říkala, Mařenko, to je tak fajn, budete tady s náma stále, že jo, bo vedete nám domácnost stále. Milost paní, já nemůžu, proč, já se musím vdávat. Takže jsem se narodil potom 14. září. Já jsem dítě štědrovečerní noci.

0: Andem.
1: Přední český výtvarník Jiří Anderl je dnes hostem Tandemu. Mimochodem, vy jste, Jiří, zdůraznil v případě vašeho tatínka to E Anderle a sám si taky říkáte Anderle nebo Anderle?
2: Ander, protože to je tam, do toho se přimísili ty jména německý, Der, Die, Das, tak se to vlastně, to je hodně, hodně lidí. Poměrně Anderle je dost rozšířený jméno, ale má i kratší verzi Anderle.
1: Anderle, ano. No, ale vy jste zmínil v tom povídání o Pavlíkovi také to, že se tam pravděpodobně přemístí vaše galerie, která byla, nebo možná ještě pořád je, ale už asi nebude dlouho, ve vile v Pelejově ulici. Co se s tím stalo? Proč už tam nemůžou být vaše obrázky?
2: Protože nejsou peníze, politici nemají zájem, protože se jim zdá, že do takové kulturní instituce chodí málo lidí, oni nejsou dost zviditelňováni před volbama. Všimněte si, že kde politici vidíte, tam, kde je hodně lidí, na sportovních stadionech, ale kultura oslovuje velice malé procento lidí, dejme tomu 3%. To si přiznejme, kdo ví, že Beethoven byl nějaký a že napsal apasionátu, že, nebo že Bach napsal mši hámol, nebo že Rembrandt namaloval noční hlídku. To je malinký procento lidí. Já ty lidi, kteří to neví, neosuzuju, protože to jsou dobří soustružníci, řidiči autobusů, třeba i lékaři vynikající a tak dále, ale teďko zvlášť ty dravčí době, ty nenasytné touhy po penězích a pomoci, to je hrozný. Já jsem včera jel v autobuse a tolik zášti a nenávistných prostě výpadů, co lidi na sebe, jak se k sobě, to jsem nezažil. Já jsem, co se to s lidma děje, no? A do toho my přicházíme, my jsme to původně chtěli s manželkou dát celý do vlastnictví Prahy 6, protože tam je unikátní sbírka černošského umění Afriky, jejíž význam přesahuje hranice této země. Je tam retrospektiva mýho díla, je tam i ty grafiky, které visí právě v tom Metropolitním muzeu v New Yorku, ale ty politici na to, zastupitelé teda na to nadávají, přitom Pelejovce nikdy nebyli. Oni se mezi sebou hádají, já jim nerozumím, tak jsme si řekli, ano, 10 let stačilo, končíme. 10 let uteklo jako voda. Když se to před 10 zakládalo, před 10 lety, tak to byl ještě doktor Lubomír Boleník, všichni ho známe. Říkal, kluci, to musíte udělat.
1: To byl osvícený člověk.
2: Ne? No, úžasně. To musíte udělat, já vám budu schánět sponzory, to tady musí být, to bude senzace. No, nedožil se ani otevření, že jo, no, tak jsme to 10 let teda to prospívalo, protože jsme měli bohatý sponzory. Potom ty, když odpadli, tak potom začali být problémy s financema. Mě to samotného je líto, když Praha 6 potřebuje spravit chodníky a musí dát půl druhého milionu na udržení instituce, kam přijde denně třeba 60 nebo 100 lidí, no.
1: Takže i muzeum těch černošských kultur, které jste naschromáždil.
2: To se byste použil slovo muzeum, ale oprávněně, protože ta celá sbírka těch černošských plastik je evidovaná jako v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury, jo? Protože tam už jsou tak závažný díla a ono vlastně toto umění právě černošský dalo podnět ke vzniku moderního umění 20. století. Promiňte, já jsem vás přerušil.
1: No, já jsem si chtěl zeptat, jestli všechno se takhle bude stěhovat do Pavlíkova, abychom věděli, kam.
2: Část černošského umění skončí v Pavlíkově, část zatím bude v depozitu. Já jsem se taky nenarodil proto, abych čelil útokům zastupitelů Prahy 6. Já jsem se narodil proto, abych maloval. A to, že vzniklo tato krásná galerie za tomu, že architekt Srpa, který si to vymyslel, který tenkrát to prostě řekl ostatním přátelům, kteří tomu přáli. Takže my jsme před těmi, když se to otevíralo v roce 2003, to byla jiná doba.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem. Akademický malíř, grafik Jiří Andele je hostem dnešního Tandemu. Samozřejmě, že si rád popovídám o jeho životě a musíme to vzít asi větším tempem, protože my jsme se vlastně v tom kurikulu, víte, jsme se dostali maximálně tak k tomu vašemu dětství, které bylo nesmírně zajímavé, ale vy jste potom šel, jestli se nepletu, na radu vašeho učitele kreslení na Vyšší školu uměleckého průmyslu, jak se tehdy říkalo v Praze, víte?
1: Ano. To byl náš třídní učitel z Rakovnický Měšťanky, tenkrát kluci chodili na Horníka nebo do JZD, on říkal, já jsem tě to vyjednal, půjdeš dělat zkoušky do Prahy na uměleckou školu.
0: A to jste ho přesvědčil na té škole, že máte
1: takový talent? On totiž byl tak osvícený, tenhle ten kantor, že ty výhybky toho osudu měl sílu prostě přehodit v mém případě a udělal to rád, protože on založil kreslířský kroužek, pěvecký kroužek. A tam poznal, že teda opravdu mám talent. To je, za talent člověk nemůže. Ten buď dostane, nebo nedostane, že jo. A tak já jsem ten bez problémů ty zkoušky přijímací na tu Prahu do té pražské umělecko-průmyslové školy udělal, že jo, tam jsem udělal maturitu, přešel jsem okamžitě na Akademii výtvarných umění, mezi tím ovšem jsem se stal členem rakovnického Big Bandu a posléze dechovky křivoklátských lesů, takže jsem každou neděli hrával na vesnických tancovačkách a tam jsem zažil takovej biják, který do dneška jsem nedomaloval. Já to můžu stále prostě malovat, jo, tanec, téma tanec, jo. Ty střety mládí, stáří, lásky, nenávisti, to, co to tam popralo a to bylo už úžasný.
0: Musíš ale stejně, co jsem si přečetl, tak říkáte sám, že zásadní vliv na vaši tvorbu mělo vaše působení v Černém divadle.
1: Ano.
0: Vážně tak zásadní?
1: Jistě. Protože když se sečtly potom ty jaksi ty stále nasávané podněty, které já jsem nasával už od dětství, já jsem měl zřejmě jiné vidění, což se projevuje na mých rozhlasových pořadech. Protože 17 let udělat 300 hodinových pořadů, teda on za to může ten ďábel Vlado Prikaský, že jo, to, já to netušil, že něco takového ve mně je. On říkal, podívej se, je nedostatek pořadu, kde se vysílají příběhy. Zkus to, vyprávěj po životě, jak jste žili. To já tě to budu stříhat. A takhle jsme rozjeli pořad, který tady vlastně v podstatě nebyl. My jsme neměli kde se poučit. Vyprávěný pořad hodinovka, že jo.
0: Vraťme se k tomu Černému divadlu.
1: No a potom jsem po absolvování akademie, že jo, na to nikdy nezapomenu, jak tam Smetanovo kvarteto hrálo, kvartet z mého života a já tam stál s troubelem, teda ve kterým byl, v té rouře byl diplom absolventa akademie. Ale mě už tenkrát bylo dobře, protože co má absolvent akademie dělat? To vám je strašná situace. Malířů je moc. A oni končí buď jako restaurátoři památek, že jo, nebo tak jako si dělají to umění doma, třeba, no, je to těžký úděl. Dež to, já už jsem šel, jak si končil s perspektivou, že Jirka Srnes, kterýho jsem znal z té grafické školy, geniální multimediální

0: Do Prahy naskoušeli jsme program, ze kterým jsme za tři neděli vyjeli do východního Berlína, kde prostě toho 26. srpna, nebo kdy se to odehrálo, se před našema očima začala stavět berlínská zeď. A tam se střílelo a my jsme tam na té německé Volksbühne v tom gigantickém divadle měli premiéru a zvenku jsme slyšeli střelby. Jo.
1: Jiří, prosím vás pěkně, ale co já nechápu, vy jako výtvarník a samozřejmě jaksi zarytý malíř, kreslíř a najednou se z vás stal mim.
0: No, to nebylo tak jednoduchý. Já jsem nejdřív nastoupil jako kulisa.
1: A jo, takhle.
0: Já jsem byl takzvaně černá kůže, jo, tak se říká kulisákům. Až potom jeden kluk vypad a Crnec Jirka říká, nedá se svítit, musíš na jeviště. Prošel jsem krátkou pohybovou průpravou doktorky Evy Krešlový, profesorky, že jo. No a najednou jsem stál jako solo mim na jevišti a stál jsem v Paříži, v Olympii. Lidi řvali bravo, já jsem si říkal, proč? Proč, ale nicméně to bylo úžasný, že jo, když to celá Olympie tleská a řve bravo. Já když jsem potom vyšel před tu Olympii, tak jsem se zase byl šokovaný, že tam nikdo o tom bravu vůbec neví, co tam chodí. Tak jsem od té doby přestal mít důvěru trošku k úspěchu, že jo, protože je to ošidný.

0: Tandem.
1: Ani dnes nezůstaneme dlužni vám, kteří se těšíte, kromě povídání mého hosta, akademického malíře a grafika Jiřího Andedleho, taky na jeho vkus, co se humoru týče, tak nezůstaneme dlužni klasikům českého humoru. Jiří, je to na vás, abyste si vybral někoho, kdo vám dělá radost, koho rád posloucháte, koho si vážíte?
2: Já samozřejmě humor miluju, vím...

0: co udělali pro český humor takový osobnosti jako Vlasta Burian a Miroslav Horníček a především teda i pan Holcman, jak říká.
1: Restaurace u Nudle.
2: Vy to umíte.
0: Ale myslím, že největší mák je Jan Werich. My jsme hráli na Broadwayi a tam každý večer, aby jenom si mohl vdechovat tu magickou vůni spalovaného prachu od reflektorů, chodil za náma Jiří Voskovec a ten byl tam blažený a často měl dojetím ve vlčích slzy a to začínala každá rozprava pana Voskovce. Jo, to když jsme s Jenem tenkrát a zašli celý řetězení vzpomínek, škoda, že se to nenahrávalo. Škoda, že vy už se vracíte, ale až potkáte Jana, tak ho moc pozdravuju. Tak mu vyprávějte o tom, jak jsem za váma chodil. Já ho skutečně potkával v Mikulanské ulici. Tak ho potkám a říkal jsem, tak pane Werichu, představte si, že jsme byli v New Yorku, tam jsme hráli na Broadway. A co Jiří? No ten vás moc pozdravuje a říkal tohleto a takhle a byl z toho taky dojatej Werich a říkal, no to má pravdu, kdyby my jsme tenkrát měli k dispozici techniku černodivadelní, tak Bůh ví, kde bychom ještě s jakou dimenzi další bychom do našeho představení dali.
3: Ano, protože ta myšlenka, ten humor, ten už tam byl, tam už stačila jenom ta nástavba té techniky. Tak my si teď poslechneme Jana Wericha a když dovolíte, já bych k němu přidal ještě další jméno, které jste taky zmínil, Miroslav Horníček.
0: No páječný.
4: No, nás teď to bylo markantní.
5: Já teď taky něco zaslech.
4: Jo,
5: Karle, vyzkoušíte něco?
6: Ne?
5: Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
6: A zve?
5: Ne, to zve ten host.
6: A, no, pochopit, ten má ve voku pěnu, jo?
5: No, tak ví, no, to dělám já. Já se nachytal.
6: A co to je?
5: Noe. No to je jméno.
6: Ne. Lidský?
5: No biblický.
6: Noe? Je...
5: Noe. Píše se to Noe.
6: Jo tak.
5: No.
6: Noe.
5: No.
6: No a?
5: Ne no a. No e.
6: Já vím, to je jméno.
5: No, no, jméno.
6: Píše se to Noe.
5: No.
6: No a?
5: Vy neznáte Noa?
6: Ne,
5: No to byl přeci, Noe, to byl ten člověk, co mu hospodin. Dal pokyn.
6: Pokyn?
5: Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
6: Co aby?
5: Aby na kopci postavil loď.
6: A Noe?
5: No Noe ji postavil.
6: To je přece blbost, loď na kopci.
5: No to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
6: Ovšem, když loď, tak především na kopci.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Andem. Povídat si o obrázcích v rádiu je vždycky věc velice ošidná. To já nevím, jak popisovat, co na těch obrázcích vidíte, nebo jaký dojem na vás mají. Já si myslím, že si budeme radši povídat s Jiřím Andelem o jeho rozhlasovém pořadu, který v podstatě taky o těch obrázcích je. Mám teď na mysli samozřejmě pořad Láska za lásku, který, jak už jsem říkal v úvodu, se vysílá od roku 1997, čili už jich bylo opravdu drahně kolem těch 300, jak jste říkal. Jak vlastně ten pořad vzniká? Dáváte mu téma dopředu nebo je na základě z velké části improvizace?
1: To nemůže být až tak moc veliká improvizace, protože teď například, protože se vyměnilo vedení na stanici, přišli tam mimořádní lidi, se kterými jsem vlastně začínal. Já ty jména řeknu, to jistě to víte. To je pan Dietrich a pan Vacek, tenkrát v tom roce, co se to psalo za rok, 97.
0: Sedm, ano.
1: To je hrozně dávno, to je věk. To vyroste dítě dospělého člověka, 17 let. No a hoši chtí, aby jsme začali premiérovat. No tak já teďko připravuju na poslední únorovou neděli premiéru. To znamená, já už teďko si musím utřídit myšlenky, co tam bude. Budou to únor na Hradčanech. Tak si říkám, ano, bude tam příběh ze setkání Jana Zrzavého, který vždycky rád chodíval ke kapucínskému kostelu a teď, že jo, pan Zrzavý byl opřenej o tu svoji hůlku a díval se na madam, jak přichází a pár slov a takový. To tam musí být setkání Jana Zrzavého s Hanou Benešovou, to si teďko připravuju v poznámkách, aby ty formulace byly přesný a takhle krok za krokem postupuju, teďko tam zmíním hradčanské sousedy, což byly vynikající osobnosti, jo, bývalej zlatník, pan Sýkora Emerich, který například prodával, když si chtěl zpestřit život, odjel do Casablanky s kuframa plných budíků a tam na tržišti v Casablance postavil z těch budíků pyramidu a všechny budíky tak se řídil, že oni non-stop zvonili. Když jeden přestal, druhý začal a tak dále. Jo. On tenkrát prošel všecky a to byl tak báječný vypravěč, jeho story byly skončil hrozně, protože byli neúprosný na něj v 48. roce. Ty výslechy byly hrozný, to nebudu tady rozebírat, ten režim byl krutej, toho tam zmíním a tak dále. Takhle se tím pořadem prokousávám, když mám ty zápisky už jako v pořádku, tak musím najít tu odvahu a zapnout mikrofon, což mě někdy dává strašnou práci, protože ten mikrofon, tohle, ta zázračná věc, je nesmírně zrádná. Ona prozradí každou neupřímnost, každou faleš, vy to znáte.
0: Jak to máte rozděleno s Vladem Prýkazským?
1: Vlado tě čeká na to, co mu přinesu. Trošku má ponětí, že to bude téma únor na Hradčanech. A potom šílí, protože nemá jedinou poznámku k tomu, že jo. On to musí nejdřív do sebe nasát, třeba to dva dny jenom poslouchá, aby to dramaturgicky sesadil, aby tomu dal takzvaně ty nohy, jak tomu říkají režisérové, aby to letělo. Teďko ty pauzy, aby ty jednotlivý příběhy mohly získat několika vteřinovou pauzu, tam doplňuje hudbu, kterou já mu dneska připravuju už, protože každá postava bych byl rád, aby měla svoji hudbu, aby to povídání mělo čas v hlavě posluchačů doznít. Je nadává a zlobí se na papouška, který do toho pískne vždycky v nepravý čas.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem.
1: V Tandemu si povídám s Jiřím Anderlem. Povídali jsme si před chvilkou o jeho pořadu Láska za lásku. Taky tady byla zmínka o jeho expozici v Pelejově nebo ve vile v Pelejově ulici, kde jednak jsou jeho obrázky, ale také sbírka afrického umění. U té bych se docela rád zastavil. Jak vlastně vzniknul ten nápad sbírat africké umění? Kde jste ho dostal? Čím to začalo?
2: Já jsem miloval lidové umění od dětských let, že jo? Protože vždycky se našla někde v okolních vesnicích nějaká chaloupka, kde ve štítě byl buď svatý Florián, že jo? A to jsou okouzlující umělecký výtvory, byť vyřezávány lidovými tvůrci. No a pochopitelně, jak jsem přišel do Prahy, tak nás kantoři hnali hned do Národopisného muzea, kde byly veliký sbírky zase slovenského lidového umění, a do Náprskového muzea, kde byly černoši. A tak jsem si uvědomil, že vlastně to jsou spojitý nádoby, že to je umění dělaný teda, takže se dostává až na dřeň existence člověka, jo? Protože ty tvůrci nejsou zatížený slohovými kánony a můžou se skutečně soustředit na obsah. Takže najednou přišel rok 64, kdy my jsme s Černým divadlem byli v Austrálii a tam jsou kolosální muzea černošského umění z těch hořejších států nad Austrálií z Oceánie. To byly okouzlující, tam jsem trávil opravdu hrozně moc času. No a přivez jsem si, protože jsme se tam s mojí ženou Miladou na konzulátě v Sydney vzali, protože jsme nechtěli mít okázalou svatbu, kterou nám chystali. My jsme spolu už žili 10 let. Rodiče a my jsme si v sydnejském přístavu koupili jako ke svatbě takovou sochu z Nový Kvineje. A tudyž viděl můj kamarád Fred Dalman, který elektrifikoval Čínu a sezdil celý svět, ten mě například ukazoval rudou knížku podepsanou Májem. Představte si, to byl úžasná osobnost. On říkal, ty sbíráš černošský umění, já toho mám a nevím, co s tím. Protože Belgie a belgický Kongo a tak dále, já tě to přivezu. Tak mě přivez první takovou sérii a to už byla malá sbírka, která se potom postupně rozšířila. A když se mě lidi ptají, jak to jsem dovážel, já jsem říkal, byla hrozná dřina, já jsem si musel vzít velkou nůši, sednout na kolo a víte, co to bylo, než jsem přejel ty Alpy.
3: A ještě pořád ji rozšiřujete, tu sbírku, nebo už jenom náhodně?
2: Třeba? Teď už to nemá cenu, protože když jsme se rozhodli opustit Pelejovu vilu, byli jsme tak jako vyštípáni, tak krvácí mě srdce, protože jsem se mezi tím naučil tomu velmi rozumět, já tomu to umění. Ale už to nemá cenu to sbírat.

0: Tandem. Za chviličku se rozloučím dnes v tandemu s akademickým malířem a grafikem Jiřím Anderlem. My se společně vyfotíme do našeho internetového alba, které najdete na internetu. Tam budeme stát takhle vedle sebe s Jiřím Anderlem a já budu velice pyšný, protože tak, jako budu stát já vedle Jiřího Anderleho, tak tam stál třeba Václav Havel, nebo Bill Clinton, nebo bývalý německý prezident Walter Scheel. Ti všichni si kladli za čest být vedle vás taky, vidíte?
1: To je zajímavý, na to jsem všecko zapomněl,
0: vidíte? To je škoda, ale...
1: Škoda. Člověk jako žije opravdu, já pořád žiju prostě tím, co budu dělat zítra, že jo? Jsem posedlej workoholik a běda, když se stane, že některý den nemaluju, tak to mám pocit, že jsem nežil. A hlavně, já jsem... Dneska to pozoruju jako obrovský klad. Já jsem dítě, který vyrůstalo v chudobě. A já prostě si dokážu vážit i těch nejprostších věcí. Já neuznávám například na dutce. To je ubožák, podle mýho názoru. Na co je nadutej?
0: Ano.
1: Ono za ním nic nezůstane, jenom kouř z krematoria, s prominutím, že to tak musím říct. A to tak řeknu, to je většina našich politiků, jo, protože ty lidi nemají tak moc v lásce, že jo. Já jsem taky byl vychovávaný podivným způsobem. Ty nemehlo, co z tebe bude, když ty neumíš ani nasekat dříví do kamen. Když vodíš krávy na vorání, tak ta brázda je křivá. Jo, takže já mě nebyla dána pýcha, já bohužel to nemám, že jo.
0: Já si myslím, buďte vděčný za to a vy jste samozřejmě osudu, že jste měl takovouhle zdravou výchovu. Kéž by se naši mladí rodiče nastávající k tomu zase vraceli. Moc vám děkuju, Jiří, za dnešní povídání. Bylo nejenom hezké, ale bylo taky poučné. A budeme se těšit na další vaše pořady Láska za lásku. A taky třeba si můžeme přečíst knížku, protože právě vyšla v Radioservisu knížka, ve které jsou některé, no, ty podstatné části toho vašeho pořadu Láska za lásku. Tak vám moc děkuju, ať se daří.
1: Honzo, já vám taky děkuji, že jste byl tak jako vstřícnej a připravený a bylo mě s váma dobře. A posluchačům vám taky děkuji za to, že jste nás poslouchali.
0: Tandem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vejvodovou polkou ode zdi ke zdi jsme dnes otevřeli pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Hrála Vejvodova kapela s Josefem Vejvodou v čele. Ta teď postoupí místo dechové hudbě Antonína Votavy a rodinnému duetu otce a dcery Jana Sedlaříka a Jany Havlíkové. Z CDčka Táta a já si poslechnete Votavovu a Čepelkovu Jakubovu polku, Posvícenský valčík Járy Beneše Na svatého Martina, tango Jiřího Vrány a Václava Babuly Stůj při mě lásko má, a nakonec navštívíme ještě jedno posvícení s polkou Slávy Tkačuka a Vladimíra Sýkory s názvem Posvícenská. Přeji hezký poslech.

Ze zvukového disku Chatařům a chalupářům se vám teď představí studiový orchestr Honzy Slabáka, Maria Hanzelková, Jirka Škvára a průvodce pořadem Josef Zíma. Nejprve si pustíme velmi populární písničku od neznámého autora o malé Japonečce. Dívčí duo zavzpomíná na slavnou babičku Mary, dále zazní píseň Milana Baginského, Standy Tatara a Pavla Vaška, Co je to ráj? A nakonec v souladu s názvem CDčka to bude skladba Jindřicha Pavlíka a Karla Fola Na chalupě.

byly písničky pro chataře a chalupáře a teď tu máme trojičku melodií klasika české dechovky Josefa Ponsara. Já nejsem žárlivá, žal srdce a do třetice Až já budu ruchovat. Hraje dechová hudba suprafonu, česká muzika Josefa Charváta, u mikrofonu se včetně mne vystřídají Jindra Stříteská, Jara Příkazka, Ivan Trnka, Josef Opelt, Pavel Zelníček a sbor Lubomíra Pánka. Prosím.

Že je naše Praha krásná, to dobře víme a taky moc dobře známe píseň Josefa Stelipského, Karla Melíška a Jarky Motla, která o té kráse tak pěkně vypráví. Co ovšem ještě možná neznáte, je nahrávka dechové hudby Antonína Votavy, která je pořízena ne jako tango, ale v rytmu valčíku. Inu, proč ne? Dneska se přece inovuje ledacos. Takže valčík Praha je krásná, pak polka Franty Poupěte kolem Smíchova a písnička kapelníka Votavy Svítá, svítá. To bude pro dnešek všecko, přeji hezký večer a ve čtvrtek zase naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Vysíláme první květnové zálety, posloucháte Český rozhlas. Dobré dopoledne. Dneska budeme podobně jako minulý týden hodně cestovat a kromě jiného taky do Nepálu. Vzpomínat budeme na rok 2015, kdy tuhle vnitrozemskou zemi ve středním Himaláji postihlo silné zemětřesení. Mým hostem bude muž, který ho přežil ve výšce 2,5 tisíce metrů nad zemí a jen 5 kilometrů od epicentra, inženýr Ivo Zídek. Původním povoláním ekonom začal cestovat a do Nepálu se poprvé vydal, až když mu bylo 63 let. A je pro něj místem, kam se bude vždycky vracet.

0: Inženýr Ivo Zídek žije v Budislavě, malé rozlehlé obci, kde se nachází hned několik pískovcových útvarů, které navazují na Toulovcovy a městské maštale. Dřív procestoval celé Česko a když se otevřely hranice, vyrazil do Alp, Spojených států i Austrálie. A dneska je se mnou v Záletech. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Když dovolíte, začala bych právě v té Budislavě. Tohle místo v poslední době hodně láká turisty. Turisté se u vás cítí dobře, ale jak se tam žije místním?
1: Já jsem původně z Hradce Králové. Na Budislavě žiju 13 let a žiju tam proto, že tam je, dá se říci, téměř panenská příroda. Jsou tam lesy neponičené žádnými exhalacemi. Je tam prostě velmi příjemné, řekl bych, životní prostředí.
0: Ještě než se otevřely hranice, hodně jste cestoval po Česku. Které místo jste si v Česku oblíbil? Kromě teda už zmiňované Budislavy.
1: Jako horolezec, který začal líst od 16 let, jsem si oblíbil všechna skalní města v České republice. Od Bořeně po Adržbach, Roumovské stěny, veškerá naše pískovcová skalní města. A řekla jste správně, v Československu. Takže mým druhým domovem, dá se říct, byly Vysoké Tatry, kde jsem v období prázdnin dělal i průvodce, takže to bylo tam, kde jsem ten svůj horolezecký život začínal.
0: A když se tedy řeknou Vysoké Tatry, jaké místo tam máte nejraději a kam jste nejraději chodil?
1: Vysoké Tatry jsou krásné všude, ale nejvíce jsem obdivoval a miloval a dodnes tam jezdím Zlomiskovou dolinu u Popradského plesa, kde ta dolina samozřejmě není turisticky navštěvovaná, protože je uzavřená, ale jako horolezci jsme samozřejmě mohli do této oblasti chodit, takže tam je moje srdce.
0: Tam je několik bivaků, kde se dá vlastně i přespat, protože kameny jsou poskládány, takže tam horolezci vlastně teoreticky můžou nocovat. Nevím, jak je to s povolením v takovém případě, protože samozřejmě přístup na ty stěny, které jsou tam po okolí a jsou mimochodem úžasné, tak horolezci logicky mají. S tím bivakováním to není asi tak úplně jednoduché, zvlášť v stávající době, ale doba, třeba kdyby jste tam jezdil, byla daleko divočejší a možná i k horolezcům tolerantnější.
1: No, to jako musím říct, že určitě ano. Dokonce loni v Tatrách ve Zlomiskové dolině jsme měli nepříjemnost s ochránci Tatranského národního parku, který na nás chtěli nejenom horolezecké průkazy, ale i ukázat vybavení, horolezecká lana a podobně, aby jsme opravdu teda prokázali, že jsme horolezci, který jdou do stěn. Takže to dříve rozhodně nebylo. A vy jste tady otevřela tu otázku bivaků. Ty bivaky tam samozřejmě jsou dodnes, byl jsem se na ně podívat. My jsme tam tehdy přespávali úplně normálně.
0: Společně dneska projdeme jak Alpy, tak Spojené státy, Austrálie, ale ještě předtím předpokládám, že vás vždycky víc těšil ten aktivní odpočinek, tak jak vás poslouchám. Nedokážu si představit, že byste trávil dovolenou někde u moře. No, nebo jenom chvíli.
1: To já opravdu neumím. Rodiče mě od malička v podstatě tahali do hor. Já si pamatuju svůj první výstup s tatínkem, kdy mi bylo 6 let a šli jsme na špičák Bernarditskej, což je podhůří Krkonoš v Ranní hory. A od té doby já prostě ty hory miluju a jako moře. Jediný, co mě musím přiznat, zaujalo, byl australský oceán. To teda je něco.
0: O nich klidně můžeme i v dnešních záletech mluvit. Cestovatel inženýr Ivo Zídek je hostem mých dnešních záletů.

0: Jeho zídek bez pochyby patří k lidem, které potěšilo otevření hranic, myslím cestovatelské otevření hranic po roce 1989. Vzpomenete si, Ivo, kam vedla vaše první zahraniční cesta?
1: No, to je velmi jednoduchý, ta vedla na Dachstein v Taurech.
0: To je krásné místo, přiznám se, že to je kopec, který stojí za to, ať už se na něj vydáte z jakékoliv strany. Podle čeho jste si vybíral své další cíle? Zatím se bavíme hlavně o horách a myslím si, aspoň tak, jak jsem vás za těch pár minut našeho povídání poznala, že u hor ještě zůstaneme.
1: To jsem rád. Já jsem si ty cíle vybíral podle toho, co jsem se dočetl, protože pro mě bylo mimo hranice snů prostě se dostat někdy do Alp v té době z reálného socialismu. Ale ty knížky jsem přečetl, takže věděl jsem, že existuje Matterhorn, že existuje Eiger, že prostě existují Dolomity a to mě táhlo teda nejvíc, ne snad ohledně výšky, ale ohledně toho, co jsem si o tom přečetl, tím jsem se řídil při výběru těch hor.
0: Takže společným jmenovatelem byly vlastně vrcholy, známé alpské vrcholy.
1: Známé alpské vrcholy, ale nikdy jsem nevylezl žádnou horolezeckou na Matterhorn, ale chtěl jsem se na něj podívat a pak mě uchvátili, absolutně mě uchvátili Dolomity a Ferraty, to teda jako... To bylo moje.
0: Vidíte, budíš Ferraty je dalším tématem našeho povídání, zvláště dolomické jsou hodně proslavené, některé i hodně náročné. Kdybyste měl zazpomínat na nějakou cestu, na nějaký výstup, který opravdu stál za to a který jste si užil?
1: Pro mě byl fantastický zážitek cesta na Montepiano, to byla jenom částečná Ferrata, ale Montepiano je kopec, na kterém se odehrávala první světová válka. A já jsem tam zažil neskutečnou věc, kdy jsem vylezl na kopec a tam byly příkopy po té první světové válce a kvetly v nich květiny. A všude kolem bylo zeleno, ale v těch příkopech kvetly květiny a já jsem si vzpomněl, řekni, kde ty kytky jsou, na známou písničku a byl jsem tím velmi, velmi dojatý, bylo to velmi srdcové.
0: A když už mluvíme o Ferratách, já jsem si osobně oblíbila hodně Jižní Tyrolsko v tomto smyslu a vzpomínám a moc ráda mám oblast kolem Ortleru. Nevím, jestli jste to místo někde navštívil,
1: ne,
0: ale
1: ne.
0: Je to určitě taky jedno z míst, které stojí za návštěvu, pokud se třeba do Alp v létě vydáte. Vidíte, tak to jsme se zastavili u Alp. Já jsem chtěla mluvit ještě o vašich cestách do Spojených států a taky do Austrálie. Tak proč ne? Třeba hned po písničce. S Ivo Zítkem si povídám teď o cestování.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Ilozítkem jsme zatím v záletech cestovali hlavně po Evropě. Navštívili jsme jak Vysoké Tatry, tak České hory, tak nakonec i Alpy. Pojďme teď na malý okamžik do Spojených států. Kde se vůbec vzala ve vás ta myšlenka, že vyrazíte do Ameriky? Jaké místo jste si vybral a proč?
2: Tak jako správný český tramp jsem měl sen o Severní Americe. Měl jsem přečteno o krásách západního pobřeží a národních parků na západním pobřeží, takže to byl takový vysněný cíl, který jsem si splnil v roce 1996. Se třemi kamarády jsme se na nějakým čundru po Vysočině dohodli, že by to bylo dobrý zkusit, a naplánovali jsme teda trek z Los Angeles nahoru do Seattlu.
1: Cestoval jste s kytarou, tak jako vždycky?
2: Bez kytary já neudělám krok.
1: Takže jste si ji vezl sebou nejenom do Spojených států, ale třeba taky do Austrálie.
2: Určitě, všude vozím svoji kytaru. Takhle ještě, když jedu na trek vyloženě vysokohorského typu, tak mám kytaru speciální dvoukilovou, protože tam rozhoduje každých 10 deka, jak asi víte, ale jinak vozím svoji zamilovanou 12 strunku.
1: Zdá se mi, Ivo, že ta první cesta do Nepálu vám tak očarovala, že už jste vlastně neměl jinou možnost, než se tam pořád vracet, ale pojďme ještě před tu první cestu. Kde se vzal vlastně vůbec ten první nápad, že vyrazíte právě do Nepálu?
2: Když jsem přišel na vysokou školu ekonomickou, tak jsem byl umístěn do kolejí, kde se mnou byl chlapec z Moravské Výsky. A já jsem chodil jíst do Šárky a on říkal, já bych to zkusil, tak jsem ho sebou vzal. A naše přátelství a kamarádství teda dosáhlo nejvyššího stupně. Všude jsme jezdili spolu lyžovat do hor. No pak se naše cesty nějak rozdělily, on zůstal v Praze, já v Hradci Královým, ale samozřejmě do těch Dolomitů jsme jezdili společně na dovolený. A ten za mnou přišel prostě v těch mých 63 a říkal, Ivoši, pojď do Nepálu, pojď do Himalájů. Já se přiznám, že do té doby jsem nikdy o tom ani nesnil, jako jo, jak jsem si snil o všem možném, tak teda tohle mě nenapadlo. No ale slovo dalo slovo a jeli jsme.
1: Měl jste nějaké představy o tom, co vás tam čeká? Jak se potom moc lišila ta realita, která skutečně přišla při té vaší první cestě od těch představ, které jste měl nastudované, předpokládám, z knížek přečtené v průvodcích?
2: Přestože jsem horama odkojenej, tak teda

0: taková nenápadná oblast poblíž Manáslu, ale která byla dlouho zavřená a má to ještě víc středověký charakter údajně než ostatní části Himaláje, takže tam je můj další cíl. A pokud ještě můžu mluvit o dalším cíli a myslím, že posledním, tak je to oblast Kančenčengi, která je trochu stranou, ale kde jsou rododendronové pralesy údajně nejkrásnější v celé Himalaji a ty bych chtěl teda vidět v plném květu.
1: Ivo Zídek je se mnou dneska v záletech.

0: Ivou Zítkem si povídáme dnes o Nepálu a pojďme teď tedy k roku 2015. Bylo to 25. dubna v 11 hodin a 56 minut místního času, kdy zemi postihlo nejničivější zemětřesení za 80 let. Otřesy tehdy dosáhly 7,8 stupně, vyžárily si víc než 8 tisíc mrtvých a tisíce zraněných. Zničeno bylo 500 000 domů a 100 tisíce domů byly poškozeny. A taková jsou fakta. Vy jste byl v ten okamžik jen 5 kilometrů od epicentra. To se asi nedá vymazat z paměti.
1: Je to zážitek, jestli se tomu dá říct zážitek, já nevím, je to poznání, které

0: se vymyká absolutně všemu, co jsem do té doby jako zažil. Já si dovedu představit strach třeba z letu letadlem, jako, jo, dovedu si představit strach z divoké vody, ale když na vás skočí něco, co vůbec neočekáváte, co absolutně vůbec neočekáváte, tak pak je to teda těžký zážitek a je to velké překvapení.
1: Jak jste vlastně ten prvotní otřes vnímal? Úplně hned jste si dokázal uvědomit, že se jedná o zemětřesení?
0: Vůbec ne. My jsme seděli u kávy v takové té himalajské lodži a bylo poledne, že jo, byl klid a najednou jsme uslyšeli dunění a to člověk jako si říkal, no co to je? Tak jsme se na sebe podívali a furt jsme ještě nechápali, co se děje. Ani místní, který tam s náma tak se zastavili a koukali, nevěděli, co se děje. No a pak to přišlo. Pak se po tom dunění začala houpat zem. Prakticky všechno, co bylo kolem nás, židle popadalo. Pamatuju, že měli tam nějaké vázy, to prostě všechno popadalo. Teď ta země, jako kdybyste byla na pramičce, začala se houpat, prostě jako když ji rozhoupete, opravdu půlmetrový výkyvy, řekl bych. A teď ale hlavně ze všech stran se začaly valit kamení. My jsme byli v podstatě v nějakým údolí nad řekou, po obou stranách svahy a po těch se začaly valit kamení a hrozný rachot, to už jsme cítili.
1: Po tom prvním otřesu přišel i další, po 20 minutách, tak jak
0: jasně,
1: to bývá.
0: No. My jsme se rozprchli, byli jsme tři, každý utíkal někam jinam, to si pamatuju.
1: Intuitivně,
0: prostě u nás byla ta lodže, ta chata, tak ta byla vysoká asi, já nevím, přízemní, ale viděl jsem, že ty stěny se chvějou, takže jsem do toho utíkal a ty se nevěděl, jestli nepřiletějí ty šutry ze zhora. A tam byla taková kamenná zítka, to si pamatuju jak dneska, taková lavička, tak tam jsem si lehnul a schoval jsem se a čekal jsem, co se stane. A ono to za chvíli, řekněme třeba minutu, dvě, ono se těžko jako časově to přestane. Ale já jsem měl vyčteno, že při těchto otřesech po půl hodině přichází druhej. Takže jsem se sebral a utíkal jsem na takový políčko, v podstatě vodorovný, kde jsem čekal, co bude dál. Jako, a ještě musím říct, že jako, když jsem utíkal, tak tam byla cesta, ta byla úplně roztrhaná, ta země se otevřela prostě. A kolem byly všude spadlý domy těch domorodců. No.
1: A vaši kolegové?
0: Po tom druhém otřesu, a on nebyl poslední, musím předeslat, jako ty otřesy, ne už samozřejmě takové intenzity, trvaly ještě 2-3 dny, a takže potom jsem teda se vracel zpátky k té loži a tam byla taková nad ní takový rovný políčko a tam byli moji kamarádi, který jsem tam našel, no, takže tak jsme se sešli.
1: A měl jste v ten okamžik šanci dát svým blízkým vědět, že jste v pořádku?
0: No to bylo zpětně docela legrační, protože já jsem okamžitě po tom prvním otřesu a když jsem jako se postavil na to políčko, tak jsem vzal mobil, naštěstí tam už byl signál, tak jsem zavolal domů a stačilo jsem říct jenom žiju a tím jsem to sklapnul prostě, protože jsem byl fakt vyukaný. No a pak, když jsem přijel domů, tak jsem se dozvěděl, že jako slyšeli jo, žiju, ale vůbec nevěděli, proč jsem jim to volal. Až teprve později se dozvěděli samozřejmě, že tam je zemětřesení.
1: Ivo Zídek, cestovatel, je se mnou dneska v Záletech. Mluvíme o Nepálu a budeme o něm mluvit i dál.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Ivo Zítkem si povídáme dnes o Nepálu a načali jsme smutné téma nebo smutný okamžik historie téhleté země. Totiž 25. duben roku 2015, kdy došlo k ničivému, vůbec nejničivějšímu zemětřesení za posledních 80 let. Už jsme říkali, že Ivo Zídek byl přímo na místě. Probrali jsme tu situaci tak, jak nastala v tom okamžiku, kdy se tedy několikrát po sobě otřásla země. Mluvili jsme o tom, že jste svým blízkým stihnul jim říct akorát jediné slovo, jedinou větu žiju. Co následovalo potom? Zůstal jste ve vesnici ještě nějakou dobu?
2: Samozřejmě. To zemětřesení způsobilo to, že, jak jsme později zjistili, že veškeré cesty zmizely. Tam byly skalní cesty, po kterých jsme měli domů, tak ty zmizely. Takže nám bylo jasné, že zůstaneme ve vesnici. Ale to první, co bylo, bylo, že v podstatě začali přicházet ti vesničané a mnoho z nich bylo velmi vážně zraněných. To byl teda problém, protože já jsem nikdy neviděl takhle těžký zranění, které jsem musel postavit.
1: Jste ekonom, bankovní úředník, tak je to jasné, ano.
2: Ke kterým jsem se musel postavit čelem, prostě dcera přivedla starou paní, která měla skalpovaný čelo a měla skalpovanou hlavu. Ty lidi neznají vůbec nic, ty nevědí nic o nějaké lékařské péči, oni tam žijou úplně mimo svět, jo, takže samozřejmě přicházeli, já jsem se teda snažil je ošetřovat, měli jsme nějaký Ibalgin, tak jsme jim dali prášky proti bolesti, přicházeli s dětma, který měli zlomený ruce, prostě člověk si vzpomněl na nějaký ty kurzy, který kdysi měl a přikládal jsem dláhy, zavazoval jsem. Je to zvláštní, že člověk přestože podvědomě z toho z té krve má strach, tak ale ve chvíli, kdy jste to před to postavený, tak se teda k tomu musí člověk postavit čelem a jinak to nejde. Takhle, my jsme tam zůstali dvě noci, protože tu cestu jsme opravdu neznali a dvě noci ty vesničani tam postavili přístřešek, spalo nás tam asi, já nevím, 150, 100, prostě teď v noci vždycky otřesí půdy. Musím říct, že Nepálci jsou úžasní lidé, kde prostě oni přišli o všechno prakticky.
1: Zůstal jim optimismus a úsměv.
2: Jo, opravdu, bylo to neuvěřitelné. Teda. Já jsem tam nezažil jediný konflikt. Ten hospodský, u kterého my jsme byli, tak do toho stanu přinesl koš s jídlem a ti, co měli peníze u sebe, což byla výjimka, tak mu ale za to zaplatili. Byli tam neskuteční poznání, jak se lidi dokážou chovat a jak dokážou překonávat úplně kritické chvíle života.
1: Vy jste se vlastně zřejmě o tom, jak obrovskou katastrofu jste přežili, dozvěděl až zpětně v tom Katmandu.
2: Takhle úplně to není, protože my jsme o tam teď potom díky té dívce, kterou jsem ošetřil a ona nám ukázala cestu úplně atypickou, která není v žádné mapě, tak jsme procházeli asi 25 kilometrů naprosto zdevastovanou krajinou, kde prostě nezůstal jeden dům. Byly to vesnice za vesnicí totálně zničení. Až jsme přišli do Argut Bazaru, kde je uváděný to epicentrum a to město bylo lehlý. Jo? Takže my jsme věděli, že to asi bylo hodně zlý, ale to jsme samozřejmě nevěděli, že jsme v epicentru. No.
1: Cestovatel Ivo Zídek je hostem její dnešní

0: vozítkem jsme dnes prošli Nepál a říkali jsme, že vždycky s vámi cestovala taky vaše kytara. Zahrál jste si na nějakém výjimečném místě?
1: Já k ty kytaře musím říct, že to je velmi sjednocující nástroj, co se týče lidského bytí v Himaláji, protože veškerý národy znají Dylana, znají písničky od Beatles a podobně. A jakmile zahrajete, tak šerpové skazujou baťohy a tancujou, obrazně řečeno. Samozřejmě mým snem vždycky bylo zaspívat si co nejvejš. Takže když jsem vystoupal na sedlo Torunkla, který má 5550 asi metrů, tak nějak, tak jsem si tam zaspíval svého oblíbeného Jarka Nohavicu Kometu, protože jsem si říkal, že Jarek by měl určitě radost, že někdo zpívá ty kometě takhle blízko k ní. A Blowing in the Wind. A to jsem si teda užil. A to samé štěstí jsem si dal i na Kalapatáru, které je přímo proti Iviristu.
0: A přežila ta kytara zemětřesení?
1: Samozřejmě.
0: Stejně jako vy. S Ivo Zítkem jsme dnes tedy v záletech cestovali, hodně jsme cestovali minulé. Tu v záletech se mnou byl Petr Mazal, poličský učitel hudby, který na kole objel svět. A tady je jeho otázka pro vás.
2: Jaký byl ten první impuls k tomu, aby se tam znova vrátil do toho Nepálu? Jestli to bylo tím, co tam zažil, nebo tím, co tam viděl, nebo tou atmosférou té země, nebo těma lidma?
1: Já mám takový, jako bych řekl, tři pilíře, pro které tu Himalaj, ten Nepál obdivuju. První je ta příroda, která je naprosto obrovská, neopakovatelná. Druhá věc, která je strašně zajímavá, vy jste tam odříznutý od světa, protože zejména v těch prvních letech, kdy já jsem tam byl, tak tam nebyl signál a vy se úplně během tří dnů se úplně odpoutáte od života, který je tady dole. A vy si tam pročistíte tu hlavu a prostě to myšlení, že žijete jenom tím, co tam je, tou krásou, že to je neskutečně ozdravný proces. A třetí věc jsou ti nepáští lidé. Oni mají tak krásný život v té své nevědomosti a jsou to národy, který, je tam je 28 národností, který tam žijou a všichni jsou velmi skromní, velmi přátelští. A to je teda věc, kterou já tam miluju.
0: Příště bude na vašem místě sedět rychlobruslařka Karolína Erbanová. Na co byste se jí rád zeptal, Ivo?
1: Já musím říct, že jsem tělem i duší sportovec, byť ne vrcholový, a vrcholové sportovce velmi obdivuju, protože tuším, jaké odříkání je čeká a jak tvrdá práce je za nima. Ale protože jsem člověk, který miluje přírodu, tak bych se Karolíny zeptal, jestli by byla schopná, když už žije v tom Holandsku, tak v zimě vzít baťoch a jezdit po těch kanálech po Holandsku jakoby na čundr.
0: Tak otázka pro Karolínu Erbanovou. Uslyšíte ji v záletech už příští neděli. Ivo, já moc děkuji za dnešní cestovatelské zálety. No a pokud vám posluchačům některé minulé unikly, najdete na webu Českého rozhlasu, takže si je můžete poslechnout prakticky kdykoliv. Ivo, děkuji moc za dnešní návštěvu.
1: Velmi mě těšilo, naschledanou.
0: A krásnou neděli vám všem. Někdy se

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Pekleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkné úterý 15. září. Kdybych se vás zeptal, jestli máte rádi dobré filmy, asi by to byla poněkud laciná otázka. Je jen málo těch, kteří by se kvalitním filmům cíleně vyhýbali. Problém ale je, že jestli je film dobrý, poznáme většinou až poté, co se na něj podíváme, což je někdy dost pozdě. A proto máme filmové kritiky. Dá se tak říct, že naše dnešní pohodářka mnohým divákům ušetřila desítky hodin života díky svým varovným recenzím, případně nám naopak doporučila filmy a seriály, které bychom v záplavě jiných přehlédli. Vždycky byla nekompromisní a tím pádem tak i trochu postrachem některých filmařů. A jsem velice rád, že už za chvíli uvítáme Mirku Spáčilovou i v našem vysílání. Jsem docela zvědavý, kam nás naše povídání zavede. Tak já jdu telefonovat a do té doby vám zaspívá František Nedvěd anebo právě teď Marie Rotrová. Pěkné ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Když jsem se chystal na dnešní rozhovor, byl jsem až překvapený, jak často se v souvislosti s naší dnešní pohodářkou využívá přívlastek legendární. A vlastně i mě to naskočí v souvislosti se známou filmovou kritičkou Mirkou Spáčilovou, která je dnes součástí našeho vysílání. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Což mě rovnou vede k otázce. Vybavíte si ten moment, kdy vás začali čtenáři a kolegové označovat za legendu české filmové kritiky?
3: Já si to rozhodně nemyslím, že by byla legenda, ale ani mě takový moment nenapadá, ale trochu mě tak napadlo ve chvíli, kdy začaly o mě kolovat vtipy, takový asi docela známý, že když se vám promítne před očima na konci života celé vaše bytí, tak vám dá Mirka Spáčilová a teď se různila ta procenta, někdo říkal 60, já jsem to poprvé slyšela od studentů na nějakém setkání, tak jsem ještě říkala 60 je moc, tolik bych nedala. A pak se to začalo už tak nějak nabalovat a kolovalo to v různých tedy cifrách, tak v tu chvíli mě asi napadlo, že asi o mě budou dost lidé vědět.
2: No těch vtipů je celá řada, které o vás kolují, tak vás to zdá se nijak neuráží.
3: Ne, mě to hromě baví, připravím, to je docela vtipné. No. A je to konec konců součást toho, řekněme, trochu bláznivého, pošetilého světa kolem filmu, který se nesmí brát vážně.
2: Paní Spáčilová, jak to vlastně je s touhle prací? Filmová kritika asi není takové to povolání, co by si člověk od malička přímo vysnil. Jak to bylo u vás?
3: Hodně jsem si to nevysněla, ale novinářkou jsem být chtěla, to je pravda. A pak už se zasála náhoda, když jsem po absolvování novinářské fakulty začala pracovat v redakci Svobodného slova, tak tam tehdy odcházela na mateřskou dovolenou kolegyně, která psala televize. Takže mi řekli, zkus to, napsala jsem pár prvních recenzí, vysvětlili mi, co je na nich špatně, opravila se mi. No a pak už to takhle pokračovalo vlastně samovolně, přirozeně. A hlavně tehdy tam jako externí kritička působila Eva Zahralová, kterou já považuji za svůj vzor, velkou učitelku. A jsem nadána, že jsme byli kamarádky.
2: Ta práce obnáší občas o něčem napsat něco neúplně lichotivého. Nebyla jste třeba v počátcích trochu nesvá, když jste měla zkritizovat nějaké dílo slavného režiséra nebo známých herců?
3: Paradoxně v počátcích ne, to je asi ta mladická drzost a nerozvážnost, tak by řekl klasik. Spíš jsem se přistihla, že teď někdy už víc zvažuju, jestli si ten člověk opravdu zaslouží. A mám takovou tendenci být milosrdnější, ale když je vám těch 21, 22, 20, tak máte věm, že máte pravdu jedinou, největší pravdu na celém světě a takhle vlastnost neuvažujete. Navíc jsem ta jména moc neznala, tak jsem se v tom světě orientovala. A krom toho, když jsem začínala v těch 70. 80. letech, tak to zrovna velké skvosty nevznikaly. Tam se člověk, nebo spíš vaši nadřízení museli dávat pozor na jiné věci, než na to, jestli jsem dobrý nebo špatný.
2: No, to mě přivádí k další otázce. Oni čeští diváci mají rádi české filmy, ale občas slýchám názory v tom smyslu, že dřív se točily lepší snímky. Je to podle vás tedy nostalgie, anebo jsou ty staré české klasiky skutečně v něčem výjimečné?
3: Je to nostalgie, ale je to také jenom určitý výsek té reality. Samozřejmě vždycky vám někdo ocituje zázračnou českou novou vlnu 60. let, o československou, aby byla přesná. Ale i tehdy vznikaly filmy opravdu strašné. Podobně je to dnes, jenom dneska je to víc vidět, protože těch filmů vzniká neskutečné množství. Ve srovnání s tím předchozím režimem, tak je byl film řízen státem a existoval, já nevím, kolem 30 filmů ročně, teď jsme třeba na 60, jsou roky 50-60 filmů. A z nich samozřejmě potom toho takzvaného odpadu nebo těch plev veliké množství. Promiňte, ale je to spíš takový optický chlám. Vždycky máme tendenci myslet si, že za našich zlatých starých časů bylo všechno lepší. Není to tak, je to srovnatelné.
2: Říká naše dnešní pohodářka, filmová kritička Mirka Spáčilová. A protože vám voláme z Českého rozhlasu Pohoda, nedá mi to se nezeptat, jak vlastně odpočíváte? U televize nebo v kině to asi nebude, nebo ano?
3: No to opravdu ne. Spíš odpočívám s knížkou a největší nebo nejpříjemnější způsob odpočinku mám teď z vnoučaty, která mi teda nedovolí nějak spohodlnět, zlenivět, ale je to ten způsob, jak vás to nabije znovu energii a jsou to vlastně okamžiky, kdy si uvědomujete, co má největší smysl.
2: Samozřejmě je to i ta rodina, mimochodem vaše dcera je také kritičkou. Když se vy dvě sejdete, máte stejné názory na filmy nebo se občas rafnete?
3: Spíš to druhé, občas se rafneme, ona je přece jenom jiná generace a má i trochu jiný vkus, ale myslím, že v těch základních věcech shodneme, respektive u těch filmů, jak bych to řekla slušně, stupidita je tak naprosto krystalicky čistá, tak tam se musíte shodnout s každým.
2: Tak to je takové vděčné téma na každé rodinné setkání. Mimochodem to asi už je na spadnutí, protože vy za měsíc oslavíte kulatiny. Poslední otázka je tak předvídatelná. Už víte, jak bude vypadat oslava?
3: Ano, to vím. Žádná velká nebude. Já bych vás pozvala, ale nic velkého nechystám. Já tohle to nemám moc v lásce. Myslím si, že jak se říká, že věk je jenom číslo, to je asi pravda. A hlavně to vypadá, že ani na to nebudu mít moc času.
2: Tak v každém případě, kdybychom se do té doby neslyšeli, určitě i za nás z Pohody všechno nejlepší. A moc děkujeme Mirce Spáčilové, že si na nás dnes našla čas. Mějte se krásně a naslyšenou.
3: Já děkuji vám, hezký den, nashledanou.

Už několikrát jsme na pohodě mluvili o tom, že Češi prokazatelně dali světu řadu vynálezů a objevů. Ale pak je tu několik věcí, které si tak trochu přivlastňujeme, i když je pravda poněkud složitější. Tak to je například v případě oblíbených chlebíčků. Tvrdit, že obložený kus pečiva poprvé spatřil světlo světa v roce 1916 v lahůdkářství u Paukertů, je nejspíš totiž trochu přehnané. Obložené chleby podobné velikosti, označované jako open sandwich, byly totiž v Británii a Francii známé už v 15. století. Ve Skandinávii mají podobnou tradici, byť místo veky používají celozrnný chléb. A vlastně i španělské tapas a italské brušety mají k chlebíčkům velmi blízko. Na druhou stranu nemůžeme českému chlebíčku upřít jeho specifickou povahu. Samotný nápad je připisován malíři a opernímu pěvci Janu Rytíři z Kramlíkovi, který byl rodinným přítelem Jana Paukerta, od kterého si nechával pravidelně posílat jednohubky. Byly na něj ovšem příliš drobné, a tak Paukertovi navrhl, aby vyráběl i něco většího. Odpovědí byl krajíc veky s pomazánkou, uzeninou a ozdobou. A nejen, že se rychle prosadil i mezi ostatními zákazníky, ale zároveň se stal módním pokrmem pražské smetánky. Mezi milovníky chlebíčků se tak zařadila jména jako Emma Destinová, Jaroslav Seifert, Lída Bárová, Hugo Haas anebo Werich s Voskovcem. A Vlasta Burian, ten dokonce občas pořádal prý i chlebíčkové hody. Po roce 1948 sice bylo i Paukertovo lahůdkářství zestátněno, ale chlebíčky přežily. A staly se běžnou součástí lahůdkového sortimentu po celé zemi. Bývalé československé normy pro výrobky studené kuchyně tak nakonec popisovaly skoro 100 druhů obložených chlebíčků. A i když možná nejsou až takovým unikátem, jak se někdy tvrdí, i po 110 letech jsou chlebíčky pořád stálicí mnoha oslav a posezení. A to jak ty kupované, tak ty domácí. A kapela bratří Ebenů jim před časem dokonce věnovala i tuhle velmi poetickou píseň.

ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu, všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

0: Možná mi dáte za pravdu, že počasí posledních dnů je trochu jako na houpačce. A jaké bude úterý 15. září, to zjistíme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tu předpověď nám po celý týden přináší Alena Zárybnická. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
0: Cestou do studia to bylo ale hlavně mlhavé ráno. Bylo to tak po celé republice?
2: Po většině míst České republiky, i když na různých místech jsou mlhy různě husté a někde přecházejí i v nízkou oblačnost, ale jednou větou mlhavé ráno s relativně nízkými teplotami v mrazových kotlinách je i slabě pod nulou.
0: Ty mlhy se ale rozpustí, tak jaký bude den?
2: Jasný nebo polojasný, bez srážek, maximální teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 18, ty vyšší partie, třeba Krkonoš, budou mít třeba jen kolem 16 stupňů a foukat bude slabý nebo jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Aleno, pochopil jsem to z té předpovědi správně, že zítra nás čeká asi nejteplejší den týdne?
2: Ano, to bychom se mohli dostat až na 26 stupňů Celsia.
0: Podrobnosti přidáme zase zítra touto dobou i s Alenou Zárybnickou. V tuto chvíli moc děkujeme a naslyšenou.
2: Tak rokou dáno, domluveno. Zítra se těším, pěkný den přeju.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: V další části našeho pohodového rána se dozvíme, jak a proč se vědci snaží zachovat tradiční chuť českého piva. A ještě předtím nás čeká pravidelná bylinková lékárna, ve které nám Eva Bucharová představí bylinu pěti chutí a vlastně i mnoha názvů. Počkejte si na to, teď už Jiří Helekal.

0: Mluvil jsem před chvílí o tom, že dnešní bylinka má skutečně mnoho názvů. Třeba klanopraška čínská, citronové dřevo nebo severní magnólie. A možná, že ji znáte pod názvem bylina pěti chutí. Více nám o tomto přírodním zázraku poví Eva Bucharová.
1: Mrazovzdorná čínská liána schizandra je nazývána bylinou pěti chutí, jako je kyselá, hořká, sladká, slaná a pálivá. Kyselá chuť odpovídá játrům, hořká srdci, sladká slezině, pálivá plicím a slaná ledvinám. Staří čínští léčitelé považovali schizandru za všelék a považují do dneška. Červené bobule klanoprašky se sklízejí až po prvním mrazu. Dužina je kyselá, semena, když se nadrtí, chutnají štiplavě až pálivě. Nejčastěji se používají sušené plody. Je v nich spousta vitaminů, minerálních látek i organické kyseliny, jako je vinná nebo jablečná. Schizandru doporučují lidoví léčitelé při chronickém únavovém syndromu. Zlepšuje koncentraci, zostřuje zrak i sluch, chrání buňky a svaly, regeneruje a chrání játra poškozená alkoholem, upravuje kyselost žaludku. Užívá se prášek ze sušených drcených plodů. Stačí 5 gramů prášku rozmíchat ve sklenici vody. Dávku rozhodně nepřekračujte, mohla by vás pálit žáha. A abych nezapomněla, schizandru si můžete i pěstovat. Nejenom kvůli plodům, ale třeba jako pěknou zeleň na pergole. Pamatujte ale, že je to liána a po pár letech dá o sobě, co se prostoru k růstu týká, hodně vědět.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Měnící se klima dělá starosti mnoha profesím. Nepříjemnou novinkou pro nás ale může být, že by dost možná mohlo změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. A víc se dozvíte už po písničce.

0: Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty můžou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

Devátá hodina je na obzoru a já věřím, že je před vámi poklidné a příjemné úterý. Mimochodem, pokud máte ve svém okolí nějakou Jolanu, tak na ní nezapomeňte. Slaví totiž dnes svůj svátek. V každém případě v našem vysílání už je pomalu na čase předat slovo Janu Rosákovi. Dnes v tandemu z roku 2011, kdy byla hostem herečka Helga Čočková. Po 10. hodině nás čeká další stálice a také velmi oblíbený pořad o kouzlení slovem a s nimi i vaši průvodci Luděk Munzar a František Novotný. No a po 11. se můžete zase počase těšit na mého kolegu Lukáše Bárcaje, který vás provede dnešním kolotočem. Tak pěkný poslech, opatrujte se a Václav Kuba se bude těšit zase brzy naslyšenou.

jak huragan, jako huragan. Žhavé slunce řeže vramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Ani dnes vás pochopitelně nepřipravím o potěšení z vyprávění mého hosta. Naproti mě už usedla velice elegantní dáma s neobyčejným charizmatem, hlubokýma očima, vynikající česká herečka Helga Čičková. Já vás vítám, Helga, dobrý den.
2: Dobrý den, no děkuji, to jste opravdu měl na mysli mě?
0: Ano, to jsem měl na mysli
2: vás. Předmluvou, no děkuji, vám jste velmi galantní, elegantní, charizmatický muž.
0: To jsme si tady hezky tak pošmejchlovali a myslím si, že jsme dobře začali, abychom se mohli za chviličku přenést našem vyprávění do Ostravy, protože tamto u Helgy Čičkové všechno začalo.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže Helga Čočková, to už jsem prozradil, se narodila v Ostravě a já mám teď takovou příjemnou možnost Helze pogratulovat k nastávajícím narozeninám. V významnému životnímu jubileu se tomu říká, že jo?
2: Ano, 100 let.
1: Ne, pak to ještě zdaleka, teda opravdu hodně zdaleka. Pozor, to bude v naší rodině co bědu, protože maminka má 97, jo?
2: To u nás to bylo taky tak, oslavíme to spolu pak.
1: Jo, výborně, no. Tak teď zatím budete slavit vy a já vám to samozřejmě hodně přeju. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem si přečetl, s kým jste absolvovala na DAMU, nebo studovala jste na DAMU s Jirkou Krampolem,
2: ano,
1: Josefem Abrahamem, Láďou Mrkvičkou, tak mám takový pocit, že vypadáte jako jejich vnučka, teda spíš.
2: Ajajajaj, doufám, že neposlouchají region. Ne, oni vypadají lépe než já, protože ne pak. Jejich ušlechtilé duše se vtiskly do obličejů a krása vyzařuje zevnitř a tu já nemám.
1: Ale to jste teď sice hezky řekla, ale není to pravda.
2: No.
1: Tak pojďme se vrátit do té Ostravy toho roku, kdy jste se narodila. Narodila jste se do rodiny, která byla nějakým způsobem, jak si měla podhoupí, kulturní, herecké?
2: Ne, profesně ne. Můj tatínek byl zámečník, velmi dobrý zámečník. A maminka napřed byla v domácnosti, oni oba pocházeli z chudých rodin, tam nebylo nějaké jako vyšší vzdělání. Nicméně byla tam vnitřní potřeba hodně číst. Oba dva byli daleko vzdělanější než mnoho absolventů různých škol, ale tím, že měli tu vnitřní potřebu a četli, na co přišli. Jo? A máma potom vlastně, když děti odrostly, my jsme byli tři, všichni jsme byli 12 let od sebe, čili mě od mé sestry dělí skutečně hodně let a bratr, ten byl nejmladší, ten se nedožil více než 6 let, ale maminka pak si udělala jeřábnický kurz do... Byla na to šíleně pyšná, my jsme na ní všichni byli pyšní, protože ona v té době na VŽKG byla nejlepší jeřábnici a byla na to nezřízeně pyšná.
1: No to bych řekl tedy.
2: No,
1: to bylo v nějakém filmu, komediálním filmu, tuším, že ji hrála Leška Kozderková, byla taková jako velice žádaná jeřábnice, že oni usilovali několik podniků, tak ona byla asi tenhle ten typ.
2: Nevím, kolik podniků oni usilovalo, nicméně, když jsem se tak jako ptala lidi, kteří tam třeba pracovali, že, protože ty rodiny se navzájem znali, ta Ostrava jaksi v určité sociální vrstvě, do které jsem patřila, jako se svojí rodinou a se svými přáteli, tak jsme se znali a že špitali jsme si co, kde, jak a to tak.
1: Kde se vzalo vaše velmi neobvyklé křestní jméno?
2: Já jsem se na to maminky taky ptala, protože jsem měla podezření, jestli tam nešlo o nějakou kolaboraci, protože já jsem 41. ročník a Helga. Jako jsem si myslela, že je německé jméno, je severské, ale když jsem vyslýchala velmi tvrdě svoji matku, tak ona říká, víš, my jsme bydleli na Slezské Ostravě a já, když jsem byla v jiném stavu, tak vždycky jsem si říkala, jestli budu mít holčičku, tak tam na patře bydlela paní, která měla krásnou holčičku, která se jmenovala Helga. A prý byla okatá, roztomilá a hubatá, taková jako jiskřička chodící. Ona říká, tak bych vlastně jí dala jméno Helga. Já jsem se narodila, dostala jsem jméno Helga. V kombinaci s Helga Čočková je to legrační, ale když si to přiložím do němčiny, Helga Linzen není špatný.
1: No to bych řekl.
2: Že jo?
1: Tatínek se jmenuje, nebo jmenoval Čoček.
2: Čoček, tam bylo redukční E, ne Čočka, ale Čoček.
1: Čoček, jo, takhle.
2: Tak.
1: A poslyšte, kde se ale vzalo v té vaší rodině, jak si ta touha najednou, že jste se začala zajímat o nějaký herectví, recitování a takhle.
2: Nevím, jestli se to vzalo v mé rodině, ale vzalo se to jako ve mně jako v členu té rodiny, protože tenkrát nebyla televize a nebyly počítače, takže vlastně odmrňat my jsme neseděli jaksi u počítače a nejeli jsme hry a neseděli jsme a nekoukali na animáčky a na Disneyovky a na tyhle věci, ale my jsme si hledali vlastně zájmy, takový interaktivní, když jsme si spolu hráli a děti jsou hraví. Že jo, čili začalo to tím, že jsme se po bytech navštěvovali a když rodiče byli pryč a vypáčili jsme celý šatník rodičů, převlíkali jsme se za krále, za strašidla, za všecko možný. Dostali jsme pak šíleně nařezáno, pak jsme to neuměli uklidit, nebo rodiče přišli dřív, ale my jsme si hráli divadlo. A pak jsem zjistila, že lze organizovaně, jo? Že to byly kroužky různě a tak.
1: No dokonce, říkáte, že nebyla televize, ale vy jste se dokonce ve 13 letech, to jsem si přečetl, stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání Československé televize. K tomu se dneska v povídání s Helgou Čočkovou určitě taky dostaneme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak co pak trápí anebo těší Helgu Čočkovou? To mě docela zajímá teď. Co u vás převažuje? Je mi pozitivní anebo negativní?
2: No, myslím si, že to je trošku o tom, co na sebe necháte jako dopadnout, protože vyznávám, že sklenici můžete vidět poloprázdnou, tutéž sklenici, anebo poloplnou. Já se velmi ráda jako uchyluju k té poloplné, protože je to lepší, než žít v duševním marazmu a tak jaksi v šerotemnu. No, podívejte se, ono z toho, já bych chtěla říct něco hezkého a pozitivního, co jsem vyšťourala vlastně buď mediálně, nebo jakkoliv, co mě potěšilo. A ono v poslední době to dá hodně práce něco takového najít, protože nejen v rozsahu České republiky, ale vlastně v mezinárodním rozsahu všichni víme, co se děje a jde z toho na člověka každé generace veliká úzkost, si myslím, na mě také. A tak jsem pátrala, abych se něčím potěšila a našla jsem dvě bezvadné zprávy. Jedna nebyla až tak ukrytá a ta možná potěšila i vás a nejenom nás dva, je to Petra Kvitová samozřejmě, protože řeknu vám jednu věc, my jsme malá země, jo? A vlastně kdokoliv z této naší země, kdo udělá něco v pozitivním slova smyslu, co přesahuje tuto zemi, tak, že si toho všimnou kolem, tak patří k našemu rodinnému stříbru, neli rodinnému zlatu. To já si myslím. A to ta Kvitová teď v současné době třeba je. Jo? Já vám třeba řeknu, my jsme kdysi v posledním ročníku na Damu s absolventským představením, byli jsme v Itálii, v Parmě, na studentském festivalu vysokých škol, divadelním festivalu. A tam po jednom tom představení odabsolvovaným jsme byli na takovým večírku a to byli studenti právnické fakulty. No a tak jako se tam kolem nás motali, že a tak jako to byli ty roztomilí, spontánně Italové. A jeden takový právník, tak jak si se tam věnoval mně, a já už jsem uměla v té době docela slušně anglicky, takže bylo o čem, a hlavně jak a čím konverzovat. A když jsem řekla, že Praha, pač tak jako jsme si lokalizovali, kdo odkud a jak, tak on se zeptal, jenom poznamená Praha, to je Jugoslávie. A mě polilo horko, protože jsem si uvědomila souvislosti. Ten člověk studoval práva. Později jsem se dozvěděla, že to byl jeden ze tří synů známé spisovatelky. Levicově velmi zaměřené. Jo, ale měl by být vůbec jaksi zorientovaný. Zvlášť, když byl levicově zaměřený, tak by měl vědět, kde je aspoň ta Praha. Jak si v té době, my jsme tam byli jak před 89. Jo, dlouho, dlouho dozadu. Tak jako blahopřeju Petře Kvitové a blahopřeju nám, prostě řeznice z fulneku, jaký něžně fandové poznamenává, je bezvadná, drží mi palce do ty Moskvy, do ty Austrálie, že, kam se z toho Turecka teď přesunuje. No a pak jsem si vyšťourala, že to je taková, jako, to je velká taková oficiální pozitivní zpráva, která mě potěšila osobně. A pak jsem vyšťourala takovou jako malou zprávu a rovněž mě velmi osobně potěšila. Jednalo se vlastně o sdělení jedné kolegyně herečky, kterou já pamatuju z mládí jako velmi půvabnou, šarmantní a výbornou herečku, která sdělila médiím, že se jí podařilo v poslední době z jejich 120 kilo to srazit na 95. A já jsem měla upřímnou radost a strašně jí odsaď blahopřeju. Tak tyhle dvě věci mě vlastně...
1: To jsou nádherné věci, pod které opravdu se můžu jenom podepsat, protože na mě působí taky velice pozitivně.
2: Ano, já vidím, máte hned jiskru ve voku.
1: No jistě, že ano, já doufám, že naši posluchači taky. Máte jiskru? Máte.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice příjemný host nás navštívil dnes v tandemu, herečka Helga Čočková. To povídání o jejím kurikulu, víte, jsem vlastně skončil tím, že ve 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání televize, tedy Československé televize. No to bylo ale opravdu, to byl start jako hrom. No ale přitom jsem koukal, že jste nešla potom rovnou jaksi přímo čaře k tomu herectví, ale přes nějakou chemickou průmyslovku jste šla?
2: Ne, ono, jako to byl můj koníček, tam mě srdce táhlo vlastně to hrát to herectví, že jo, čili v podstatě ta čára byla kontinuální vždycky, ale já jsem ji v té době vnímala i díky tomu, z jaké jsem byla rodiny, prostě oni chtěli, abych měla žividlo. Jo?
1: Něco pořádného.
2: No ne tak, ne až tak. A. Jo, to nebyla zas tahle úroveň, jo. Ale tak jako, abych ještě něco krom toho měla, až kdybych si třeba zlomila nohu, nebo něco se mi stalo, tak s herectvím je konec, když to s jinou profesí, kde bych měla jakési know-how konkrétní, bych o tu existenci nepřišla. Ty rodiče byli osvícený, nebyl to Ignát Hermann 19. století, ale oni byli skutečně osvícený, jo? Díky jim za to. No, takže v podstatě jsem se přihlásila na tu chemickou průmyslovku, jenomže oni tenkrát, a mě ta chemie bavila, hlavně anorganika. Já to cítila jako dobrodružství. Samozřejmě, nevěděla jsem, jestli bych byla natolik dobrá, jestli bych měla takový intelektuální potenciál, abych zvládla všechny informace a ještě byla schopna rozvíjet dál k něčemu, kde bych se teprve na ten terén vědy dobrodružství dostala, jo, a to neví nikdo, to nevěděl ani Einstein, ani Newton, než ho to kleplo do hlavy z toho stromu, jasně. Jo, kdo to ví, ano, mohla jsem doufat a naděje, ta je vždycky bezvadná a pohání vás. No, takže na tu průmyslovku mě nevzali, protože měli směrný číslo a brali jenom kluky, protože ty holky šly jakože, aby měli nějakou po ty osmičce školu, ale hned se jim provdali z ty průmyslovky vypadly a jim do průmyslu, do laboratoří a do toho oboru chyběli lidi. Tak mě prostě nevzali. No já jsem si říkala, do prčic, no teda tak nevzali mě, bo tak já chci ale nějaké vzdělání. Tak, a to už jsem byla po maturitě vlastně. Tam jsem chtěla na tu odbornou po maturitě. To nebylo po osmičce. Tak. A protože jsem kontinuálně vlastně hrála v Loutkovým divadle v Ostravě, hrála jsem takový ty dětský role ve Státním divadle Ostrava, že já vlastně v 10 letech jsem znala všechny ty Strejdy, herce Holého, Langmillera, všechny tyhle ty, vlastně, který jsem pak tady potkala jako kolegy o generaci, nebo o dvě starší, který mě znali jako holku a já na ně koukala jako na svý Strejdy. No, tak jsem v podstatě tu kontinualitu toho svého zájmu využila tím, že jsem dostala nějaké informace, že existuje škola, já to nevěděla, že existuje jako škola.
1: O tom už jste vůbec nevěděla.
2: Ne. A tam jsem se přihlásila, poslala jsem přihlášku, měla jsem totiž velmi osvícenou učitelku češtiny, profesorku doktorku Čermákovou. Díky za to, celý život děkuju, že prostě ve mně zbudila vášeň číst, že ve mně zbudila vášeň jako sledovat něco, co opravdu chci, jo, nemyslím vraždu, něco pozitivního. Vraždu jsem zatím opravdu úplně nechtěla. Takže vlastně jsem se na tu damu dostala, což mě překvapilo. No a pak tak nějak, že jsem vplula do toho profesionálního rámce, ale myslím si, že jsem měla víc štěstí. On mě jednou Jirka Adamíra při nějakým Silvestru, to už jsme byli kolegové v pražských divadlech, ne ve stejném angažmá, říká Helgo, ty seš ta horoskopická sedmička, no ty jsi dítě štěstěný, ty máš s prominutím, ty máš takovou spedele kliku, že to snad není pravda. A on měl pravdu.
1: Měl pravdu.
2: Ano.
1: Měl pravdu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čečková si dnes mohla jako každý náš host exkluzivně vybírat z nepřeberné galerie klasiků českého humoru a okamžitě vyslovila jméno Jan Pivec, což není takový jaksi komik na první pohled a poslech, určitě ne, je to spíš jaksi klasický herec, nebo byl, ale vy jste ho měla příležitost poznat přímo osobně, protože jste si s ním měla tu šanci úžasnou zahrát v Národním divadle, takže jste ho asi poznala trošku jinak než my.
2: Ano, ano, a já vám ale, jestli dovolíte, chci poděkovat za tu možnost, že jste mi dal tu možnost a dovolil mi vybrat si, protože vím, že vlastně ti, co už tady nejsou, žijou ve vzpomínkách. A já chci, aby on ještě žil a chci mu dát tu vzpomínku, protože jako to byl takový gigant, že si tu vzpomínku zaslouží. Já jsem s ním měla to štěstí tenkrát, jako nově příchozí do Národního divadla, hrát ve hře Dáma není k pálení. A tím pádem vlastně v tom Tylově divadle, Stavovském divadle, že jo, což bylo pak přejmenované Tylovo divadlo, při těch čekačkách na výstup na přestavení jsme seděli v takovým tom klubíku cateringovým před jevištěm a než nás zavolali na jeviště, tak jsme si tam všichni povídali, popíjeli kafe a tak jako někdo introvertně seděl a poslouchal, někdo se vykecaval tak. A já jsem milovala, když začal hovořit pan Pivec, protože on nebyl humorista. To byl člověk neuvěřitelné schopnosti, jak si kultivovaně vyjadřovat jakékoliv téma a že ta témata byla široká, protože on byl velmi vzdělaný. Navíc to nebyl člověk spekulativní jako na první pohled. Jo? On měl ten dar, že působil absolutně naturbursky, spontánně a živelně, ale přitom, když vlastně jste už pak věděl, o co kráčí jako herec a zamyslel se nad tím, jak on hraje, tak jste viděl, že to má takovou konstrukci, ale nebyly vidět dráty. On tím talentem, byli herci, kteří jsou schopni udělat stejnou konstrukci, ale oni pak hrajou a je to robot Emil. Jo? Vy vidíte, že jo, je to dobrý, je to zajímavé, to a je to robot Emil. A humor pana Pivce bylo něco, co vlastně jste poslouchal a jako jste se v tom koupal úplně, úplně jako fyzicky jste cítil, jak je to košat, jak je to bezvadný, jak on ty věci senzačně a nikdy ne zle, vždycky jenom laskavě říká.
1: My si ho teď budeme mít příležitost poslechnout z doby hodně vzdálené, ale právě abychom tak trošičku naznačili to, z čeho vlastně ten jeho humor a jeho herectví vyrůstalo. Na jednom záběru zvukovém s Natošou Golovou z hotelu Modrá hvězda.
2: Je, děkuju.
3: Vy jste ředitel?
4: Ne, prosím, já jsem host.
3: A není to nějaký správec? Přece se ten hotel nespravuje sám.
4: Spravuje. On tu totiž nikdo nebydlí.
3: Jak to, že tu nikdo nebydlí? A kdo jsou tam ti dva?
4: To jsou také hosté. My už to máme jakési takové domovské právo.
3: Domovské právo?
4: Ano. Takové trvalé domovské právo. Mladenci.
3: Tak, vy jste tu tedy hosté.
5: Ano,
4: hosté.
3: To je opravdu od vás hezké.
4: Hosté.
3: To mě těší, že se tu tak držíte.
4: Není to sice komfort, ale my jsme si tu zvykli. To je František Sojíka.
3: Těší mě.
4: Zdeněk Junek. No tak, já jsem Jirka Tůma.
3: To mě opravdu těší.
4: My jsme hudebníci. Ano, totiž bez angažmá. My právě skládáme velikou věc.
5: Pardon,
4: Zdeněk neskládá. Ne. On je kuchař. Ano, ale vaří výborně.
3: To je opravdu roztomilé. A komu vlastně platíte nájemné?
5: No, my přece neplatíme, to je samozřejmě.
4: Přece neplatíme, no. Totiž my bychom rádi platili. My bychom rádi platili, ale když to není ani správec, ani ředitel, tak ono vlastně na nikomu platí. Na nikomu platí.
3: To je přece jasné.
4: Jasné.
3: To je opravdu, to já moc dobře chápu. Ale to teď přestane. Teď budete mít možnost platit. Budete platit mě?
4: Vy račte být pozůstalá?
6: Po tetě Barboře, ale pan notář Kolbaba tu na vás čekal. Ale nedočkal se vás, tak si to máte převzít bez něho.
3: No, tak já to teda převezmu. Ano. Kolik máte platit?
4: No, za staré paní jsme platili

0: 10 korun denně.
1: Každý?
0: Ne. Dohromady, dohromady. No my totiž, abychom ušetřili, tak už 6 měsíců bydlíme v jednom pokoji a spíme v jedné posteli.
1: Počkejte, 6 měsíců po 10 korunách denně.
0: Ještě máme 6 měsíců.
1: Tak to mi dáte 1800 korun.
0: 19.
2: No to dáme.
0: No to já nevím, jestli
2: to jde.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je dnes herečka Helga Čočková. Povídali jsme si o jejich začátcích a je na čase si říct i o těch největších potom úspěších. Ve vašem prvním angažmá, to bylo Ostrava? Bylo první angažmá po Damu?
2: Ano, no ono to bylo trošku složitější, že jo, já jsem poslední ročník na Damu zakončila tím, že jsem se účastnila jako studentka tehdejších pověstných Majálesů, dole mě zatkli estémaci, no ani tak nezatkli, já jsem se jim vnutila, protože zatkli člověka, který mě doprovázel, studenta, a on se rozplakal, páč měl před zkouškama na vysokou školu a bál se, že tohle samozřejmě poznamená jeho další jaksi existenční a kariérní osud. Tak jsem řekla, že já jsem svědek, že on nic, byla jsem mladý Jan Hus, jo? Mladá husovka, že nic, prostě oni si mě vybrali potom, jak, protože jsem trvala na svém, i když mě odháněli, tak jsem do toho autobusu se vnutila, do toho Antona, no a oni si mě vlastně vybrali potom jako oběť, jsem se jim velmi hodila jako exemplární případ. No a pak už to jelo, vyrazili mě z Damu, já jsem byla rok ve fabrice v pozemních stavbách, díky tomu jsem si udělala elektrikářskou osmičku, protože jsme v podstatě kompletovali velký elektrický rozvaděče pro NHKG, jo, podle plánku a podle všeho to všechno umím.
1: Všechno
2: všechno já umím, ano. A bylo to tam bezvadný, protože jsem vypadla z akvária a vypadla jsem, jo, mezi lidi, kteří nežijou jenom literaturou a Shakespearem a snovými přeludy a letadlem z Líči a Proutí, jak my většinou v tom akváriu žijeme, protože to je materiál, z kterého vlastně pracujeme a jím i žijeme, ale jak si čeho si, jsem si okusila, mě to vybavilo něčím do života. No, takže že pak jsem dostala tím, že jako malý dítě jsem hrála v Ostravském divadle, tak tehdejší šéf Radim Koval, taky mu děkuji, mě vysekal z takzvaně politického průseru, promiňte mi to slovo, a prosadil si mě do angažmá, do činohry, jenomže moc užitku z toho neměl, protože vlastně přijel Hanuš Burger z Defy z Německa, nabídl mě roli Violi ve Večeru tří královen, v muzikálu filmovým, jmenovala se to Was ihr nichts als Sünde, a ne Was ihr wollt. Jo? No takže jsem tam na rok odjela, no a když jsem se vrátila, tak zase ze mě ten chudák Koval neměl žádný užitek, přestože proto tolik udělal, aby mi pomohl, protože přijel tehdejší šéf činohry Národního divadla Vítězslav Vejraška, režíroval pohostinsky v té době skvělý režisér Jaromír Pleskot, a vlastně šéf činohry Vítězslav Vejraška přijel koupit za třísku Honzu, který šel do divadla ke Krejčovi za branou, kolegu Vlčka. No a zkazil mu tu exkluzivitu tím, že ještě angažoval vlastně úplně příšernou Čočkovou a k tomu skvělýho komika, kterého pak neměl rád kolega Pešek, protože mu šel do oboru Bohuška Čápa, už taky mezi námi není a ráda jsem ho vzpomněla. Takže takováhle klikatá cesta osudu, no.
1: No, všem pozor, už si vás taky začali všímat filmaři a kromě toho, jaksi německého kolegy, tak jste hrála v Transportu z ráje. A
2: ano, ano.
1: Ve filmu s Ulřichem Novým 2 z Onoho světa. Že?
2: Ano, ale víte, začali si mě všímat už u zkoušek. Já jsem začala filmovat u zkoušek na Damu. Tam si mě všiml režisér Jiří Krejčík a on šel lovit na ty zkoušky na Damu. Že? A tam mě ulovil na roličku do Probuzení. Do plačící okradené dívky v samoobsluze v tom filmu. Že? A tam jsem si poprvé užila pověstného Krejčíka, který, aby mě donutil k pláči, mě říkal, jak jsem blbá, neschopná, ošklivá, že si rval své pomyslné kučery, které tehdy ještě měl. Co to byl za blbce, že mě si od těch zkoušek odvedl a jemu se to podařilo, jsem tam berečela, takže jsem byla k nezastavení. No a proto to pak jako ta epizodka dobře dopadla a díky tomu jsem pak asi dostala další nabídky.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si na našem tandemu také dost často o krušných životních chvilkách. Helga Čočková jich pár zažila a už tady jste naznačila to vyloučení ze školy kvůli tomu, že jste se zastala toho studenta. Mám takový pocit, že nějaký podobný malér vás postihl v té Itálii, že tam zůstala nějaká studentka.
2: Tam zůstala studentka režie Ivone Zelenková, která tady tenkrát měla docela nedobrou situaci, protože její bratr byl vlastně zavřený, čili ona měla jaksi složitou situaci, zvlášť pro práci v kultuře, ta byla velmi hlídaná, že jo, a tehdejší jako děkan školy, profesor Antonín Dvořák, vlastně jí prosadil a vyběhal to, aby mohla též do té Itálie. Ona v té politické souvislosti by se tam v životě nedostala. On se chudák za ní zaručil a ta Ivča samozřejmě tam zůstala. A k tomu vám řeknu, že po létech jeden kolega přijel z Itálie a vyprávěl nám historku, že byl s turistickým autobusem na ostrově Ponza, on emigroval do Německa. A byli s nějakým turistickým autobusem na ostrově Ponza u Itálie a tam zastavil autobus, aby se všichni odešli vyčůrat a spole přiběhla zababuchaná v černém šátku pracovnice na poli a prohlásila, že Ivone Zelenková, že je strašně prosí, jestli by mohla jim dát něco jaksi pro své příbuzné tady, protože se bojí ohrozit korespondenci a tak.
1: Ona pracovala na poli.
2: Ona si vzala nějakýho člověka sedláka tam, no protože se musela nějak živit.
1: No já.
2: Jo? A jak se může živit, jako když tady vystudovala dramaturgii? Nebo režii a dramaturgii jako spojený obor. Uměla italsky, jo?
1: Je to trochu skok teda, no.
2: No, tak si vzala sedláka, aby prostě jaksi měla existenci, čili měla job manželka a on ji šoup hned na pole a no tam makala jako barevnej kuli. Ona byla blondětá, tak jako barevnej blondětej kuli.
1: Ano, ano. No, já bych se vrátil ještě k vaší kariéře, protože to by byla škoda, abychom tady nevyjmenovali pár třeba skvělých filmů, ve kterých jste hrála. Alibi na vodě, Smrt za oponou, Partie krásného dragouna, tam jste měla krásnou
2: nádhernou. Jsem měla kliku, že se mi dostala a taky, protože tam bylo fantastický herecký obložení, tam jsem byla jako Stella Zázvorková, menší Pepa Abík, Abraham, že jo, jako to bylo, Pepa Beck, jo, to byly špičky, jako mezi kterýma já jsem se svým partem rovnocenně, nevím jestli výkonem, ale no svým partem rovnocenně jako ocitla.
1: Dá se říct, že to byl jaksi ve filmu váš vrchol, nebo máte pocit, že si vážíte třeba ještě nějaké jiné role víc?
2: Já si vážím každé. To jsou všecko moje děti, no a říkám, už jsem to jednou někde řekla, tak se blbě opakuje, ale ono je to tak a pravda se může opakovat. Víte, ty nepovedené mám daleko radši, protože vás stojí více úsilí a více vás bolí, když jsou invalidní.
1: Ale já si vás pamatuju, jak si jako velice výraznou herečku. A to je zajímavé, že přestože tak možná na první pohled nepůsobíte, tak v podstatě máte veliký komediální talent, si myslím. Měla jste příležitost ho taky projít?
2: Ne, ale jednou mě to řekli. Já jsem chodila do takové sportovní krasobruslařské školy jako dítě v Ostravě. A na těch, to bylo asi 11, a na těch tréninzích na ledu, jo, tatínek tam vždycky se mnou chodil, doprovázeli vždycky rodiče, ty chudinky děti, co tam jezdili a tak. A ten trenér, jako otec chtěl, abych něco předvedla. No a ten trenér tak jako skepticky se na mě podívá a říká, hele, no tak jako předjeď tady něco tátovi. No a já jsem to předjela, objela jsem to kluziště a přijela jsem dychtivá jako výsledku a on říká, no víte, vaše dcera by mohla se uplatnit velmi dobře v komedii, i na ledě.
1: No prosím, by ti
2: tak tam, jsem, tam mě bylo naznačeno, než jsem to plně v profesi pochopila, že asi možná mám komediální talent.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čočková je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. V podstatě jsme si nepopovídali moc příliš o vašem soukromí, ale někdo třeba soukromí nerad ventiluje, což samozřejmě respektuji. Ale k soukromí patří samozřejmě i to, že máte v současné době docela pořád zajímavou práci. Dostala jste zajímavé nabídky třeba ze seriálů. Co vás teď nejvíc zaměstnává v současné době?
2: Tak jo, kontinuálně asi od 70. roku, kdy jsem po těch jako určitých událostech nesměla pak ani v Národním divadle pracovat, až se vrátil rok 1970 a tam se to začalo zase nějak to. Tak jsem dostala nabídku z knihovny Emanuela Macana Pro nevidomé, která je byla v Krakovské ulici ve Smečkách, na čítání beletrie a knih. A to mě velice chytilo.
1: To jsou ty audioknihy.
2: Tak, tam jste sám sobě režisérem. A je to prostě báječný, tam pracujete se zvukařkou, která, když je to jako kvalitní člověk, má vkus a tak jako, tak vy na ně poznáte, kdy vám usne, když jako čtete a kdy se zaujme. To je korektor prostě úplně fantastický.
1: Určitě.
2: Protože čtete třeba 4 hodiny v kuse. Ta frekvence je taková, že já načtu 4 hodiny čistého času v kuse, té beletrie, jo? Takže to dělám kontinuálně a to mě neuvěřitelně těší a toho jsem načetla spousty. První knížka byla Huckleberry Finn. No a pak jako se přiznám k jedné věci, protože už jsem taky dívka určitého věku a hodně pamatuju a měla jsem ve svém jaksi životě možnost jaksi velkého akčního rádiusu různých lidí, různých osobností, hodně kvalitních a takových, ke kterým bych se v jiné profesi zcela určitě nedostala. Tak jsem začala psát takovou moji tajnou knihu. Ale řeknu vám jednu věc. Já ctím obsah slov. A jestliže já ji říkám tajná kniha, tak ona tajnou zůstane. Protože nevím, jestli je to díky věku, že nejsem bulvární generace, ale pořád mám v sobě lidskou slušnost a nebudu nikdy ani vůči svému soukromí, ani vůči soukromí jiných lidí arrogantní, bezostyšná a nebudu ho komercializovat. Tedy pracuju na sobě a to můžu až do smrti.
1: No, líp jsme nemohli zakončit dnešní povídání s Helgou Čočkovou. Moc vám děkuju za váš čas, který jste nám věnovala i za příjemné povídání. Myslím si, že jsme zdaleka neobsáhli celý váš bohatý život. Třeba si zase někdy popovídáme a třeba na tandemu. Moc se na to těším už teď. Díky, nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a vážím si ho.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

klíč, ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než pliš a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž bůh i ďábel. Já jsem totiž bůh.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Nad lesní cestou jahodové stráně ožhavá oblaka opřela vrchol kleť. Tuším, že zahřmí a zmoknem nečekaně. Kdy začne letos léto? Teď, lásko moje. Teď. I když oficiálně léto už začalo, školákům a jejich rodičům vchází do života to pravé léto prázdninovými vrátky. Končí škola a rozvonil se svět tajuplných dobrodružství. Pokud vysvědčení vašich ratolestí nenaplnilo vaše očekávání, nezoufejte. Například přírodovědec Charles Darwin byl prohlášen za nedbalce a za hlupáka, protože místo školy se věnoval svým zálibám. Albert Einstein byl svými učiteli označen za chlapce s opožděným vývojem, protože mluvit začal až ve 4 letech a až v 7 byl schopen číst písmenka. Ale ani Pablo Picasso nebyl schopen zapamatovat si, co by dítě abecedu. A dokonce slavný spisovatel Emil Zola dostával z literatury 5 a dokonce propadl i z písemky, i u maturity. A z rodného jazyka propadal i básník Heine. Propadal, jak známo, i Bedřich Smetana, mezi posledními býval ve škole i slavný matematik a astronom Isaac Newton a podobně na tom byl i Winston Churchill. No vidíte. A teď se o nich jejich následovníci učí v čítankách. A tak si spolu s vámi zkouší dopřát okouzlení prázdninovými slůvky i Luděk Munzar
1: a František Novotný. Přiznám se, že bych asi jen těžko lépe popsal svůj vztah k prázdninám, než jsem to udělal před léty v knížce. My městští kluci milovali prázdniny na vesnici. Já jsem jako kluk jezdíval na prázdniny k tetě Anežce do Doubravčan, ale hlavně k tetě Božence, do kostelních Střimelic a potom do Turkovic. Byla to žena rázná, věcná, vytrénovaná tvrdým životem a když se vás dotkly její stvrdlé mozolnaté dlaně, cítil jste ale zároveň, že vás hladí její zlaté, laskavé srdce. Už jsem tu říkal, jak byl ten čas plný nádherných zážitků, kdy si člověk večer sedl na slunce vyžáté zápraží nebo schody, v jedné ruce krajíc namazaný škvarkovou pomazánkou, v druhé ruce půllitrový hrnek s čerstvě nadojeným mlékem, přecezeným přes plenu. A kam se hrabe žezlo a jablko královské na ty dva atributy prázdninového letního království. Svět nám byl u nohou a pohodu mohla narušit třeba hlídací kráva zvaná Bulík, která sice dávala skvělé mléko, ale když pobíhala volně po dvoře, neznala bratra. Asi měla nějaké španělské předky nebo viděla někde v biografu bičí zápasy, protože sotva jste zavřeli vrátka. Okamžitě sklonila tu svoji rohatou bednu a obvykle to končilo tím, že vás honila nedůstojně kolem pumpy. Než přišla teta a než jí domluvila násadou od hrábí a odlákala jí do chleva se slovy neblbni ty náno pitomá a dala jí do žlabu něco k snědku. A já už se těšil, až pojedeme večer na louku pro krmení a povezu se zpátky na fůře s luční trávou pod zády. Jenže, Luďku, co vy, kluci, kterým byl venkov všední, jezdili jste na oplátku poznávat taje velkoměsta?
0: Ale ne, já jsem jezdíval, ale to už jsem byl velký dospělej, už jsem si budoval svůj vlastní domov, tak jsem jezdil do svého původního domova na prázdniny, k mamince, k tatínkovi, k sestrám. A znova jsem objevoval všechna ta tajemná zákoutí, všechny ty zálivy a ostrůvky, které u nás tvořilo Labe. A to byly nejkrásnější prázdniny. Hledal jsem, kde mám ještě uschováno aspoň kousek svého dětství, kde jsou ty první klukovské lásky a průšvihy. Hrozně rád jsem na prázdniny jezdíval k nám. A já jsem jako kluk nikam na prázdniny nejezdil. Jednou v životě, to bylo hned po válce v 45. roce, jsem jel na skautský vodácký tábor. A Byl jsem tam 4 dny, než jsme ten tábor postavili a pak už jsme měli se kochat přírodními krásami toho výletu. Mně se začalo strašně stejskat po domově, po mamince. Já jsem tam nemohl vydržet. Utekl jsem z toho tábora, načerno jsem se do rychlíku, jel jsem domů, přijel jsem domů a maminka spráskla ruce a povídá, cak tady děláš? A já jsem pustil takový papírový kufírek, kde jsem měl složeno svých pár propět, rozpřáhl jsem ruce, utíkal jsem k mamince, obejmul jsem ji. Mami, mě se strašně stejská, já budu doma, já ti budu štípat dříví, všecko budu dělat. Viděl jsem, že se maminka mírně usmála, ale bylo to, udělalo jí to velkou radost. Mm. Takže prázdniny u babičky, na výletech, na školním a tak dále, nebo to jsem nikdy nepoznal.
1: No ty moderní tábory, to je asi dnes něco jiného, viď?
0: No nejen moderní tábory, já vůbec, když se dívám na všechny ty moderní technologie, které vstoupily do života našich dětí, když pozoruju moji Aničku, vnučku, co ta všecko už ovládá na těch přístrojích, no to je jenom žasno. Já to na jednu stránku vítám, obdivuju možnosti, které mají, ale Františku, ty jsi jednou v dobrém jítru četl takové zamyšlení nad dětstvím našich vnoučat a nad tím, jak jsme prožívali prázdniny my. Myslíš, že bych to tady mohl ocitovat?
1: No, už vím, jo? Už vím, co máš na mysli, no tak, budu rád.
0: Když se tak dívám na dnešní život, vzpomínám na ten můj a porovnávám třeba dětství mé a mých vnoučat. A říkám si, jak jsme to mohli přežít. Jedli jsme sladkosti, chleba s máslem a tvarohem, se sádlem, a jak se říkalo u nás, se sádlem a s cibulejí, mejdlíčka, šumáky nám pěnili na jazyku, pili jsme nápoje se skutečným cukrem a nikdy jsme neměli potíže s nadváhou, protože jsme byli pořád venku v pohybu a aktivní. A 5 nebo 6 se nás klidně dělilo o jedinou limonádu a pili jsme ji z jediné skleničky a nikdo nedostal infekci a neonemocnil. A na kolech se jezdilo bez helmy, pili jsme vodu ze zahradních hadic a z různých studánek a pochybných zdrojů, ale nepili jsme minerálky ze sterilních láhví. A stavili jsme si svoje vlastní autáky dřevěné, z kočárku jsme budovali přímo motokáry, které jsme poháněli vlastníma nohama. A kdo měl blízko kopec nebo asfaltku, tak zkoušel lámat rychlostní rekordy, aby eventuálně v půli tratě zjistil, že zapomněl na brzdy. A po několika karambolech byl i tento nedostatek odstraněn. Ovoce, to jsme trhali u silnice rovnou do úst. Maximálně jsme jablko otřeli o košili. A směli jsme ven pod jednou podmínkou, že budeme do tmy doma. Neexistovaly mobilní telefony. A tablety byly jenom léky a vitamíny, které jsme potřebovali, jenom když to bylo nezbytně nutné. A dnes mají děti digitální tablety s displejem, na kterých se dívají na les, který mají před očima. A nikdo moc nevěděl, kde jsme a co děláme. Školní vyučování bylo pouze dopoledne a na oběd jsme byli doma. Měli jsme modřiny, odřená kolena, zlámané kosti, ale nikdy nebyl nikdo žalován, vinni jsme byli jen my sami. Nikdy jsme nekopali kamarády ani v hněvu do hlavy na to, že by to někdo natáčel na mobilní telefon. Měli jsme volnost a čas na hraní, úspěchy i nezdary a učili jsme se s tím žít. Někteří z nás nebyli tak chytří jako jiní, ale když zůstali sedět, prostě opakovali jeden rok a nikdo proto nebyl posílán k psychiatrům. Psychologům. Nikdo neměl dyslexii, problémy s koncentrací, nikdo nebyl hyperaktivní, prostě si jenom zopakoval jeden rok. No, každý dostal svou šanci. Neměli jsme PlayStationy, MP3, 99 televizních kanálů, videa, internet, počítače, videohry. Měli jsme kamarády. A rodiče nás honili domů. A ne z domova ven. Dětské postýlky a hračky byly barevné a natřené přinejmenším pochybnými laky. Neexistovaly dětské pojistky na zásuvkách, na lécích, na chemických čistících prostředcích a na dveřích aut. Auta neměla bezpečnostní pásy, opírky hlavy, airbagy, na zadních sedadlech bylo veselo a ne nebezpečno. A večer jsme mohli jít beze strachu do kina, do divadla, nebo na koncert, do přírodního amfiteátru, anebo jsme mohli jít taky do cirkusu. A hráli jsme fotbal třeba na jednu bránu. A když někdo nevyhrál, neměl z toho psychické trauma a nezbořil se svět. Jak jsme to mohli přežít a rozvíjet svou osobnost? Možná, že dnešní děti řeknou, nuda. Ale řekněte, nebyli jsme šťastní?

0: Pěkně to, myslím, pánové Uhlíř a Svěrák, vystihli, co říkáš, Luďku. No ale já už bych asi lépe neřekl o prázdninách to, co se kdysi zhouplo na rozhlasových vlnách. Mám rád prázdniny i teď, kdy jezdím spíš do jižních Čech, ale na rozdíl od dětství, kdy mi zbývalo dost času na cokoliv, teď mám pocit, že nestíhám ani to, co bych měl, natož to, co bych chtěl. Přiznám se, že bych čas od času chtěl vrátit čas. Otevřít vrátka u tety, utéct Bulíkovi, povečeřet na zápraží a spát v peřinách, kterými se nemůžete přikrýt, protože jsou nacpané peřím a kulaté jako želvy. A voní rezedou a levandulí a tou posečenou trávou. V koutě stojí v 5litrové lahvi od Okurek višňové víno, které už za ta léta zrosolovatělo. Višně jsou sice jedinečné, ale dovedete si představit, co udělá takový kompot s klukovským organismem? Už nikdy jsem tak skvělé ovoce nejedl a asi nebudu. Trošičku mi jeho chuť připomínají moravské hopsinky Františka Baldriána, ale to už je jiná káva, tedy spíš jiná kořalička. Byl to zkrátka ten požehnaný čas, kdy jsme byli všichni pohromadě a život byl jako hravé kotě. Budiš pochváleno, klubíčko prázdninového léta. To nevadí, že jsou to už jen vzpomínky. Zaplať pán Bůh za ně. Ale víš, co mě jako kluka dost prudilo? Když jsem musel chodit na byliny, na lesní jahody a na borůvky. Nevím, jak ty, ale v tomhle ohledu my kluci na holky zkrátka nemáme. Taky si chodil sbírat?
1: Jo, a taky hrozně nerad. Ale to bylo za zvláštních podmínek. Kolem Smiřic blízko lesy žádný nejsou. Takže na borůvky jsme s maminkou jezdili osobním vlakem do Dvora Králového. Tam kolem Dvora Králového už jsou lesy. To už je vlastně pod Krkonoší, ale tenkrát tam začínaly Sudety a na vstup do lesa jsme museli mít zvláštní povolení, takovou genkartu, rozumíš tomu? Takže připadalo, že chodíme někam do tajemného prostoru, kam nikdo jiný nesmí a že jsme kontrolovaní. Ale vůbec mě to nebavilo. Ale rád jsem ty knedlíky a vdolky jet, protože moje babička a maminka z borůvek dělali zázraky.
0: No jo, na jihu a na Šumavě si během borůvkové sezony lidé vydělávají dost pěkné peníze, celé vesnice se na to soustředí, no. Ale jinak přiznám se, že jsem docela rád, že někde hlídají česáče ze zahraničí, kteří přijíždějí k nám na borůvky z hřebeny. Vydá další slovíčko z prázdnin, hřeben. V tomto případě neznamená horský masiv, ani nástroj na vytváření pěšinek na hlavě, ani část ozubeného soukolí, ozdobu kohouta, padací mříž na hradech, část střechy, to všechno je hřeben, ale je to i nástroj, kterým ti česáči trhají borůvky i slisty. No a když o tom výdělečném trhání borůvek mluvíme, rád bych znovu připomněl partu recesistů, která v době, kdy se borůvky vůbec neurodily, vyrazila do lesa. 3 dny tam dávala dohromady kuličku po kuličce, aby měli alespoň půlky blíčku. A na 2 kolák pak napnuli igelit, který posypali tou pracně nazbíranou plodinou, takže to vypadalo, že v 2 kolák je plný borůvek. A projeli beze slova vesnicí. No ta se 2. den ráno úplně vylidnila a jestli se tamní česáči z lesa nevrátili, tak jsou tam dodnes.
1: Já bych o jednom borůvkovém vršku ale věděl. Dovolíš?
0: Mám moc rád.
1: Pan Armstrong kornet naladil. Kolena měknou vzpomínkami. Ten vrcholek, ten tajný cíl, pro tebe modré z nebe dámy. Až přijde čas lehkých dívčích blůz, až bude léto plné sladkých slůvek, ten vrch si bude zpívat blůz a budeš celá od borůvek.

what we will see. I bring my heart.

0: Jedny prázdniny bych Luďku ale nerad vynechal. Ty herecké. Zdali pak ses na ně těšil.
1: Moc. Vzpomínám si, jak často jsme před prázdninama s panem Bohuškem Záhorským o tom mluvili. On vždycky říkal, máš to taky tak? Mně ti ten červen nevadí, to bych mohl hrát každý den. To mě neunavuje, protože se těším, až bude ten první prázdninový den a já budu na chalupě a budu připravovat od rána už živánskou na večer. Budu mít naložený maso z domu, všecko zabalím do alobalu, přichystám a budu se těšit, až odpoledne zapálím ten oheň a tu živánskou začnu péct. A pak přijde ten okamžik, kdy se to vyvalí z toho ohniště. Já to budu úplně s takovou náboženskou láskou rozbalovat. Ukrojím si hltánek dobrého vína, potom skleničku whisky a uvědomuju si, že jsou prázdniny. A v tu ránu se tak strašně naštu, protože bude končit první den a za chvilku bude po prázdninách.
2: No, utíká to rychle, no, ale vy, když jste měli prázdniny, tak jste snad byli konečně rodina pohromadě, viď?
1: Já jsem kolikrát, nejen já, ale Jana, měli jsme takový pohovor několikrát s dětmi, říkali jsme, my se celý rok prostě honíme, lítáme. Už i na Štědrý den pomalu připravujeme večeři na svátky, musíte si to ohřát sami. My vám všecko dlužíme. Tatínku, maminko, ne, vy nám to všecko po prázdninách vynahradíme. Čili já celý svůj život jsem se snažil spolu s Janou dětem vynahradit rodičovskou lásku, péči. A do dneška už jsou velký, už mají svoje děti, říkají, o nic jste nás nevošidili. My vám za to děkujeme, jak jste se nám věnovali. A já jsem rád, že to takhle je.
2: To je pěkný. A jestli pak se taky jezdili k moři? Máš rád moře?
1: No mám, ale začátku to bylo omezené. Ono se zas tak moc často jezdit ve nesmělo.
2: Ano, ano.
1: Já jsem se k moři dostal poprvé, když jsem točil ročník 21 k severnímu nahoru. U Stralsundu a na Rujáně. A ty jižní moře, ty jsem navštívil až později. Ale zase, když jsme se dostali ven, když nás pustili všechny, vždycky jsme museli být nějak rozdělení, jedno dítě muselo zůstat doma. To byl takový zvláštní předspisy, zvláštní doba, o kterých dneska nevědí, když si plánujou sejšili. Já jim to přeju, Tajsko a tak dále. Ať si to užijou, ať vědějí, mě už tam nikdo nemusí, já už tam jet nemusím. Já jsem namluvil takových dokumentů, který popisují tyhle kraje, že mám pocit, že jsem tam byl.
2: Já se přiznám, že mám moře moc rád. Kdysi jsem chtěl jako kluk být dokonce námořníkem. Ale když jsem teď v dospělosti dostal první mozkovou nemoc, tak jsem osudu vděčný, že se to nenaplnilo. Měl jsi vůbec někdy mozkovou nemoc?
1: Jo, člověče, měl. To je onen zmíněný film Ročník 21. Tam jsme točili takový záběr, jak se bojka v Severním moři. Hej, jak to tam. A já se tam nějak objím, já už nevím jak. No prostě jsme vyjeli tenkrát na člunu pohraniční stráže NDR. Tam ti snad bylo jenom půlmetrový zábr. Ani ne, snad pár centimetrů zábrali. Jako jít na tu palubu, no to hrozilo tím, že tě ty vlny smetou a že tam nebudeš. Já jsem na tu palubu musel, ač jsem nechtěl, protože jsem byl dole v podpalubí. Do dneška vím, že vařili nějaký guláš, to tak strašně vonělo a zároveň to potom se proměnilo v hrozný zápach a já jsem neustále zvracel a jenom vím, jak v nějakým takovým záchvěvu vědomí mě tam námořník říká muzdu Essen, muzdu, abych měl co zvracet. Strašný, nešlo to zadržet, z toho člunu mě vynesli, odnesli mě rovnou naproti do hospody, tam mě ožrali, takže jsem se prozvracel až do večera.
2: No, my jsme na tom byli trošičku podobně a je to nepříjemný zážitek, člověk by nejradši umřel, ale zvláštní na lodě jsem nezanevřel.
1: Ale to já taky ne. Já jsem dokonce podnik nádherný zájezd s naším Martinem, s Barunkou, s Tereskou a ještě s několika přáteli. Objednali jsme si loď a jeli jsme po holandských kanálech až do Severního moře.
2: Nádhera, znám.
1: Martin je jachtař a lodník, on to má strašně rád a umí to. Takže to bylo moc krásný, ale typicky, že já vždycky takovýhle vejlet všem pokazím. Jeden, asi druhý nebo třetí den a Martin povídá, my tady jezdíme furt po vodě a já jsem vám ještě nezastavil, protože vy se každý den koupete ve studené vodě, tak se na mě nezlobte, tak tady zastavíme a skočte si do vody. A pan, to seš hodnej, to je od tebe hezky. A tak jsem se oblík do županu, šel jsem dozadu na záď, mě provázeli a fotoaparátem a pan, nedělejte blbosti, budete to posílat do AHA nebo do

0: městě, protože jsem nedošel. Ach, tak je, takhle je. Jsem zkazil jim vejlet a sobě taky. 5 neděl mě to trval, ten těžký výrob. No, tak to... už mě moře může vlíct na záda.
1: To mě ne, já se na něj tuze těším i letos. Ale jednou jakožto žádný suchozemec jsem si dopřál dovolenou u moře a na kraji pláže požehnání stínu nabízel staletý platan, prázdniny tam kvetly bugenviliemy, ibišky, oleandry, voněly mimózou a jasmínem, na stromech se kulatily pomeranče a mohli jste ochutnat sladké plody moruší. Mimo těch jsem se podíval směrem, kde stával kdysi jeden ze 7 divů světa a ze vší té jeho slávy zbylo jen pár slov v cestopisech a já si uvědomoval tu pomývou věčnost času. Stál jsem na pláži, díval se k horizontu, který namalovalo moře mezi vzdálenými ostrovy. Slunce mezi tím kleslo níž a rozprostřelo po hladině zářící zlatostříbrný koberec. Úžasná atmosféra. Pak jsem si všiml, že vedle mě stojí tiše a stejně obdivně hledí nějaký fousatý chlapík. Něčím mi byl povědomý. Odněkud jsem ho znal, ale nenapadlo mě odkud. Není to zázrak? Vydechl jsem směrem k němu s otázkou. Je takový všední zázrak, odpověděl a vykročil potom zlatostříbrném koberci na hladině směrem k ostrovu. Tak jsme se nakonec v prázdninovém putování zatoulali dál než za Humna.
0: A dovolili jsme si na vaši adresu poslat pohlednici slovíček okouzlených prázdninami. Pokud vás trochu potěšila, radují se z toho Luděk Munzar
1: a František Novotný. Buďte blažení, pěkné prázdniny a klidné moře plné radosti.
0: Pěšinka k moři, malé zastavení. Vysoko nad vlnami putujem oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, moje rty roztoužené zastavit nemohu. Ochutnat nekonečno napsané v mapě dlaní, nechat své srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné stroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně to.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Diabas.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
1: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
2: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
1: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
2: A ve stejný čas v sobotu a neděli
1: s průvodcem Lukášem Berným.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Začíná čerstvé vydání pořadu Kolotoč, který bude i dnes mozaikou zajímavostí z domova i ze světa. U jeho úterního vydání vás vítá Lukáš Bárcaj. Jaké významy má slovo štěrchat, prozradí dnešní jazykový koutek. Tématem bylinkové lékárny bude kopr, připomeneme, jaké jsou lhůty na provedení záruční opravy, s rybářem si povíme o laskominách pro naše sladkovodní ryby a už za několik minut se vypravíme na Doubravskou horu v Teplicích. A písničky? Za chvilku jeden francouzský šanzon, ale ještě předtím bude Edita Štaubertová přemlouvat babičku, aby jí naučila Charleston. Příjemné dopoledne, začínáme.
1: Kolotoč a Lukáš Bárcaj.

0: A jak jsme slíbili na pohodě, se teď vydáme na výlet. Doubravku najdete jako část Plzně, nebo jako rozhlednu v pražských kýjích, a také třeba v české historii jako dceru Boleslava I. S úctou ke všem zmíněným se teď vydáme za ještě jinou Doubravkou. Na hrad na Doubravské hoře v Teplicích v Čechách. S naší ústeckou kolegyní Slávkou Brádlovou.
1: Nad lázeňským městem Teplice v Čechách se vypíná hrad Doubravka. V druhé polovině 15. století ho nechal zbudovat Jan Ilburg z Vřesovic, pak se majitelé střídali, dokonce to patřilo Vilému z Rožmberka, taky císaři Rudolfovi. No a poslední desetiletí je hradním pánem rod Avzo. A tohle exotické jméno už nám rozšifruje jeden z hradních pánů, Martin Richter.
2: Tak Avzo je v podstatě zkratka asociace víceúčelových základních organizací. V podstatě je to nástupce svazarmu, který ta starší generace zná. Věnujeme se především technickým sportům a činnostem.
1: Co konkrétně tady na Doubravce pěstujete?
2: Tady pěstujeme z těch našich odborností. V první řadě je to radioamatérské vysílání. To byli radioamatéři, kteří v roce 1966 hrad odkoupili od státu. Pak se k ním přidali radioví orientační běžci. Následně se přidala Spona Teplice, která se věnuje outdoorovým adrenalinovým sportům. Přibyli následně ještě automodeláři a začínáme s kroužkem železničního modelářství a oddílem, řekněme, braných sportů pro děti a mládež.
1: Náplň je to víc než bohatá, ale ten objekt je tak pěkný a tak romanticky vypadá, že je skoro škoda, aby se nemohla podívat taky veřejnost turistická.
2: Tak ve spolupráci s městem a po nějaké dohodě je v podstatě celý exteriér hradu volně přístupný široké veřejnosti po celý rok.
1: A co je tedy opravdu velkou devizou, to je naprosto fantastický rozhled.
2: Tak výhled je zde opravdu impozantní, téměř 360 stupňů z vyhlídky, kde teda teď konkrétně stojíme a vidíme počínaje Děčínským Sněžníkem, vidíme Bukovou horu, vidíme jezero Milada, po směru hodinových ručiček tak je tam potom vrchol už Českého středohoří Kletečná, nejvyšší vrchol Českého středohoří Milešovka, Pařez až nádhernému Bylinskému Bořni, následně až potom k městu Most hora Zlatník.
1: A můžeme se obrátit, jak říkáte, skoro těch 360 stupňů.
2: A když potom pokračujeme, tak už vidíme západní výběžek Krušných hor. Dneska máme štěstí je vidět dokonce i Klínovec se svojí rozhlednou na vrcholu a vidíme celý ten hřeben Krušných hor, Bouřňák, Cínovec a Komáří výšku, kam vede i teda nejdelší lanovka v České republice.
1: Ten, komu Doubravka učarovala a chtěl by se tady zdržet delší dobu, má šanci a může spát na hradě. A kdo z vás to má?
2: To je pravda, podařilo se nám asi před 3 roky vytvořit penzion Doubravka. V podstatě se jedná o zážitkové ubytování nebo nocleh, kdy návštěvník spí ve velmi zajímavě vyzdobených pokojích. Může si zde i na ohništi kopejkat busty, což mu určitě žádný hotel v Teplicích neumožní. To může jenom tady. A tak, jak od našich návštěvníků víme, tak impozantní jsou večery se západem slunce a obráceně ráno zase s východem slunce nad Českým středohořím.
0: A věřte, že Martin Richter ví, o čem mluví. Na hrad Doubravka v Teplicích v Čechách nás vzala redaktorka Slávka Brádlová.

0: Minutu po čtvrt na 12 kolotoč ve vysílání Rádia Pohoda pokračuje pravidelným jazykovým koutkem. Tentokrát se zastavíme u dialektu a nářečí našeho jazyka. Ne všechny výrazy se totiž dochovají a proto je tu chvilka s naší mateřštinou, abychom si zapomenutá nebo nepříliš častá slova či vyjádření připomněli. Pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: Naši posluchačku zajímá, co znamená slovo štěrchat. Slyšíte dobře, v rodině ho používali vždycky ve významu chrastit, ale v poslední době se s ním několikrát setkala ve větách, kam se tento význam tak úplně nehodil. Třeba vyštěrchali jsme starou Maltu ze spár ve zdi. No, odpověď připravila Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. To je zajímavý postřeh. Ve středomoravské nářeční skupině existuje slovo štěrchat nebo zaštěrchat ve významu chrastit, zachrastit. Najdeme zde také slovo štěrchátko nebo štěrkátko ve významu chrastítko. V českých nářečích se toto slovo nevyskytuje. A také se zde nevyskytuje sloveso vyštěrchat, které by souviselo s chrastěním. Je možné, že rodina paní posluchačky pochází z Moravy a původní význam slovesa štěrchat, tedy chrastit, se v této rodině dochoval. Je možné, že se tu uplatňuje takzvaná paronymie. Paronyma jsou zvukově podobná slova, která svádí k tomu, aby je lidé snadno zaměňovali.
1: Jako třeba verčení hodinky jako holínky, obojí se natahují, nebo dvojice často zaměňovaných slov efektivní a efektní, hltan, hrtan, nebo povědomí, podvědomí.
2: Přesně tak, to jsou příklady paronym. Sloveso štěrchat zní podobně jako dvě jiná slovesa, a to šťourat a šťárat. Tato slovesa se spojují s různými předponami, takže můžeme něco vyšťourat, někde zašťárat a podobně. Význam obou sloves je podobný. Něco od někud dostat usilovným hrabáním, rýpáním nebo dloubáním. Předpona vy se snadno spojuje s různými slovesy. Není problém připojit i ke slovesu štěrchat. A když pak tohle nově vzniklé sloveso uslyší někdo, kdo nepochází z Moravy, přiřadí si ho pravděpodobně do stejné významové skupiny jako slovesa vyšťourat nebo vyšťárat. Důležitou roli tu hraje i zvukomalebnost slova vyštěrchat. Konkrétně u té Malty dostávané ze zdi vystihuje tohle slovo docela přesně zvuky, které u toho nejspíš uslyšíte.
1: Sloveso vyštěrchat jsme vysvětlili na základě posluchačského dotazu a konkrétně tak učinila doktorka Růžena Písková. Děkuji za to. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: O slově štěrchat si s odbornicí na český jazyk povídal kolega Stanislav Jurík.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas po

0: Za necelých 5 minut bude 11:30, tak jdeme vařit? Do kulajdy, do pomazánek, do okurek a samozřejmě do omáček a nejen tam se hodí kopr. Voňavá bylinka, která je léčivá i chutná. Právě koprem se necháme inspirovat a přidáme další osvědčený recept našich předků. Vařit budeme s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou a redaktorem Jaroslavem Hořením. A to kucmoch.
1: Dnes si řekneme něco o kopru. Naše babičky voňavý koprek, jak mu pojízdří říkali, na zahrádkách

0: Ti, co rádi stejky, tak ví, že se používá vlastně ten stonek pod maso, ale kucmoch s koprem, to už se tedy vytratilo.
1: Já bych našla i širší využití do kulajdy, do různých omáček nebo do pomazánek s tvarohem nebo s kysanou smetanou, s okurkami. Vím, že tak trošku cestujeme k Řecku směrem, ale přece jenom naše babičky ten kopr do těch smetanových vlastně vomast, jak říkali, těm pomazánkám přidávali taky. Takže kopr měl všestranné využití, ale zkusíme tedy dnes ten kucmoch s koprekem.
0: Já věřím, že těch receptů je celá řada, ale my se s koprem zas tak nekamarádíme, tak za tolik jich tedy neznám.
1: Znám i rodiny, kteří tomu říkají smetí, omáčka se smetím, takže vím, že ne všichni mají koprek rádi. Na kucmoch budeme potřebovat kilo brambor, 4 deka másla, 4 lžíce nasekaného kopru, 3 žloutky, 4 litr sladké smetany, 3 lžíce sádla, pepř, sůl, máslo na vymazání pekáčku. Ve slupce uvaříme brambory a po vychladnutí oloupeme a nakrájíme na plátky. Vymažeme pekáč máslem a brambory do něj po celé ploše narovnáme. Můžeme takto navrstvit i 2 vrstvy na sebe. Nakonec brambory osolíme. Z másla a mouky připravíme světlou jížku, můžeme také použít místo másla sádlo. Jížku zředíme smetanou a povaříme, až nám vznikne hladká omáčka, do které vmícháme žloutky, kopr, pepř a sůl. Touto omáčkou zalijeme na vrstvené brambory. Nakonec vše pokapeme máslem a vložíme do předehřáté trouby do růžova zapéct.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Reklamace bývají pro nás nepříjemné a mají svá pravidla. Dnešní dotaz ve spotřebitelském servisu patří mezi časté a proto Josef Černý opět zopakuje, jak se počítá reklamace.
1: Paní Zdena odeslala poštou k reklamaci baterii na elektroskútr a ptá se, dokdy musí být reklamace vyřízená, protože je to už měsíc a prodejce telefon nebere a na maily neodpovídá. Paní posluchačko, pokud se reklamace vyřizuje poštou, potom se jako první den lhůty počítá den následující po dni, kdy prodejce výrobek obdržel a nejpozději 30. den ho musí předat poště k odeslání zpět, případně vás musí vyrozumět. K základní lhůtě je tedy nutno připočítat asi týden na dopravu oběma směry.
0: To, jak se počítá reklamace, opět skvěle připomenul Josef Černý. Další dobrou radu přineseme opět v zítřejším vydání Kolotoče tady na Pohodě.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda. Období do konce srpna, tedy od konce srpna do druhé poloviny září, je pro rybáře vrcholným časem. Ryby si musí v této době vytvořit zásoby tuku, než se voda ochladí. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková se na ně vydala se svým rozhlasovým kolegou a sportovním rybářem Otou Gutwirtem. A ten jí prozradil, že kapry láká na různé laskominy.
1: Sedíme u rybníka Oplatil a teď tady právě nahlížím do vaší nejtajnější skrýše, kde jsou nejrůznější kuličky a další druhy krmiva pro kapry. Tak o to, zachrasti a řekni, co je takové nejlepší, co si myslíš teď z těch posledních výrobků.
2: No to je právě to, co my nevíme a proto tady toho je tolik. Protože každý druh je jiný, některá je dosladka, některá je rybí, některá je kořeněná a proto tady je těch pytlíků tolik a pixlí, abychom to vyzkoušeli, co zrovna v to období bude funkční a je to teda hodně rozličné.
1: No jsou to kuličky, v tom je předpokládám nějaké těsto a nějaká ta vůně, jak ty říkáš, nebo co je takovým tím hlavním základem, pšenice?
2: Jak co? Základ u těch rybích koulí jsou rybí moučky, které se mezi sebou různě kombinují a je to rybí sleďová, olihňová, jejich nepřeberné množství, takže to je základ. A nebo potom jsou boilies založené na ptačím zobu, kam se ty rybí moučky nedávají a ty jdou právě spíš do toho sladka.
1: Jestli pak to taky ochutnáte?
2: Ne, tak do toho bych se teda rozhodně nepouštěl, ale jestli chceš, tak stačí přivonět a otázka je, jestli by si na to měla chuť.
1: Ukáž, tady máš.
2: Halibutova příšera.
1: Aha, na tohle bych neměla chuť. Ne, to je takové hořké, jako do hořka. Zkus.
2: No, ale hlavně je to založené na těch rybích moučkách a nevím, co všechno se do toho dává, zahnívá.
1: Tady máme, tady máme malinu broskev, prosím tě, zombie, zahnívající krab, to si nedám.
2: Malina broskev je voňavá, to asi kdyby byl hlad velký, tak by si člověk asi dokázal představit, že by...
1: To je jako bombóny.
2: Tak. A to je právě ten rozdíl, něco je do ryby, něco je vysloveně do sladka, je to hodně rozdílné, tady třeba jsou ostré, štiplavé, citrusové, bojí si.
1: Krásně, to je taková ta citronová tráva, trošku tak, z toho cítím.
2: Jakoby citronová zmrzlina. Aha. Tisíce výrobků, tisíce vůní, tisíce možností a horko těžko se v tom dnes člověk i orientuje.
1: No tak já si tady s vámi chviličku pohovím. Vychutnám si tu nádhernou přírodu, která tady všude je. Ptáci zpívají, je nádherné počasí a uvidíme, a když nebudeme mít štěstí, tak vám přeju, aby ten obr se nachytal. Co s ním děláte, když ho potom podeberete, když ten adrenalin pomine?
2: Když ta ryba opravdu stojí za to a už to rozeznáme, už odhadneme, jakou má dílku, jestli je dobře stavěná, tak jde do podložky, tam máme krásné místo u rákosí, kde ho jemně umístíme, vezmeme telefony, uděláme fotku, potom ho vrátíme do té podložky zpátky a jde si za svým.
1: Takže 2 metry, říkáš?
2: 2 metry, ne, to ani není možné, ale k metrové hranici, já jsem se přiblížil, kolega už ji dokázal překonat minule na výpravě, ale kdyby se povedla dobře stavěná ryba, jak jsem říkal, přes těch 20 kilo, asi bychom mohli říct, že budeme spokojeni.
0: Trofejní kapr nakonec v síti uvízl. Sportovní rybář Ota Gutwirt svůj slib dodržel a kapra po prohlídce opatrně pustil zpátky do vody. Ale o tom zase někdy příště.
3: Denně zámek odmykám, tak jako dřív, a můj byt je prázdný. Denně domů utíkám,

0: Už za několik minut bude pravé poledne. Dnes v úterý 15. září. To bude také znamenat závěr dnešního vydání Kolotoče. Program Pohody ale naštěstí pokračuje dál. Určitě neodcházejte. V poledne otevíráme novou knihu a číst z ní bude Daniela Kolářová. Vladislav Stanislav Raymond, nositel Nobelovy ceny, nás v románu Komediantka zavede do prostředí malé herecké společnosti na konci minulého století. Ve 13 hodin tu bude pohodová hodinka plná oblíbených písniček a od 14. hodiny můžete poslouchat pořad Zálety Aleny Zárybnické. U mikrofonu si v roce 2018 povídala s chirurgem Radkem Kebrlem. A nezapomeňte, i dnes večer Dechovky po 19. hodině provede pořadem U muziky Josef Zíma. Taková je vaše pohoda. Pokud jste spokojeni s naším vysíláním, povězte o něm ostatním. Třeba se i právě jim pohoda zalíbí a stane se jejich každodenním průvodcem. Mějte se krásně a přeji příjemné dny. Naslyšenou.
1: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

90. léta minulého století. Bukovec, stanice Dabrovské dráhy, leží na nádherném místě. Mezi kopci porostlými buky a borovicemi prosekali trať. Je samá zatáčka. Jednopatrová budova nádraží z neomítnutých cihel s bytem pro přednostu a jeho zástupce v poschodí, hned vedle dřevěný domek pro telegrafistu a ostatní zaměstnance. Z kanceláře přednosty stanice vyšel nevysoký hranatý muž s plavou čupřinou, světlou skoro jako konopí. Ondřej Křešikjevič. Přednosta Orlovsky stál před ním. Naschledanou zítra, řekl blondýn a podával mu ruku na rozloučenou. Naschledanou. Tak dej mi pusu. Mám z toho zítřka strach. Jen do toho, chlapče. Neboj se. Ručím svým slovem za dobrý výsledek. Řeknu hned ovšem Janě. Přijedeš k nám zítra na oběd, požádáš o ruku, budeš přijat, za měsíc bude svatba. A staneme se sousedy. Tak co? Mám tě rád, milý Ondřeji. Vždycky jsem si přál mít takového syna. Škoda. Tak budu mít aspoň zetě. Když přednostovi zmizel mladík z očí, vrátil se do kanceláře a začal vyřizovat úřední korespondenci. Velmi ho těšilo, že Křešikjevič ho poprosil o ruku jeho dcery. Slíbil mu ji, protože si byl naprosto jist, že i ona bude souhlasit. Křešikjevič sice nebyl krasavec, ale za to byl rozumný a velmi bohatý. Lesy, v nich stála stanice a několik sousedních statků, patřilo jeho otci. Orlovsky miloval svou dceru nenávistí. Miloval ji, protože ji nenáviděl. Nenáviděl ji, protože byla dcerou ženy, jejíž památku zlobně proklínal. Ženy, která po dvou letech společného života odjela s dítětem ke svým rodičům, protože nemohla dál snášet mužovu tyranii a podivínství. Za několik let po rozvodu zemřela na nervovou chorobu a zanechala Janu tehdy už 10letou. Od příbuzných své bývalé ženy odvezl dítě násilím. Znali ho, proto mu dcerku nechtěli dát, zvláště když vyrůstala v docela jiném prostředí. Nenáviděl ji také, protože byla děvčetem. On, neskrotný a prudký, chtěl mít syna, na kterém by mohl vyzkoušet své pěsti a plně dávat průchod proměnlivým náladám. Snil o synovi. Představoval si, že to bude vysoký chlapec, napůl divoch, energický, silný jako buk, a zatím se narodilo děvčátko. Všechno by byl ženě prominul, jen tohle ne. Janu poslal do penzionátu a vydával se s ní jednou za rok, o letních prázdninách. Vánoce a velikonoční svátky trávila u strýců. Uzavřela se do sebe. Stávala se vzpurnou. Vzpouzela se proti jeho despotismu a lakotě. Měla několik tisíc rublů po matce. Otec jí však se vší rozhodností oznámil, že musí vystačit z procenty z této částky, protože on nemá v úmyslu dát jí ani groš. Nikoho neměla ráda. Dokonce i její zemřelá matka zabírala v jejím divokém srdci velmi málo místa. Takový je tvůj otec. To udělal tvůj otec. Tvůj otec je tak podlý, tvůj otec, křičela ustavičně matka tonoucí v potocích slz a zmítající se v hysterických záchvatech. Poznala ho blíž až po matčině smrti a nenáviděla ho, protože z něho měla strach. Taková byla téměř až do 18 let. Když skončila gymnázium, přijela k otci. Mužů se téměř stranila, protože jí dráždili svou drzostí. Ženy ji nudily ustavičným přemíláním klepů, nářků, intrik. A tak se jí vyhýbali. Kolovali o ní všelijaké řeči, víceméně vymyšlené. Všichni ji pokládali za podivínku. A ona zatím bojovala sama se sebou.
s vlastní duší, s touhami, které si nedovedla zkonkrétnit. Nevěděla, proč žije, nač. Nutila se do čtení, ale klid přitom nenašla. Cítila, že musí najít něco takového, co jí uchvátí, a věřila, že to jednou najde. Ale zatím prožívala muka očekávání. Když jí bylo 20, začínala ztrácet trpělivost. O jejím životě rozhodla nepatrná, docela běžná věc. V blízkém městě organizovali ochotnické divadlo. Vybrali 3 jednoaktovky, obsadili role a najednou nemohli dál, protože žádná z dam nechtěla hrát úlohu Pavlové v blizinského starém mládenci. Jana tehdy pocítila opojnou, divokou radost z toho, jak na chvíli ovládá publikum. Z jeviště odcházela skoro se slzami lítosti, že už to skončilo. Cítila zároveň, že se v ní, někde v podvědomí, začíná probouzet něco nového. Jana se však přece jen nemohla odhodlat k rozhodnému kroku. Bála se těch neurčitých temných předtuch a obav, které se jí chvílemi zmocňovaly. Věděla, že by se musela rozloučit se všemi a vydat se sama do světa, kterého se instinktivně bála. Nikdy nežila sama. Mrazilo jí při pomyšlení, že všechno by zůstalo za ní. Až doposud byla vedena. Ruka, která ji vedla, byla tvrdá, nelítostná, ale vedla ji a svým způsobem nad ní bděla. Tady měla svůj kout, svůj les, svá oblíbená místa, s nimiž se zžila, ale co najde tam, v širém neznámém světě? Ne, nemohla se odhodlat k rozhodnutí. Musela přijít nějaká bouře, která by ji odtud vyrvala a odnesla daleko, jako vyvrací stromy a odmršťuje je na pustá pole. Teď už čekala jenom na náhodu. Otec jí pravidelně vyplácel procenta z věna. Z této částky se jí podařilo ušetřit za rok více než 200 rublů. V té době začal otec Janu nutit, aby se provdala. Ale Křešikevičovi námluvy a otcovo trvání na tom, že si ho musí vzít, ji pobouřilo. Ne a ne a ne. Opakovala si teď, když chodila po svém pokojíku. Neprovdám se. Nikdy nemyslela vážně na to, že by se vdala. Někdy se jí myšlenkami kmitla nějaká velká vzrušující láska, ale představa manželství nikdy. Ondřej Křešikevič byl docela sympatický, protože ani v náznacích před ní nemluvil o svých citech. Nehrál před ní milostné komedie, které byly obvyklé u jiných ctitelů. Měla ho docela ráda pro jeho prostotu, s jakou vyprávěl o tom, co musel vytrpět na studiích. Jak mu dadávali do chámů krčmářských synů, jak ho ponižovali a jak jim za to vyplácel pěstí jako chlap. Smál se při těchto vzpomínkách, ale v jeho smíchu byl tón jakéhosi smutku, vědomí křivdy. Až jednou došlo k rozhodující rozmluvě. Už dlouho vás miluji a prosím vás, snažně buďte mou ženou. Jana vstala ze židle, hleděla mu přímo do očí a pronášela pomalu a tiše. Pane Ondřeji, nemiluji vás, ale vážím si vás. Nemohu se za vás provdat, nemohu, ale vždycky budu na vás vzpomínat jako na šlechetného člověka. Chápete mě, že by to byla podlost provdat se za člověka, kterého nemiluji? Hnusí se vám pokrytectví a lež. A i já je nenávidím. Odpustíte mi, ale já sama trpím. Nejsem šťastná ani trochu. Slečno Janičko, kdybyste podívala se na něho tak bolestně, že umlkl a pomalu odcházel. Jana ještě seděla a dívala se ke dveřím, jimiž odešel. Ještě jí v hlavě nedozněl zvuk jeho hlasu a už vstoupil do pokoje její otec.
Potkal jsem na schodech Ondřeje a výraz jeho tváře mi řekl všechno. Jana hrůzou až vykřikla, jak se otec strašně změnil. Jeho obličej byl synalý, oči vypoulené, hlava se mu třásla jakýmisi podivnými krouživými pohyby. Odtáhnu tě k oltáři. Donutím tě. Musíš, volal stlumeným hlasem. Ne, vyženu tě z domu, rozkřikl se už nahlas. Nabral nových sil a nervózně svíral opěradlo židle. Dobře. Řeknu se tě. Pojedu k divadlu. Odjedu prvním vlakem. Pojedu do Střeměšic a odtamtud vídeňským vlakem do Varšavy. Jana poručila odnést věci dolů. A protože do odjezdu vlaku měla ještě hodinu čas, šla do lesa. Usedla pod rozložitým bukem a zahleděla se před sebe. Navždycky, řekla pološeptem do houští, v němž se třepetalo listí, šumělo a naklánělo se k ní. Navždycky, šeptala zahleděna do načervenalé záře, jenomže nějak pomaleji s třesoucíma se nohama. Ty lesknoucí se oči, jakoby podlité slzami a krví, ji pronásledovaly. Jejich pohled ji tíšil. Přijel vlak. Nastoupila. Ještě z oken vagónu hleděla na nádraží. Její otec v červené čapce ve sněhobílých rukavičkách s koženou úřední tváří procházel po peroně. Ani jednou se nepodíval směrem k ní. Konečně se ozval zvonek, rozlehlo se sípání lokomotivy, pak píšťalka vlak vedoucího a vlak se dal do pohybu. Navždy. Zašeptala si v duchu a vyklonila se z okna. Pohledem objala lesy, vesnice, kopce, bažiny, všechny detaily, které se míhaly jako fantastické stíny. Jana se dívala a cítila, jak ji unáší nějaká velká síla. Že teď už je vydána na milost a nemilost nějaké velké moci, která ji vyrvala z rodného hnízda a odnáší ji do neznámého světa, vstříc neznámému osudu. Nastala noc. Měsíc plul tmavě modrým prostorem jako stříbrná loď v moři nekonečna. A dívka se pořád vykláněla z okna, hleděla směrem k Bukovci a chvílemi suše a temně zašeptala: navždy.

Divadlo v zahradě se probouzelo. Připravte scénu na zkoušku, křikl režisér a posadil se pod verandu. Společnost se pomalu scházela. Herci se mlčky zdravili a rozcházeli se po zahradě. Objevil se ředitel. Už si obsadil roliny tuš? Zeptal se režiséra, když se uvítali. Ještě nedefinitivně, ty ženské co? Na Nituš mám 3 kandidátky. Dobrý den, řediteli, zvolala jedna z opor divadla Majkovská. Hezká herečka, která hrávala hlavní role. Pod verandou přibývalo čím dál víc lidí. Vstoupila Jana Orlovská. Sedla si k jednomu stolu a zeptala se číšníka. Prosím vás, přišel už ředitel divadla? Chcete s ním mluvit? Ano. Sedí v prvé řadě křesel od zahrady, ten tlustý v bílé vestě, ten... Vidíte? Jana viděla poprvé zblízka divadlo i herce mimo jeviště. Divadlo jí připomínalo řecký chrám. Lidé, jejichž profily se rýsovaly v bezprostřední blízkosti a jejich zvučné hlasy zřetelně slyšela, jí připadaly jako kněží a kněžky umění, o kterých jednou snila. Pozorovala tento svět poprvé. Sledovala ho očima nadšené adeptky herectví. Když před sebou viděla Cabinského, vstala. Jsem ředitel Cabinský. Chtěla jsem vás, pane řediteli, poprosit, abyste mě přijali k divadlu. Vyslovila to rychle, jako by se bála, že nevystačí s dechem a odvahou. Ach tak, tak jenom tohle? Chcete angažmá, slečno? Napřímil se a s pohrdavě přimhouřenýma očima si kriticky prohlížel její tvář. Pane řediteli, úmyslně jsem přijala k vaší společnosti. Miluji divadlo tolik, že bez něho nemůžu žít. Neodmítejte mě. Nemám zde ve Varšavě vůbec nikoho. Šla jsem za vámi, protože jsem o vás hodně četla v novinách. Cítím, že bych mohla hrát. Umím z paměti několik rolí. Uvidíte jen, kdybych mohla hrát. Teď nemám čas. Ale po zkoušce si promluvíme víc, odpověděl. Chtěla mu stisknout ruku a poděkovat za slib, ale chyběla jí k tomu odvaha, protože se na ní upíralo čím dál tím víc pohledu. Halo, Cabinský, člověče, řediteli, co je to? Přistihli jsme tě, dělal si svatouška, starý nemravo. Zvolal jeden z herců, hubený, svěčně skřivenými rty, jakoby přeplněnými žlučí a jedovatostí. Nech toho, prosím tě. Nebyl jsem nijak nadšen, viděl jsem ji poprvé. Hezká ženská. Co chce? Nějaká adeptka, chce angažmá. Přijměte ji, řediteli. Hezkých ženských není na jevišti nikdy dost. Těch začátečnic má ředitel požehnaně. No dobře, ale co sbory? Neboj se, Vladku. Ty nezatěžují rozpočet. Saban má přece ve zvyku neplatit zvláště mladým, hezkým a začínajícím ženám. Jašku, zavolala ředitelová z verandy. Cabinský za ní vyběhl. Byla velmi hrdá na svého manžela ředitele, na svůj dramatický talent a na 4 děti. V životě hrála ráda roli matrony, která se věnuje jen své domácnosti a výchově dětí, ale ve skutečnosti to byla největší komediantka. Na jevišti představovala tragické matky a vůbec starší nešťastné ženy. Nerozuměla nikdy dobře svým rolím, ale hrávala nadšeně a pateticky. Byla zlá na služebnictvo, na své vlastní děti a na začínající herečky, zvláště když cítila, že jsou nadané. Byla jedovatá a před lidmi to maskovala jakýmsi přepjatým klidem nebo jindy zas nevolností a nervózou. Dobrý den, pánové, volala a nedbale se zavěsila do mužova rámě. Paní ředitelová, prosím vás na slovíčko, zavolala Majkovská. Vidíte, doktore, nemám ani čas pohovořit si s vámi o umění. Povzdechla si zhluboka a odešla. Stará maškara. Úplně neschopná ztracená herečka. Myslí si, že je to umělkyně. Včera na jevišti ječela tak, že člověk by se z toho na mou duši zbláznil. Běhala po jevišti, jako by měla tanec svatého Víta. Tiše. To je podle ní realismus. Caban by ji už měl pustit k vodě. Nebylo by to ke škodě jemu ani divadlu. Tolik dětí. Myslíš, že se o ně stará ona? Ale kdepak. Ředitel a chůva. Takové výroky a poznámky padaly, když principálka odešla s Majkovskou. Začala zkouška. Řediteli, co si přeješ, můj slavíčku? Ředitelka ukázala na Janu stojící mezi kulisami.
adeptka. Angažuješ ji? Potřebuji někoho do sboru. On krásou zrovna neoplývá, vyslovila své mínění Cabiňská. Ale má neobyčejně divadelní obličej a velmi hezký hlas, takový zvláštní. Janě neušlo ani slovo z tohoto polohlasitého rozhovoru. Slyšela také jednu stranu, která chválila paní ředitelovou, a druhou, která si z ní dělala legraci. Hleděla na všechny udiveně a vůbec se v tom nevyznala. Ze scény! Všichni ustoupili za kulisy, protože na jeviště vběhl dav lidí. Začali zborově zpívat. Halt! Znovu! Takřka řval dirigentův velký rudý obličej s obrovskými licousy. Odešli a zase se dost neochotně vrátili. Začali nějakou zborovou píseň, ale každou chvíli se rozléhala rána taktovkou o stojánek na noty a dirigentův skřek. Halt! Znovu! Bručel si pod nos a mával taktovkou. Zkouška zboru se protáhla dost dlouho. Nikoleta na scénu! Zavolejte ji, zvolal ze scény Cabiňský ke křeslům. Nikoleta, která byla známá tím, že se nikdy nemohla naučit roli, uvízla hned při první větě a zaspívala tak falešně, jak jen to bylo možné. Začali po druhé. Šlo to už lépe, ale halt úmyslně změnil takt, takže zpěvačka úplně kiksla. Scénou se rozléhal zborový smích. Do baletu. S takovým sluchem a hlasem, to je ale nána. Hodí se na svolávání slepic, až bude statkářkou. Nikoleta odešla skoro s pláčem k Cabiňskému. Říkala jsem, že teď nemohu zpívat. Neměla jsem čas. Na roli jsem se ani nepodívala. A tak vy nemůžete. Tak vraťte roli. Bude zpívat Kačkovská. Jana vyprašená tímto výjevem ustoupila dál do zákulisí a nevěděla, co si počít. Cítila, že teď není vhodná doba k rozhovoru s ředitelem. Umělci. Divadlo, říkala si v duchu a trpce si uvědomovala své rozčarování a znechucení. Bolelo ji to a nesmírně ponižovalo. Stála a ničemu nerozuměla. Po krátké přestávce začala zkouška znovu. Tentokrát s Kačkovskou v titulní roli. Majkovská měla skvělou náladu, protože se zbavila kolegyně, která jí byla v některých rolích soupeřkou. Po ženině odchodu si ředitel spokojeně zamnul ruce a kývl na Topolského. Zašli si do bufetu na vodku. Na roztržce s Nikoletou určitě něco vydělal. Stanislavský, věkem nejstarší člen společnosti, chodil po šatně, plival a bručel něco Mirovské, která seděla na židli s nohama pod sebou. Skandály. Věčné skandály. Kdo by tady mohl snít o úspěchu? Po zkoušce přistoupila Jana odhodlaně k Cabiňskému. Pane řediteli, začala. Aha, to jste vy. Přijmu vás. Přijďte před představením a dohodneme se. Teď nemám čas. Mockrát vám děkuji, řekla potěšena. Máte hlas? A hlas? No jestli umíte zpívat. Doma jsem trochu zpívala, ale jevištní hlas určitě nemám. Ostatně já... Přijďte trochu dřív, zkusíme to. Řeknu to pak dirigentovi.

0: V románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád, ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma, rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly, cítím se jako drak.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archivu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobré dopoledne, jsou to Zálety, jako každou neděli po 9 ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Můj dnešní host pracuje v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou už pomalu 20 let. Obrovský mediální boom se kolem něj strhl po 20. prosinci v roce 2016, kdy operoval levačku dvojnásobné wimbledonské vítězky a olympijské medailistky Petry Kvitové.
3: Ten tlak, který byl kolem Petry Kvitové, tak ten byl prostě veliký.
2: A doktor Radek Kebrle absolvoval stáže po celém světě. O chirurgii ruky přednáší i v zahraničí. Je konzultantem tuzemských nemocnic a absolventem nejprestižnější zkoušky v chirurgii ruky. Co všechno se změnilo po zmiňovaném 20. prosinci 2016? Jak lze při operacích využívat 3D tisk? A co všechno se dá vyčíst při pohledu na ruku? Budu se ptát už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Radek Kebrle se narodil ve Vrchlabích, pochází z lyžařské rodiny. Jeho tatínek byl 12 let ředitelem lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně. Sestra se dostala v lyžování i na olympiádu. V Calgary byla pátá. Sám závodil do té doby, než odešel na vysokou školu do Prahy. Absolvoval první lékařskou fakultu, poté nastoupil v Novém Jičíně, odkud v roce 1999 přešel do Vysokého nad Jizerou, do nejvýš položeného městečka v Česku. Jsem ráda, že jste si našel čas na zálety. Dobré dopoledne, pane doktore.
1: Dobré ráno.
0: Témat pro dnešní zálety máme spoustu, ale já bych, když dovolíte, ráda nejdřív zůstala na horách. Z toho, co jsem si o vás přečetla, je mi jasné, že vás lyžování bavilo a že sestra Lenka byla vaším velkým vzorem.
1: No to samozřejmě, tak byla to starší sestra, tak už to je první věc. No a potom krásně lyžovala a měla úspěchy, takže byla velkým vzorem.
0: Je to už nějakou chvíli, co jsem v archivu České televize hledala jízdu vaší sestry na olympiádě v Calgary v roce 1988. Ono se to podařilo, v kombinaci tam tedy skončila pátá, ale netušila jsem, že do Kanady pak v létě emigrovala. Jak dlouho zůstala v zahraničí?
1: No, ona emigrovala vlastně v roce 89, těsně před revolucí. Ona odcházela někdy na konci července, jeli s svým tehdejším nebo i současným partnerem na výlet, no a už se z něj nikdy nevrátili. No. Nebo nevrátili se z něj tak, jak měli. Vrátili se po 5 letech.
0: Vy jste byl v té době ve druháku na medicíně.
1: Přesně
0: možná
1: tak.
0: Trošku komplikovanější z tehdejšího úhlu pohledu situace, i když jenom naštěstí už na krátkou dobu.
1: No, ono vlastně tehdejší režim to ještě nestihl. Jediné, co tam bylo, že můj otec vlastně byl se popovídat s policií několikrát, ale ten dopad na mě to ještě nestihlo mít. No. Revoluce naštěstí přišla brzo. Ale asi bych skončil na medicíně.
0: Taková byla doba. Málo kdo už si to dneska uvědomuje, že vlastně něco takového je možné.
1: No, je to pravda. No, vlastně v tu dobu, kdy ona odešla, tak já jsem byl v zahraničí taky a jak tatínek říkal, tak byl velmi rád, když mě viděl na hranicích, že aspoň já se vrátím.
0: Pořád platí, že vaše dcery to táhne k medicíně, taky starší studuje stomatologii. Kam má namířeno ta mladší?
1: No, ta mladší se tváří, že asi půjde na medicínu taky.
0: A ani je neodradilo to, co se kolem vás a ve vaší rodině muselo nutně stát po té, co jste operoval Petru Květovou?
1: No, já si myslím, že to je neodradilo, tak ono samozřejmě, kromě těch negativních stránek, to mělo nějaké pozitivní stránky, tak samozřejmě, že oni asi nějakým vzorem pro ně sem také tak sledovali, co se děje na internetu, co se děje v novinách a tak dále. Ale já jsem je od toho spíš odrazoval, teda od té medicíny, ale oni jdou svojí cestou, no, chtějí to dělat.
0: Máte spočítáno, pane doktore, kolik operací jste za těch pomalu 20 let v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém udělal?
1: V tuto chvíli to spočítané nemám. Když jsem šel na tu evropskou ruku, tak jsem měl asi 4400 operací. Dneska to bude někde ke, já nevím, 8500 cca. Je to zhruba 600-650 operací ročně.
0: Budeme o tom určitě v dnešních záletech mluvit a budu se taky ptát, jak vlastně padla volba na tenhle chirurgický obor. Už za chvilku.

0: Zálety dneska hostí světově uznávaného chirurga, který se zaměřuje na ruku. Je skromný a klopí oči, když mluvím o tom, že je světově uznávaným chirurgem. Ve studiu je doktor Radek Eberle. Co vás k té ruce tolik táhne, když to srovnám s jinými obory té chirurgie nebo ortopedie? Musí to být, teď myslím, ta ruka v uvozovkách pěkná piplačka?
1: Je to pěkná piplačka. Vlastně, když jsem odcházel na chirurgii ruky, tak mi říkali, tak ty odcházíš, ty nechceš dělat velké klouby, ty nebudeš dělat totální náhrady, kyčlí kolen, nebudeš operovat ramena. Jo, ale já si myslím, když se dneska podívám zpátky, tak já říkám, že chirurgie ruky je chirurgicky strašně barevná, že tam prostě můžete začít operovat, kdy začnete, já nevím, prací s mikroskopem a skončíte třeba tím, že děláte nějaký velký výkon na předloktí, na zápěstí. Jo, takže jakoby ta škála té operativy je strašně široká. A na rozdíl od toho, když se rozhodnete, já budu dělat kolena, tak budete prostě dělat kolena a tam já nevím, řeknu, abych teda něco neponižoval, jo, ale třeba 10-15 určitých typů výkonů, které děláte pořád dokola. A ono prvních 10 let je všechno zajímavé. Jo, ale potom prostě jistým způsobem se to musí stát určitou rutinou. Jo, a samozřejmě, když ta rutina je uzoučka, tak to je doopravdy rutina. Čím ta rutina je širší, tak tím je to zajímavější.
0: Chce to určitě bez pochyby nejenom šikovné ruce, ale také ostříží zrak. Jste mluvil o tom, že se operuje někdy i pod mikroskopem. Jak časté jsou ty jemnější operace ve srovnání s těmi v uvozovkách většími, které se třeba blíží těm jiným částem té chirurgie nebo ortopedie?
1: No vlastně, jakmile se posunete od zápěstí k periferii, to znamená zápěstí, ruka, prsty, tak tam už vlastně velká většina operativy se dělá se zvětšovacími brýlemi, s operačními brýlemi. Jo, v zásadě třeba na západ od našich hranic, kdybyste šla operovat třeba i karpální kanál a neměla jste zvětšovací brýle a měla jste nějaký problém, tak už je to brané jako postup jistým způsobem non lege artis, to znamená nesprávný postup.
0: Četla jsem, a teď mě opravte, jestli se mýlím, anebo jestli jsem to špatně pochopila, že ve světě se to někdy dělá tak, že hlavní operatér udělá jen ten nejtěžší úkon a mladší kolegové vlastně tu operaci připraví a pak i dokončí. Je tohle možné i u nás?
1: U nás to zatím bohužel takhle nefunguje. Jo, ono někdo se na to dívá trošku s despektem, jo, ale ono je to přesně naopak. To je v podstatě, já říkám, že největší problém našeho zdravotnictví nebo jeden z velkých problémů je v organizaci práce a v tom, jak ten systém funguje. Ono, když si vezmete, tak ten, kdo je na, řekněme, nejzkušenější, tak je i zároveň pro to zařízení nejdražší. A pokud využijete jeho zkušenosti na to, co umí, jo, to znamená na tu operativu. Jo. Samozřejmě já umím psát na počítači, já umím dělat i další věci. Jo. Ale když prostě já si myslím, že využívat moje zkušenosti nebo zkušenosti lidí, kteří prostě se něco naučili a umí to u toho stolu, tak využívat je na to, aby dělali písařky, je špatně. Jo. A samozřejmě, jestli udělám 3 operace a stejně dlouhou dobu budu čekat na operace a psát papíry, anebo jich udělám 6, tak je poměrně velký rozdíl. Jak finančně, tak prostě organizačně, tak benefit pro pacienty.
0: Doktor Radek Eberle, povídáme si v záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mít ročně dva pacienty, jako byla Petra Květová, tak se zblázním. Byla skvělá, ale ten tlak byl obrovský. To prohlásil doktor Radek Kebrle asi dva měsíce poté, co se Petra vrátila na tenisové kurty. Přeci jen od té doby zase uplynul víc než rok. Nenastal čas, pane doktore, alespoň lehký vzpomínkový optimismus?
2: No, já myslím, že to, co jsem řekl před tím rokem, tak platí. Jo, protože samozřejmě já jsem za tu dobu, co to dělám, já říkám, že člověk jednou zvedne telefon a všechno se změní. Jo. Tak za tu dobu, co to dělám, tak jsem operoval mnoho prostě různých zajímavých, slavných lidí, ale ten tlak, který byl kolem Petry Květové, tak ten byl prostě veliký. Jo. Nic takového se ani předtím a myslím si, že ani potom už nestane. Říkám, to, co jsem tehdy řekl, plně podepisuji dneska.
1: Mluvil jste o tom, že když člověk zvedne telefon, stane se něco anebo je něco jinak. V případě Petry Květové zazvonil telefon a volal profesor Kolář.
2: Ano, tak. Je to tak.
1: A byla to svým způsobem náhoda, že jste vlastně ten telefon zvednul, že jste ho měli někdy kolem toho 20. tuším, že to bylo prosince po ruce?
2: Ono asi by se na mě dostalo nějakým jiným způsobem. Jo. To bylo akorát, velmi často mi telefonuje a nemám ho u sebe, tak mu volám zpátky, ale tady to bylo prostě, že jsem ho měl doopravdy přímo v ruce. Jo, ale no, stalo se to.
1: Petru nejdřív ošetřili v Prostějově, měla štěstí, že tam byl váš kolega, který se chirurgií ruky taky zabývá, alespoň tak jsem četla, možná mě teď opravíte, že to není. Tak jsem ráda, že je to tak. Jaké bylo to prvotní ošetření a v jakém stavu a za jak dlouho k vám vlastně Petra dostala?
2: My jsme referenční centrum, to znamená, že takovýmto způsobem se k nám dostává velké množství čerstvých úrazů. Jo, a tam v zásadě se očistí rána a překryje se rána. V zásadě jinak nic více nedělá. A asi pro nás to je i nejlepší, protože potom prostě jdete do panenské ruky, která je sice zraněná, ale nejsou tam žádné další rány a tak dále. A je to to nejlepší, protože samozřejmě do stejné rány jít dvakrát, třikrát po sobě. Zvyšuje to prostě rizika, zvyšuje to další věci. Není to dobře. No, mi se to stalo ráno kolem 8 a potom se všema peripetiema, než se k nám dostala, tak byly asi 3 hodiny odpoledne.
1: Co všechno se za tu dobu děje v té ráně?
2: Ježišmarja, mnoho věcí, jo, ale asi to nehraje roli až takovou. Pokud je to dobře přikryté, tak to nehraje roli. Samozřejmě, že čím dřív ošetříte, tím líp, ale pacienti si myslí, že když se věc neošetří hned, takže do hodiny, do 2 hodin, takže se něco stane. Pokud nejde o život, nebo pokud nejde o prsty, o ruku, samozřejmě, že se tam něco děje, jo, ale já říkám, že mnohem důležitější je, aby bylo to správné primární ošetření. Když prostě do toho někdo vezme nůž a začne ty rány rozšiřovat a zvětšovat a něco spravovat, tak aby to bylo udělané správně.
1: Četla jsem, že operace Petry trvala asi 3 hodiny. Co jste si říkal, když jste tu ruku viděl poprvé?
2: No, když jsem ji viděl poprvé, tak už jsem nějakou představu měl, protože mě to popsal pan doktor Neverla. Jo, to v tu chvíli už jsem byl připravený na to, co půjdu dělat. Horší to bylo, když mi popsal, co se stalo, protože v tu chvíli jsem přesně věděl, co se bude dít do budoucna a co mě čeká.
1: V jakém smyslu?
2: V jakém smyslu? Bylo 20. prosince, že jo. Já jsem vlastně měl poslední operační den. Vždycky si vybíráte těsně před nějakým volnem, tak si vybíráte nějaké jednodušší věci, které se pokud možno nekomplikují, protože jinak vám to zasahuje prostě do dnů, kdy nejste každý den v práci a nemůžete si je hlídat. A v tu chvíli jsem věděl, že prostě to nebude. Že? Věděl jsem, že se o ně budu muset starat, protože tam hraje prvních 14 dní hraje největší roli vlastně ve výsledku, takže se o ně budu prostě muset starat minimálně ob den, spíš denně. Jo, a věděl jsem, že tím pádem Vánoce se asi moc neužiju. No a věděl jsem, že tam budou poměrně výrazná rizika v příštích zhruba 3 měsících. A když všechno dopadne dobře, skvěle, tak pořád ještě prostě bude tlak před tím, než ona začne zase hrát. No.
1: Byla trpělivým pacientem, myslím, v té první fázi.
2: Ona byla skvělý pacient. No, pravdě. Já na takovéto úrovni ve sportu jsem ošetřoval více lidí. A s nimi se vždycky dobře komunikovalo, protože prostě jsou motivovaní, jsou to profesionálové. Jo, ale pravda je, že jsou některé skupiny sportovců, kteří poslouchají méně. A chvíli, kdy člověk něco šetří, tak si myslí, tak teď už jsem zdravý a začnou prostě ruce používat tak, jak by neměli a ono to potom přináší nějaké komplikace. Naštěstí Petra nebyla z této skupiny.
1: Mým hostem je doktor Radek.

Doktor Radek Kebrle sa operáciím ruky v Ústavu chirurgie, ruky a plastické chirurgie věnuje už pomalu 20 let a ačkoliv jeho práce, jak jsem se ostatně onedá na svůj palec mohla přesvědčit, taky pořád baví a těší. Musí to být nesmírně náročné a obecně u pacientů, které zná celý svět, jak jsme o tom před chvílí mluvili, v případě Petry Kvitové je to ještě složitější.

0: Vy a taky fyzioterapeutce Miladě Kukačkové, ta učila Petru používat prsty a prý na to měla drsné metody. Tak jak vypadají drsné metody, když se znovu učíme používat
1: prsty? Když máte pořezané všechny prsty, tak ono to hojí se a jsou tam poškozené šlachy, tak prostě to vždycky trošku bolí. Vždycky trošku méně více podle toho, které techniky se používají. Samozřejmě nemělo by to být tak, že ten pacient tam brečí při každé seanci, to by bylo špatně. To by bylo velmi špatně, jo. Ale ať chcete nebo nechcete, tak toho pacienta vedete do diskomfortu, protože prostě to bolí, jsou tam jizvy, je to tuše, nejde to hýbat, nechce se jim hýbat, mozek vám říká, nepoužívej ty ruce, nedělej to, jo, a vy to přesto musíte dělat. Jo, takže ono jako drsné metody, ono to prostě vždycky trochu bolí. Jo, ale pravda je, že pan profesor Tomas si dovolil, proto taky já jsem se na něj obrátil, protože prostě paní magistra Kukačková vlastně se u něj učila, byla tam na stáži před, nevím, 6 lety, 7 lety, možná už víc. Jo, já jsem se od něj učil a prostě on ty zkušenosti má o 20 let delší, než je máme my. A je to světová špička, tak samozřejmě, když máte takovéhoto pacienta, tak si myslím, že to není špatně prostě takového člověka oslovit. Jo. A já musím říct, že se mi to osvědčilo, protože prostě v určité fázi, když jsme se trošku dostávali do problému, tak on prostě se dovolil použít techniku, kterou já bych si dovolil třeba použít až o měsíc později, ale to už by mohlo být pozdě. Jo, v tu chvíli já jsem sepnul zuby a spíš jsem udělal skoro špatně, když jsem viděl, jako, že na ní použil elektroaktivní cvičení prostě po 8-9 týdnech. Jo, ale říkal jsem si, prostě věř mu, on to umí, tak mu věř. Jo. A ono to fungovalo.
0: Mluvili jsme o vašich Vánocích v roce 2016, o těch zřejmě i probdělých nocích, ale četla jsem, že poslední noc, kterou jste zřejmě v souvislosti s Petrou probděl, byla ta poslední před Wimbledonem.
1: Ne, to už jsem spal jako děťátko, to ne. V tu dobu ne.
0: V tu dobu už jste se těšil na ten zápas.
1: V tu dobu už jsem se těšil na ten zápas, ale pár probdělých nocí tam bylo.
0: Může to znít jako rouhání, ale říkám si, jestli všechno to, co se kolem Petry a vás strhlo, nemohlo být taky v něčem dobré pro chirurgii ruky jako takovou?
1: Určitě. Jako chirurgie ruky se obrovsky zviditelnila, což prostě si myslím, a nejenom u nás, ale zviditelnila se i po Evropě, protože ohlasy jsem měl prostě z celé Evropy, dokonce i z Ameriky. Jo. A takže to určitě. A pak já říkám, že na věcech, do kterých investujete takové množství energie a myšlenek, tak prostě vždycky se člověk něco naučí. Jo, takže my jsme se naučili hrozně moc.
0: Petra Kvitová ale nebyla jediným sportovcem. Pomáhal jste motocyklistům, Smržovi Podmolovi, modernímu pětibojaři, Kufovi, skikrosařům. A rekordmanem, alespoň se mi zdá, v čase mezi operací a medailí byl právě Jan Kuf. Tam tuším, že bylo jenom 10 týdnů od operace k titulu mistra světa ve smíšené štafetě. Vzpomínáte?
1: Je to tak, jo, to bylo hezký. No, to je pravda. A to byla taky taková čistě rukochirurgická záležitost, protože on si zlomil, vlastně měl takovou nenápadnou zlomeninu v oblasti středního kloubu na prstu, ale na prstu, kterým střílel a na prstu, kterým vedl kort vlastně, jo, takže poměrně důležité prstu. No a doopravdy za 10 týdnů se mu podařilo udělat mistra světa.
0: Doktor Radek Kebrle je hostem dnešní záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Do Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou vozí komplikované případy z celé republiky už vlastně od roku 1975. Léčíte i dětské pacienty?
2: Samozřejmě, léčíme dětské pacienty, ať už poranění, ať už vrozené vady. Oprve naše paní primářka, která je na to specialistou, ale samozřejmě, že léčíme i dětské pacienty.
1: A hojí se líp? Možná, jestli u nich zase nenastávají ty komplikace toho, že ještě porostou?
2: Děti se hojí skvěle, prostě protože ten organismus a metabolismus a tak dále je, prostě funguje úplně jinak. Jo. Hojí se skvěle, ale stejně zase samozřejmě tam potom se můžete jakoby v tom, co si dovolíte, tak posunout tu hranici malinko dál, než u člověka, kterému je 70. Jo. Ale samozřejmě stejně to má hranice a na druhou stranu, ale je všechno mnohem menší a musíte brát v úvahu růst. Jo, což hraje roli.
1: Už je to pomalu 10 let, co se poprvé mluvilo o experimentu s 3D tiskárnami. Vás osobně to zajímalo od začátku a teprve dneska vlastně v tomhle oboru nastal obrovský boom. Vysvětlete mi prosím, jak se 3D tiskárny můžou ve vašem oboru vůbec používat.
2: Ano, já jsem to viděl poprvé v roce 2007 v Austrálii a vlastně první pacienty jsem operoval 2012, před 6 lety. Postupně ten 3D tisk se prosazuje. On se dá používat právě třeba při rekonstrukci těch vrozených vad. Když máte, řeknu, křivý ručičky, tak můžete prostě nasimulovat na počítači, jakým způsobem ty křivý ručičky srovnat, vyzkoušet si to v počítači, jestli to, co jakoby vidíte svým okem a co plánujete, tak jestli je možné. A pak to třeba za pomoci ještě 3D tisku v podstatě tu operaci zjednodušit a zpřesnit. Jo, já jsem ji používal na korekce v oblasti předloktí po úrazové stavy. Jo, protože rentgen, CTčko, vlastně řekněme konvenční vyšetřovací techniky, tak vám řeknou určité věci, ale pořád jsou to jenom vlastně, já říkám, že dvourozměrný pohled na trojrozměrný problém. A ten 3D tisk vám dá takový úplně jiný ještě pohled do toho. To byl vlastně začátek. Jo? On 3D tisk se rozvíjí a 3D plánování rozvíjí se. Dneska se začínají tisknout prostě náhrady kostí třeba. Jo? V budoucnu mohou přijít další věci. Jo? Dá se předpokládat, že za použití nanotechnologií, tkáňového inženýrství a tak dále, tak třeba se budou dělat náhrady v podstatě živé, jo? Jako, které budou jenom růst na nějakém podkladu prostě vytvořeném na 3D tiskárně. A jinak, co se bude dát dít v chirurgii ruky v budoucnu? Já nevím. To se uvidí.
1: Co vám ve vašem oboru udělalo za poslední dobu největší radost?
2: Za poslední dobu největší radost?
1: Tak ještě, třeba za celou dobu, nejenom za poslední.
2: Ne,
1: tak
2: teď
1: obecně.
2: Jsem velkou radost, obrovskou radost. Tak ono, velkých radostí není tak moc, že jo. Ale je důležitý mít malé radosti a z nich skládat ten velký pocit. Ale jsou samozřejmě pacienti, kteří jsou prostě komplikovaní. Určitě jednu z velkých radostí mi udělal malé děťátko, která asi šestiletá dívčina, která přišla o palec při úrazu a vlastně jsme jí o palec a kus druhého prstu a předělávali jsme jí vlastně kousek toho druhého prstu na palec, jsme ji přesazovali, což v takovém terénu poúrazovém u takhle malého dítěte není úplně jednoduché. No a dali jsme to dohromady a ona ten palec používá prakticky normálně, takže skvělé.
1: Doktor Radek Kabrle, povídáme si v záletech.

0: Hostem Záletu je dneska doktor Radek Kebrle. Kdybych vám teď, pane doktore, podala svoji pravou nebo levou ruku přes stůl, co byste si mě dokázal vyčíst?
1: Co bych z ní dokázal vyčíst? Že jste zdravá žena.
0: Tak to mě samozřejmě v mém věku těší.
1: A máte v podstatě konfekční tvar ruky.
0: Konfekční tvar ruky, to znamená, že mi sedí každé rukavice?
1: Ne, no, se rukavice vám budou sedět, ale ne, když se na ně podívám, kdo si se mě na to ptal, v podstatě, tak samozřejmě podíváte se na to, když říkám zdravá, tak se dívám prostě, jak je prokrvená, jak vypadají nechty, jak vypadají, jakou máte hybnost, jak vypadají čáry v dlaně a tak dále. Vidím, že když bychom šli operovat, tak v dlaně na nás nechystáte žádné záludnosti.
0: Já se vrátím ještě k těm čárám z ruky, to mi trošku tak jako leží už na hranici mezi medicínou a mystičnem.
1: Vůbec ne. Čáry na ruce jsou v podstatě funkční adaptace. Jo? Když budete ohybat kůži, tak se tam udělá čára. Když ji nebudete ohybat, tak tam čára nebude. Proto taky to je takový fígl, kterým, když se vám narodí malé dítě s vrozenou vadou, tak a nevíte, jestli má funkční ohybače, to znamená šlachy, které hýbou prsty, tak se podíváte, jestli má čáry na prstech. Když je tam má, tak ty ohybače tam jsou a fungují, protože už v děloze to dítě hýbe prsty. A když tam nejsou, tak víte, že tam šlachy nejsou. Takže když přijdete o šlachu na prstu, tak čáry zmizí. Platí to i o mimice, samozřejmě, je to funkční adaptace.
0: Jasně, tak. Já se často mračím, protože mám spoustu vrásek na čele, ale já se mračím, když se soustředím, takže možná to s tím nějak souvisí. Když jsem tady měla pana profesora Pirka, ptala jsem se ho, co pro něj je opravdu srdeční záležitostí. Když mám teď ve studiu vás, asi bych se vás měla ptát na to, co pro vás znamená podaná ruka?
1: Podaná ruka je strašně moc. Jo, taky se snažím, když mi přijde pacient, tak mu podat ruku a přečíst si prostě jenom v tom pohybu a v tom, jak mi tu ruku podá, jak ji chytím a jak mě drží, tak si přečíst prostě, co to je za člověka a co jako zjistit co nejvíc o něm, protože samozřejmě, když vám přijde člověk do ambulance s problémem, a vy ho musíte vyřešit. To je psychologicky poměrně složitá situace. A vy na ní nějak musíte reagovat. Podle toho, jak vám podá ruku, tak už prostě získáváte první informace o tom, jak reagovat a jak s tím člověkem jednat.
0: Stejně tak, jako pan profesor Kolář se dívá na své pacienty, když k němu přichází z té motoriky,
1: samozřejmě.
0: Daleko
1: pokud,
0: víc.
1: Pokud než... máte zkušenost, tak já říkám, že v podstatě pokud máte zkušenost, tak během prvních tří vět víte většinu věcí. Když vám člověk přijde, někdy přijde do ambulance a než si sedne, tak už jako víte, co mu je. Jo, ale to prostě na to musíte mít zkušenost. Když začínáte, tak tuhle zkušenost nemáte. A to jsou ty čísla. Čísla.
0: Na závěr nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minule to se mnou byla fotografka Majka Votavová a tady je její otázka pro vás, pane doktore.
2: Protože jsem vyfotografovala úplně všechny. Fotografuji už neuvěřitelných 44 let. Tak mám namoženou pravou pracičku. Takže bych potřebovala vědět, aby mi pan doktor řekl, jak mám zacházet s tou rukou, abych mohla fotografovat dalších minimálně 20 let.
1: Jak zregenerovat ruku, aby tolik netrpěla? Nefotit tolik, samozřejmě, jednoduché. Ne, ale trošku té ruce něco vrátit. Jako trošku prostě si věnovat ve smyslu nějaké regenerace, relaxace, eventuálně si ji nechat namasírovat. Nevím, jestli jsou fotoaparáty na levou ruku taky. Jo, nejsou, dobře. No, tak to ne, no.
0: A příští neděli tu se mnou bude Jiří Ševčík, zpěvák a frontman kapely Pirate Swing Band. Do swingových aranží předělává písničky mnoha kapel, například Queenu. Na co byste se ho, pane doktore, chtěl zeptat?
1: Když má Queeny tolik rád, jestli potkal někdy Freddyho a jak daleko od něj byl.
0: Příští neděli tedy moje další zálety s Jiřím Ševčíkem za tu dnešní exkurs do nesmírně náročného oboru, kterým bez pochyby chirurgie ruky je. Děkuji panu doktoru Radku Kebrlemu a opravdu díky za to vaše nadšení a za tu zkušenost, kterou ve svém oboru máte, protože pro nás pacienty je nesmírně důležitá a navíc vaše optimistická tvář, ta nás léčí už samotné, když otvírá ordinaci.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Po uchu i dušilahodící melodii, jako vždy dodávám, začínají písničky pro duši. A vašimi průvodci jsou dnes
1: Pavel Nášel
0: a Věra Hotařová.
1: Dobrý den, já jsem myslel, že chceš něco říct, Věrko.
0: Já jsem chtěla říct, že budeme provázeni muzou hudby Euterpe a že si necháme přivodit takový ten krásný pocit, který hudba v nás vyvolává. Já jsem se dívala, co kdo z běžných konzumentů hudby v uvozovkách, který říká na hudbu a co se občas někde vyrojí v myšlenkách. Já našla jsem takovou krásnou básničku, kdy se dotyčná vyznává, co pro ní hudba znamená. A psala, hudba je život, to, co mě baví. Hudba je to, co mě na nohy staví. Hudba jsou moje pocity, hudba je oděv pro mě ušitý. Hudba je to, čím já myslím. Hudba ti poví, co zrovna cítím. Hudba je moje tkáň. Hudba je v mé tvoje dlaň.
1: Tak to je krásná básnička. Já se přiznám, že já to mám dost podobně, i když bych to asi nedokázal takto vzletně napsat, ale hudba mě provází v podstatě od malička a to už jsme tu mockrát probírali, když jsem seděl pod stolem a zpíval jsem si tam Život je pro mě obnošená vesta až do současnosti, kdy ještě pořád se snažím tak nějak hudebně udržovat a pravdou je, že ta hudba stejně, myslím, že tak jako tebe, mě provází po celý život a to je taková moje věrná družka, která mě nikdy nesklame. A myslím si, že je dobře, že člověk má něco, a když se třeba někdo rozhoduje mezi sportem a kulturou, já jsem to měl podobně a prostě přiklonil jsem se k tomu, že to bude prostě ta muzikantská kariéra a že prostě, že budu dělat tohle, co mě baví. A bylo to dobré rozhodnutí, když to teď můžu s odstupem nějak zvážit. A zažíval jsem krásné věci, krásné historky, i když jsem byl mladší, pochopitelně, a všechny byly spojeny právě s hudbou. Takže já si myslím, že u mě to takto platí. Ale já bych se teď dostal k tomu, o čem jsme vlastně už hovořili v těch předcházejících našich povídáních. My jsme si řekli, že se postupně pokusíme našim posluchačům předvést, co dobrého a pěkného a milého se v těch našich českých hudebních luzích a hájích od těch zhruba 60. let až do roku 2000 urodilo. A je pravdou, že těch písniček, které se zdají být velkými hity, byla celá spousta, spoustu z nich jsme třeba už ani dlouhá léta neslyšeli, ale my jsme se teď dostali, řekněme, do druhé poloviny 90. let, kdy se kromě těch známých zpěváků, které jsme tu už měli i v minulosti, objevily některé nové kapely a nové tváře a právě z tohoto hudebního podhoubí si dneska budeme pouštět písničky.
0: Teď to necháme na vás, vážení a milí, jak budete přijímat tady tyto písničky, které Pavel vybral a vybral, jak jsem se dívala do toho seznamu, velmi zodpovědně a myslím si, že přesto, že při některých názvech skupin a písniček možná nebudete mít okamžitě hned představu, o koho se jedná, tak budete spokojeni. Čím začneme?
1: Začneme skupinou, která vlastně na konci 80. letech v uvozovkách, tak říkajíc, skoro nahradila ten legendární Olympik. Byla to taková druhá echt česká rocková kapela Lucie a písnička Amerika.

0: Začali jsme tedy kapelou Lucie a skladbou Amerika. Pavle, máš k tomu něco ještě nějaké zajímavosti?
1: No určitě, myslím, že tahle skladba je zajímavá také tím, že byla vlastně titulním motivem filmu Vladimíra Michálka Amerika. Lucie vlastně vstoupila na hudební scénu někdy v letech 85-87 a jejími zakladateli byli Robert Kodym a baskytarista PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, kteří tehdy spolu účinkovali v kapele Prášek. Potom se k ním postupně přidávali další členové této kapely a je zajímavé, že vlastně ten lídr David Koller přišel až jako skoro poslední, takže bylo na něm zajímavé taky to, že to byl v té době jeden z mála zpívajících bubeníků a to byla taková docela zvláštnost. Pokud vím, tak kromě Víti Vávra a možná Františko Ringo Čech asi nepamatuji, že bychom měli hodně zpívajících bubeníků. Tou druhou kapelou, jejíž písničky jsem pro dnešek vybral, je skupina, která působí na české hudební scéně už od roku 1978, ale v té době byla známá skutečně jenom svým fajnšmekrům a začala být takovou, řekněme, populárnější kapelou až v těch 80. a 90. letech a jejím lídrem je právě a frontmanem je Ondřej Hejma. No a když řeknu, že jsem od této kapely vybral písničku, která má také takový hladký a příjemný a milý název Sametová, myslím, že se ti bude určitě a nejenom tobě, ale našim posluchačům líbit a určitě zjistí, že i přesto, že už má téměř 15 let, možná, že víc, tak je velice známá a je to hit.
0: Tak si ji poslechněme.

0: Měl jsi pravdu, Pavle, lehký rytmus, sametová melodie, žlutý pes a skladba sametová.
1: To byl takový lehký závan, řekl bych téměř let 80. Také se tahle písnička objevila v tom známém televizním seriálu Vyprávěj, kde vlastně to jedno období nějakým způsobem jakoby demonstrovala. A ono to je i v tom textu, tenhle ten Gorbačov, co ho zná celý Dlabačov a podobně. Tam je zajímavá věc, o které si mluvila, že vlastně žlutý pes měl jednu dobu dokonce samozřejmě zákaz vystupování s tímhle názvem.
0: Ano, to jsme si říkali tady, vážení a milí posluchači, když vy jste poslouchali písničku sametová, tak jsme tak rozebírali historii právě na konci těch 80. let, kdy zpěváci se všemožně snažili, pokud měli to své povolání rádi, aby u něho mohli zůstat, pokud
1: tak
0: se tenkrát
1: nevíli. Z Greenhornu byli zelenáči, z Rangers byli plavci a podobně. A podobně tomu bylo i u této kapely. Žlutý pes, no dopověz to, Věrko.
0: Ano, nejdřív to byl jako Tomahawk, protože to budu teď citovat z jejich stránek,
1: ano.
0: Protože nesměli hrát, dostali se na index těch nepopulárních a nežádoucích kapel, tak se píše, abychom vyhověli cenzorům, změnili jsme jméno na Tomahawk, jakožto symbol indiánské Američany utlačované rasy. Ale moc jsme si nepomohli, protože do roka a do dne byly v západním Německu rozmístěny americké rakety středního doletu stejného jména. Jejich hlavice mířily na nás a další problém byl na světě. No a tak se potom dál kapela bavila o tom, co udělat pro to, aby mohla svým příznivcům přinášet radost. No a tak vznikla hudebně zábavná skupina Ondřeje Hejmy.
1: To už bylo naprosto
0: krásně.
1: To už bylo naprosto nezávadné. Pokud jsme mluvili o žlutém psovi, tak teď bychom se mohli podívat, tak říkajíc, přes kopec na Slovensko, protože tam od začátku 80. let minulého století vznikla skupina Tým, která, myslím si, že zas až tak velké problémy s tím, co hrála, neměla. Ona dosáhla své největší popularity vlastně na konci 80. let, kdy se v té kapele objevil zpěvák, a my jsme si ho tu minule i hráli,
0: ano.
1: Palo Habera, a do poloviny 90. let byli tak populární, že snad dokonce konkurovali i tomu legendárnímu Elánu. Takže není divu, že jsme si vybrali jednu z těch písniček, které tuto kapelu, tak říkajíc, proslavili, a bohužel musím ještě říct v této souvislosti jednu věc, která je taková trošku smutnější. V minulých dnech jsme se dozvěděli, že na infarkt zemřel právě hráč na bicí nástroje, tedy bubeník této kapely, Tým Ivan Marček, takže bude to i taková malá vzpomínka na tohoto vynikajícího muzikanta. Takže skupina Tým a Držím ti město.

0: Já myslím, Věrko, že i přesto, že hrajem rockovou muziku, že jsou to pořád pěkné melodické písničky.
1: Krásná melodie patří k největším hitům kapely Team a mimo jiné tato kapela v letech 89, 90 a 91 získala Zlatého slavíka, což také svědčí o tom, že byli fakt dobří a jsou dobří do dneška. Já si myslím, že ti dalo celkem hodně práce vybrat nějakou tu skladbu, protože mám pocit u nich, co písnička, to hit.
0: No, je to pravda, samozřejmě. Je to někdy hodně složité, ale tak já jsem přece jenom byl omezený nějakým časovým obdobím 90. lety, takže
1: ještě, že
0: trochu mi to pomohlo. Jenom ještě možná můžeme připomenout i to, že Paolo Habera samozřejmě má i spoustu jiných aktivit a mimo jiné byl tedy velice nepříjemným porotcem některých talentových soutěží a kolikrát jsem opravdu ty účastníky litoval, ale zase na druhé straně si říkám, když tam vlezl, musel spočítat s tím, že to i takhle dopadne. Paolo je skutečně velký jako odborník a hudební fajnšmekr a myslím si, že naprosto přesně pojmenovával ty chyby a ty vady, které ti účastníci těchto soutěží měli.
1: To je nezáviděníhodná role být v takové porotě, protože to člověk opravdu se asi musí hodně zatvrdit, když má říct tomu dotyčnému, že tam nemá co dělat,
0: že to dělá
1: nebo
0: blbě.
1: Že ten talent prostě nemá, aby se s tím smířil. Ale pojďme dál.
0: Ten další název skupiny je poněkud zvláštní a já věřím i dokonce tomu, že spoustě našich posluchačů, těch dříve narozených, asi skoro nic neříká, ale skupina Činasky je tu opravdu už také hodně dlouho na naší hudební scéně a dokonce vznikla v roce 87, i když tehdy se ještě jmenovala Starý Hadry. Do kapely přišli v roce 89 dva spolužáci Michala Novotného, který si ale dal pseudonym Malátný, to je v současné době lídr této kapely, Petr Reichert, který se posléze stal, protože vystudoval DAMU, známým moderátorem, zpěvákem a působil v této kapele až tuším do roku 2000. No, my jsme si brali od této kapely jednu velkou pecku, když to takhle řeknu trochu, je z roku 99, byl to pilotní singl jejich desky a skupina Činasky jej nazvala První signální.

0: ze začátku na makety hudebních nástrojů a teprve později si prý koupili skutečné nástroje a začali vystupovat naživo. Myslíš si, že je to pravda, nebo je to jenom nějaký bulvární klep?
1: Těžko říct, já jsem se s touto informací sice nesetkal, ale pravda je, že pokud třeba hráli pro nějaký úzký omezený okruh, tak mohli hrát třeba už na nějaké ty playbacky nebo half playbacky, jak se říká učeně. No v každém případě kapela Činasky do toho našeho výčtu zcela jistě patří, už protože ona v těch 90. letech byla hodně populární, bodovala v různých žebříčcích a vlastně byla takovou oceňovanou kapelou. Takže některé její hity, myslím si, nestratily aktuálnost do dneška. Je třeba s podivem, že skutečně tato skladba, kterou jsme právě teď poslouchali, už má taky 15 let, takže už to není žádný mladíček, už je to tedy teenager pořádný.
0: No, utíká nám to, stárnou nám ty kapely, stárnou nám písničky. A já myslím, že celkem známá je také další kapela, kterou si vybral do dnešních písniček pro duši, a také její hlavní člen té kapely, frontman. Ano, děkuji za doplnění. A to je kapela?
1: To je kapela Krištof. No a pokud mluvíme o Krištofovi, tak musíme říct, že vlastně tou hlavní tváří, tím ksichtem kapely, jak se říká i mezi muzikanty, je herec Richard Krajčo. A tato kapela skutečně vystupuje už od roku 1993, takže také už má něco za sebou. Dokonce bych řekl, že je to už kapela, která také dospěla a na té hudební scéně si vydobila svoji nezaměnitelnou pozici.
0: A teď si představ, že prý maminka Richarda Krajča umí vykládat karty a že mu předpověděla skvělou budoucnost tady v tomto uměleckém žánru a v tomto oboru.
1: Tak on, Richard, není jenom skvělý muzikant, ale je také výborný herec, mimo jiné tedy, pokud to nevíte, vážení posluchači, tak Richard hraje i na scéně Národního divadla v Praze.
0: Takže, už nehraje.
1: No, v některých inscenacích se tam objevoval, takže byl vlastně i skvělým hercem, protože jinak by těžko mohl v naší Zlaté kapličce účinkovat.
0: A nebo je to možná tak, že sice ještě hraje, ale už není v tom hereckém týmu Národního divadla, protože odešel na protest proti odvolání ředitele Jana Buriana.
1: Ale Jan Burian se posléze vrátil, stejně šéfuje Pražskému národnímu divadlu a Richard Krajčo tam není, což je možná škoda, stejně jako třeba Miroslav Donutil, který také na protest vlastně odešel z tohoto, řekněme, nejprestižnějšího českého divadla.
0: Tak no, teď necháme zaspívat.
1: Necháme zaspívat Richarda Krajča a jeho skladbu, kterou si tuším sám i napsal a jmenuje se Lolita.
2: Jsem v ní, kterou pláveš.

0: Lolita, kapela Krištof a Richard Krajčo. O něm je známo, že se mu nejlépe tvoří, když má nějaké stísněné pocity nebo problémy. Já myslím, že tahle melodie to tak trochu napovídala, že byla taková kapánek melancholická. A možná, že to platí stále, kdo ví.
1: No, můžem také připomenout to, že Richard Krajčo, když už jsme mluvili o jeho herecké kariéře, byl vlastně jednou z hlavních postav v seriálu, který se natáčel tady ve Zlínských filmových ateliérech Znamení koně, televizního seriálu, který tuším, že má dokonce i pokračování, další řadu, tam určitě také uvidíme Richarda Krajča.
0: Má, to můžu potvrdit, protože u nás tady v naší budově v areálu Českého rozhlasu Brno ve studiu Zlín se natáčela jedna část toho pokračování.
1: Já jsem teď také viděl nedávno v televizi tohoto zpěváka v pořadu Všechno party Karla
0: To
1: Šípa.
0: Jsme byli dva, a bylo nás určitě víc.
1: Tam právě mluvil o tom, že by si ale rád dal i hereckou pauzu, tak doufejme, že to nebude nadlouho, protože si myslím, že je i výborný herec a výborný samozřejmě muzikant a skladatel, takže ať nám Richard Krajčo nechybí. No, jestli jsme mluvili o české kapele, která vlastně v těch 90. letech nějakým způsobem vyrostla, tak ještě jednou si skočíme na Slovensko a tentokrát až hodně daleko, dokonce až do Košic, protože tam v roce 1996 vznikla kapela vlastně bez jména, protože ten její název No Name k tomu tak trochu odkazuje. Zajímavé je na tom spíš to, že v té kapele se objevili čtyři bráchové, Igor, Ivan, Dušan a Roman, všichni společným příjmením Timko, kteří byli vlastně hlavními tahouny této kapely. No a ta kapela hraje do dneška, vystupovala několikrát na velkých koncertech, dokonce i tady. Mě docela překvapilo, stejně třeba jako u Pala Habery, že Igor Timko je menšího vzrůstu, ale přesto je velice energický zpěvák a jeho písničky jsou krásné a také mají ty texty ducha.
0: No a mě teda překvapilo, že když ta kapela vznikla a jejími členy jsou čtyři bratři, takže se třeba nejmenovali Timkouci nebo něco podobného, a oni přesto No Name. No.
1: Já si myslím, že možná udělali dobře, ono to přece jenom zní trochu jinak než Timkouci. My si teď v každém případě pustíme jednu známou písničku této kapely a je právě takovou tou jednou z těch hitovek, kterou kapela No Name hrála. Ty a tvoja sestra.

0: Tak musím, přátelé, prozradit na Pavla Nášela, že písnička Ty a tvoja sestra ho zvedla doslova ze židle, že tady tak trošičku v rytmu melodie produkoval prdloval, taneční kreace. Ale bylo to hezké. Bylo Řekněme vidět, si. Že jsi temperamentní, že už potřebuješ nějaký pohyb. Tak a my se posuneme zase dál, protože nám už moc času nezbývá.
1: Moc času nám nezbývá a já bych rád ještě představil, protože opravdu myslím si, že tentokrát už mluvíme spíše o představování našim posluchačům některých z těch kapel z té nedávné doby.
0: Jako seznamte se.
1: Ano? Ano, seznamte se. Prostě spoustě lidí právě ty názvy těch kapel nic neříkají. Tak já věřím, že to je i případ té poslední kapely, která nese velmi poetický název, téměř bych řekl nesrozumitelný, Mňága a Ždorb, přátelé. Ale je to hudební skupina, která se objevila už v 80. letech v nedalekém Valašském Meziříči.
0: A já ti do toho ještě vstoupím, než se rozvyprávíš o tom, co všechno už dokázala. Tak já bych rozluštila záhadu toho jejich názvu Mňága a Ždorb, protože ta slova jsou vyňata ze slezského dialektu a doslova znamenají Mňága je bláto nebo bahno a Ždorb to je něco jako staré krámy prý. Takže si to člověk může přebrat ještě po svém, co to asi může znamenat. Bláto, bahno a staré krámy.
1: No tak já z toho teda moc chytrý nebudu, to se ti zrovna přiznám, ale oni vůbec měli vlastně takovou tendenci k tomu, aby názvy těch svých kapel, teď mluvím samozřejmě o Mňága a Ždorb, protože tomu předcházely i jiné kapely, byly velice, řekněme, nelibozvučné a zvláštní. Dokonce tady čtu, že zpočátku kapela vystupovala pod názvem Slepé střevo, později Velký plitkoš, anebo dokonce Happy End. No ale od roku 87 už to byla jen skupina Mňága a Ždorb a jejím frontmanem, nebo přátelé, abych tedy mluvil skutečně česky, tak tím tou tváří té kapely, prostě tím, kdo stojí před ní, to je frontman, je vlastně v té první řadě, tak je muzikant Petr Fiala, který stvořil i velký hit a ten si právě dnes pustíme, jmenuje se Hodinový hotel, objevil se na debutovém albu této skupiny nazvaném Made in Valmes, které vyšlo v roce 1991. No od té doby samozřejmě skupina natočila celou řadu dalších alb a tuším, že jich bylo dokonce 11. To poslední zatím vyšlo v roce 2010 a jmenuje se Takže dobrý. No mimo jiné samozřejmě frontman Petr Fiala natočil i některá svá samostatná alba. Pokud jste ještě nevěděli, kdo a co je skupina Mňága a Ždorb a co vlastně hraje, máte teď možnost si to poslechnout.

0: Niaga až Ďorb, hodinový hotel, přestože si Pavle říkal, že je možné, že někteří naši posluchači tuhle kapelu neznají, tak si jim ji představil, ale zase je velká řada těch, kteří mají muzikanty Niagy až Ďorb velmi rádi a tak jim dokonce i pomohli v jednom jejich projektu. Oni je vyzvali k tomu, aby jim přispěli na vznik nové desky a když se podívají zájemci na jejich stránky, tak se dozví čerstvá zpráva z minulého týdne, že nové album, které se jmenuje Made in China, už je na světě. Natočili opravdu písničky v Pekingu ve vyhlasném studiu a ten zbytek už budou dělat v Česku, ale natočili a mohli ji natočit právě díky přispění jejich fanoušků. Sehnali si na květen 3 vystoupení na velkých čínských festivalech v Šanghaji, Pekingu a Shenzhenu. No a krom toho, že tam vznikla ta deska, tak také natočili film, přivezli ho jednak o celé cestě, o nahrávání, o koncertech a o Číně, doopravdy jaká je, mohou se asi příznivci a vůbec milovníci cestovatelských filmů na co těšit.
1: No to se budu těšit určitě i já, přátelé, nejenom na Niagu až Ďorb, ale také na vás, protože dnešní písničky pro duši bohužel končí. Skončili jsme symbolicky hodinovým hotelem, protože víc jak hodinu nám stejně nikdo na tento pořad nedá, tak co se dá dělat, Věrko?
0: Je to tak, ale my vám děkujeme, že jste byli s námi, budeme se těšit za 14 dnů, že se zase setkáme a pro tuto chvíli vám přejeme jen to dobré a krásné.
1: A dobrou chuť.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka, zastřešená názvem, jenž jste právě z Ivančiných úst zaslechli, je v pořadí 380. A my v ní věru neúnavně pokračujeme v mapování terénu rudolfínské doby, včetně osob na tomto terénu se vyskytujících a že jich tedy je. Já bych řekl přímo nespočítaně, ale nechci vás děsit. Ostatně my si stejně vybíráme, ať už z knihy Petra Hořejše, nebo ze stohů další literatury nejrůznější povahy a zaměření. Svou práci nemá v skutku snadnou ani autor seriálu Josef Veselý, ani průvodci tímto seriálem
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: a svoje si pokaždé odvede i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Sami jste slyšeli, jak zodpovědně své jméno vyřkl. Proč se vydejme na další pouť naší historií, během níž jsme narazili na pozoruhodnou postavu rytíře
2: Jindřicha Michala Hýzerleho z Chodů.
1: Jeho životní příběh, včleněný do toulek českou minulostí, se jmenuje stručně, i když z hlediska čistoty jazyka českého nikoli nejlíběji, a to tak, jak dotyčnému dle jeho celoživotní profese přezdívali
2: Kriegsmann. Milí synové, učte se ústům svým přivírati, nebo kdo je přivírá, ten se ústy svými nezavede. Jakož bezbožní a pyšní skrze to hluboko padají.
1: Toto tklivé napomenutí vepsal pan Jindřich Michal Hýzerle z Chodů do předmluvy ke knize, v níž česky, ale souběžně i německy, vylíčil svůj pestrý životaběh.
3: Ten životaběh se počal 2 léta po svatbě rodičů Krištofa Hýzrleho z Chodů a Lidmily Rozené Robnohápové ze Suché.
0: Přihodilo se to roku 1575. a Jindřich Michal byl jejich synem prvorozeným.
1: Což bylo třeba, jak se patří, oslaviti.
0: Což se, jak se patří, oslavilo, neboť tatík věru nelitoval na velkolepé křtiny prostředků finančních.
3: Mezi pozvanými hosty nechyběl ani nejvyšší purkrabí Vile z Rožmberka.
0: Také rada komorního soudu Adam Slavata z Chlumu se dostavil.
3: A přišel i místopísař Vilém Malovec z Malovic, jakož i pan Hynek Anděl z Ronovce.
0: A ještě tu máme kmotry. Paní Juliánu Bořitovou, paní Maruši Vrábskou, paní Kralickou a pannu Marušku z Janu.
1: Nezapomněli jsme, prosím vás, na nikoho.
0: Ještě je tu dlouhá řada spřátelených pánů, rytířů i měšťanů.
1: To se muselo hodovat. No, škoda, že jsem u toho nebyl.
3: No, to by našinec nevydržel.
2: Potom, když mi pán Bůh 7. léta dočekati dáti ráčil, byl jsem dán do školy až do 10. roku věku mého.
3: Pravděpodobně to bylo v jakési městské škole někde poblíž rodné Hýzrlovské tvrze Zálezly na jihu Čech.
2: Pak v témž čase maje já velkou chuť a mysl k jízdám a kriegsmannským věcem, žádal jsem pana otce, aby mě od sebe někam na službu dal. Což jest i učinil a mě k jeho milosti panu Janovi z Pernštejna, jeho milosti císařskému radovi, dal s tou přitom žádostí a prosbou, aby mě jeho milost pán ráčil dále fedrovati, v čemž se pán přátelsky zavázati ráčil.
1: Zajímavě řečeno, leč nepříliš srozumitelně, co to je ta velká chuť a mysl k jízdám a kriegsmannským věcem.
3: No, chlapec v těch 9-10 letech dostal zálusk na povolání profesionálního vojáka.
0: Jelikož však tehdy střední vojenské školy ba ani kadetky neexistovaly, tak tedy tatík Hýzerle poslal synka Jindřicha Michala ke dvoru rakouského arcikníže Arnošta Habsburského.
3: A to proto, aby si tam kluk osvojil základy dvorského chování, přiučil se cizím jazykům a pronikl do základů vojenského umění.
0: Synek v skutku nezahálel. Pilně studoval cizí řeči jednu za druhou.
2: Totiž předně literárnímu umění latinského, vlašského, španělského a francouzského jazyka. Jak kdo k čemu chuť měl. Potom také rejtarstvu, šermování, na kůň skákání, tancování, kroužku a kvintány honění.
1: Honění, kvintány, to byla jakási hra ke kroužku.
2: Též pěšky i na koni turnírovati a dlouhý špís zvíhati.
1: Špís, dlouhý špís, jest dlouhý turnajový dřevec.
2: Ty pak všechny rytířské kratochvíle jeho milost arciknížecí sám osobně za časté od nás svých edlknobů viděti sobě oblibovat ráčil a který se nejlépe choval, toho něčím vždy obdaroval. Takže se každý z nás snažil jeden přes druhýho býti a pilně se ve všech kratochvílích cvičiti.
3: Tak se Jindřich Michal postupně a důkladně připravoval na kavalírskou jízdu po Evropě.
1: To znamená kam?
3: To znamená, že jako 18-letý se zúčastnil arciknížecí cesty z Vídně do Prahy a odtud dál přes Norimberg, Würzburg, Frankfurt nad Mohanem, Mohuč, Poríní a Lucemburg až do španělského Nizozemí, kde se habsburský arcikníže usídlil v Bruselu a působil tam jako místodržitel.
2: Jeho milost šťastně k rezidenci své bryselské přijel, z kteréhož to města slavný výjezd jak na koních, tak i pěšky naproti jeho milosti se stal. Purkmistr a radové před branou stojíce klíče od města na znamení vděčného příjezdu jeho milosti podali, kteréžto jeho milost vděčně přijala, i hned jim je zase odevzdal a svěřil. Město pak bylo těmi ulicemi, kudy se táhlo, velice ozdobený. V oknech bylo také viděti veliký počet pěkného a nákladně připraveného fraucimoru.
1: Zdá se, že ten mladíček byl velice vnímavým pozorovatelem, když zaregistroval i onen
2: pěkný a nákladně připravený fraucimor.
3: Ten mu samozřejmě nemohl ujít.
0: Ale nejenom ženské obličeje
3: a ještě jiné partie
0: mu neunikly.
3: Také tvářnosti cizích zemí si všímal.
0: Mladého kavalíra nadchla architektura a umělecká výzdoba domů a paláců v říšských i nizozemských městech.
3: Dobře si zapamatoval, jak vypadá nová móda i způsoby chování a jednání šlechticů a měšťanů, se kterými se v cizím prostředí setkal.
0: Což bylo snad nejzřetelnější v Antverpách. Tam poznal rušný život kupců, obchodníků, bankéřů i námořníků.
3: Jeho mysl vzrušovaly vůně a barvy zámořského zboží na tamních tvrzích, lodě i jedinečná dramaturgie šlechtických slavností vycházejících za zvuků rytmické hudby a potlesku přítomných diváků z paláců do ulic, na náměstí i do prostorných zahrad.
2: A když toho čas přicházel, byly mi mnohé artikule od hofmistra našeho přečtené, proč kort nositi, kdy a v jakých příčinách jej užívati mám. S tím přitom oznámení, že ačkoliv je k jeho milost jak živ žádnému edlknobu.
1: Edlknob byl panoš.
2: Kordu svého dáti neráčil. Mně za mé věrné a stálé služby a dobré chování v tom způsobu a mého mladého věku jsi jeho milost ke mně vší milostí nakloněn svůj rapír a tulich s pásem i s khenkem od boku svého, že mi odsílati a milostivě darovati ráčí.
1: Co ona mu to jeho milost vlastně dala? No tak rapír to je jasné. Tulich je druh dýky a ten khenk to je závěsník na kort.
2: Což vděčně a s náležitou uctivostí a reverencí jsem přijal a ponížené poděkování jsem učinil. A pan štolmistr Jan Prajner, který mě takto vymustroval, sám mi tu zbraň k boku připásal a od pána Boha štěstí k té zbrani mi vinčoval. Potom jménem jeho milosti pěkného koně mi hned daroval a vyňav z kapsy pižmový měšec se 100 korunami od jeho milosti mi dodal a sebou ku dvoru jeho milosti vzal. Kde jsem i hned za dvoření na jeho milosti byl přijat a služba měsíčná jako i jiným zapsána mi byla.
0: Tak se z dvorského pážete stal právoplatný dvořan rakouského arciknížete.
3: Jenomže on ho už ten pohodlný a kratochvilný bruselský život přestal bavit.
1: Co to chtělo?
3: Trošku vzruchu.
1: Jakého?
3: Nejlíp kriegsmannského.
1: To znamená?
3: Inu, válečnického.
2: Když získal Hýzerle souhlas arciknížete Arnošta, že může opustit španělské Nizozemí,
1: dozvídáme se z knihy o rytířích renesančních Čech od doktora Václava Bůška,
2: přepravil se poštovním kočárem z Bruselu do Ulmu v jižních Němcích, tady nastoupil na loď a po Dunaji se doplavil do Řezna. V tomto říšském městě se nalodil na loď, která ho přivezla až do Vídně. Po příjezdu do metropole byl Hýzerle zklamán. Po několika dnech poznal, že protiturecké vojsko českých stavů, v jehož čele stál jako nejvyšší generál Petr Vok z Rožmberka, se teprve liknavě a se zřejmou nechutí shromažďovalo ve Znojmě. U Komárna pak Turci rozehnali jízdu arcikněžete Matyáše a strategicky důležitá habsburská pevnost Ráb se ocitla v neprodyšném oplíčení Turků. Arcikníže Matyáš se svým vojskem ustupoval až k Bruku nad Litavou a v tomto ležení zastihl habsburskou armádu Jindřich Michal Hýzerle z Chodů. Se značným zpožděním se česká zemská hotovost vydala ze Znojma k Vídni a odtud dále k Prešpurku. Hýzerle z Chodů však do bojů habsbursko-turecké války roku 1594. nezasáhl. Zimu strávil na své rodné tvrzi v Zálezlých a v jarních měsících roku 1595. se zdržoval při dvoře Rudolfa II. V Praze.
1: Umění Kriegsmannskému, tedy pan Jindřich Michal Hýzerle z Chodů, moc nedal.
3: On si to vynahradil v příštím roce.
0: V hodnosti důstojnického čekatele vstoupil do žoldnéřského pluku Viléma Trčky z Lípy a hájil zájmy habsburského císaře na uhersko-tureckém pomezí.
2: Slyšev o dobrém jménu pana Viléma Trčky a že jest zkušený soldát, byl jsem žádostiv pod jeho regiment sedáti. Skrze své vzácné přátele jsem poručen a rekomandírován byl.
0: A s pečlivostí přímo cifr špionskou vypočítává, kolik bylo ve všech jednotkách mužstva.
3: Tenkrát se vojsko dělilo na pěchotu, dělostřelectvo a jezdectvo.
0: Základní jednotku pěchoty představoval praporec o síle 300 až 400 mužů, který se dále dělil na prapory.
3: V 17. století se organizační jednotkou pěchoty stal pluk, který tvořilo 10 praporců.
0: Pěší pluk měl asi 3000 vyzbrojených mužů a v jeho čele stál obrist.
1: Tedy po našem plukovník.
0: Praporcům veleli hejtmani.
3: Těm se taky říkalo lejtenanti neboli poručíci.
0: A praporům zase fendrichové či také fenrichové.
1: Kteréžto slůvko potkáváme i mezi českými příjmeními. Znamená praporčík.
3: Součástí pluku byl štáb. K němuž patřili písař, kaplan, profou, skat, felčar nebo lékař, proviantmistr, vozmistr a hurenvébl.
1: Netřeba snad ani překládat, nebo... Ne.
3: Ano, hurenvébl se staral o pořádek ve skupině žen, které pluk na válečném tažení doprovázely.
1: Jak vidno, myslelo se na všecko.
0: Chod služby a stráží v pěším pluku řídil obrist vachmistr.
3: No a máme tu jezdectvo. Jeho základní jednotku tvořili korouhle, v jejich čele stáli plukovníci a jim podřízení rytmistři jízdy.
1: Abychom nezapomněli na dělostřelce.
0: Za ně zodpovídal polní zbrojmistr a každému dělu velel profesionální, vycvičený pichsenmistr.
1: Německé terminologii se nedá upřít říznost, jak nesrovnatelně mírněji, ba slovansky měkce, zní takový dělmistr.
3: Do běžné výzbroje pěšáků a jezdců patřily korduláče.
1: To byly meče s delší plochou přímou čepelí.
3: U opasku zavěšené dýky, tesáky, tulichy, kordy nebo rapíry.
0: Pěšáci, ti byli vyzbrojeni kopím nebo halapartnou.
3: Jezdci používali při boji na koních dlouhé jezdecké kopí nebo meč.
0: Od poloviny 16. století pronikaly do výzbroje pěšáků, jezdců, ručnice.
3: Obě skupiny vojáků byly chráněny brněním a přilbicemi.
1: No, tak už máme všechny, jak se patří, vymustrovány a můžeme společně s naším hrdinou Jindřichem Michalem Hýzerlem z Chodů do nějakého toho boje.
3: No, když do boje, tak do Uher.
1: Proti Turkovi.
3: Tady si mohl Hýzerle poprvé ve svém životě vychutnat opojnou moc vojenského kořistění v dobité pevnosti.
0: Ta pevnost se jmenovala Hotvon.
2: Tu se nám nemálo kořisti dostalo, že téměř toho nejšpatnějšího mušketýra nebylo, který by dobrého pajitu odtud neodnesl. Nejvyšší můj pan Trčka, ten při dobývání hlavní pevnosti zabil svou vlastní rukou beka a dům jeho opanoval. a po složení nepřítele, když se varty dobře osadili, pan nejvyšší odtud vězně pobral. Předně Bekovu máteř a jeho ženu, která nadmíru pěkná byla, dvě velmi pěkné panny, dvě jeho pacholat, Agu, nadmíru silného a vysokého muže, a jednoho čahuše. K tomu 8 velmi pěkných tureckých koní a 50 vězňů křesťanských jsme tu vysvobodili. Při témž šturmu jsem já v domě jednoho předního Turka pěkného koně, turecký pěkný velký koberec, a jednoho Turka s pěkným zavitím dostal. Nejvyšší, pan Trčka, své vězně dobře choval, obzvláště frau Cimor, nep jim v stanech jejich koberce na zem, aby na nich sedali, prostřítidal, jídlem a pitím dobře choval, a zvěděv, že Bekova žena dobře zpívati a na kobzu hráti umí, jí začasté prosil, aby mu zpívala a hrála. Však nějakou velmi žalostivou melodii, takže mnohý jejich slzy přitom litovati musel. A když pan nejvyšší ji potěšit chtěl, tehdy ji sliboval, že ji proti jisté výplatě s jejími pannami zase dobudí napustit chce, což se potom i stalo. Tu ona hned veselější postavu na sobě také ukázala. Mně se zdá, že jsem druhých pěknějších rukou jak živ u ženského pohlaví neviděl.
3: Dlužno dodat, že se z té kořisti Hýzrele moc dlouho neradoval, protože už o několik týdnů později byl Trčkův pluk poražen Turky u Jágru a o všecko přišel.
1: Lehce nabil, lehce pozbil.
0: On se ale musel stejně vrátit domů, protože mu zemřel strýc a všecko mu odkázal.
3: Zatímco si nechal zapsat do desk v Praze svůj zděděný majetek, seznámil se s Anou Šanovcovou ze Šanova, dcerou po zesnulém rytíři Šanovcovi,
2: který veliké a dobré jméno jak mezi soldáty, tak i v turnajích a jiných rytířských kratochvílích rozhlášené měl a život svůj v Uhřích dokonal. Jeho milé duši pán Bůh rač milosti v býti.
3: Do půl roku byla svatba.
2: A ta dáma vší ctnosti a studu panenského plna
3: se stala paní Hýzrlovou.
0: Novomanželé se usadili na Zálezlých.
3: Do jednoho léta se jim narodila dcera, neuplynul ani rok a na světě byl syn. S ročním odstupem přišla další dcera, na češím dvě nejstarší děti zemřely.
1: Bylo to normální, takové neustálé těhotenství?
0: Docela běžné. Představy o antikoncepci nebyly z důvodů věroučných i z prosté neznalosti v zásadě žádné.
3: Zdánlivě nejspolehlivějším prostředkem proti početí bylo těhotenství.
0: Antikoncepční účinky kojení nebyly nikterak významné, protože zvlášť šlechtičny svěřovaly po 6 nedělí své novorozence do všestranné péče kojných a chův.
2: Pán Bůh hned dalšího léta ráčel nás manžele zase potěšiti a nám dceru dáti. V tom pak čase něco přes 4 léta jiného nic nebylo, nežli hospodářstvím se zabývání a historie čítání. A tak táhla mě zase mysl má ke kriegsmanskému životu. Majíce pak manželku hrubě milou a jsouce spolu z milosti boží u veliké lásce a svornosti, bylo mi na to z druhé strany těžko mysliti, jakým způsobem bych mohl úmysl svůj před sebe vzíti, abych zlým lidem a zvláště nepřátelům soldátské mysli pomluvy ujíti mohl. Však myslíce na rodiče a předky své, též manželky mé nejmilejší, obzvláště pak pana otce jejího, že též z krve soldátské pochází, tím méně, že mi toho zbraňovati a jiní lidé za zlé moci míti budou. Znamenajíce i to přitom, že co na tom světě může otec dítkám svým lepšího po sobě zanechati jako dobré jméno. Neboť statek se může utratiti, ale jméno dobré po rodičích zůstává. A mnozí statku zbytky mají, však sobě ani bližnímu svému nic dobrého neudělají.
1: Tak, tak, ono je nejdůležitější si všecko, jak se patří, zdůvodnit.
3: A to Jindřich Michal Hýzrle uměl.
1: Takže zase vzhůru do boje.
3: Do boje? No tak na tom zase hejzel netrval. Ono mu stačilo, když se podívá do světa.
0: A to se tedy podíval důkladně, protože procestoval notný kus Německa.
3: Odtud se dostal do Paříže a ještě do Normandie a pak přeplul kanál La Manche a ocitl se v Anglii.
0: Načež to vzal zpátky přes španělské Nizozemí.
3: Kde se však už nezdržel, jelikož dostal pilný list od manželky, že mu zemřelo další dítě.
0: Než docestoval domů, měla i další jeho dcera pohřeb, jakož i jeho vlastní matka.
3: Ale naštěstí paní Anna rodila další potomky.
1: Až je nám to trochu podezřelé, když byl její manžel pořád ve světě.
2: Jindřich Michal Hýzerle se dále vojensky angažoval u pasovského biskupa Leopolda. Na jeho vemlouvavou radu vstoupil současně do vojska českých stavů. Hýzerle si snad v daný okamžik ani dost dobře neuvědomoval, že přijal službu u dvou protichůdných táborů. Což se však plně projevilo během vpádu vojska Leopolda Pasovského do Čech počátkem roku 1611., který urychlil krach Rudolfovy vlády. Čeští stavové nařkli Hýzerleho ze zrady a obvinili ho, že jako stavovský zbrojmistr vydával pasovským vojákům při jejich útoku na Prahu část stavovské munice a že si všechno, co se připravovalo a zběhlo, zapisoval a po svých služebnících z Prahy pasovským posílal.
1: Čili, že tady tak nějak jako špionoval, no.
3: Společně i s rodinou byl pak Hýzerle 2 měsíce držen v internaci v Lobkovickém domě na Hradčanském náměstí v Praze.
0: Za své chování v době vpádu pasovských vojsk si vysloužil trvalou nedůvěru českých šlechticů.
3: Rudolf II., který byl nucen předat českou korunu svému bratru Matyášovi, naopak Hýzerleho službu ocenil a z rytířského stavu ho povýšil do stavu říšských svobodných pánů.
1: Takže si polepšil, Hýzerle.
0: Pohoršil.
1: Jak to? Získal přece lepší titul.
0: Kterak hovoří Němci. Titl ohne Mittel. V Hýzerlově pokladně se jaksi proháněl průvan.
3: Nátlak věřitelů byl jedním z důvodů, proč na počátku roku 1618. prodal své české statky.
1: Jedním z důvodů? Jaké byly ty další?
3: Nedůvěra českých stavů. Prostě se na jeho chování za vpádu pasovských nezapomnělo.
0: Jindřich Michal se i s rodinou,
3: rozhojněnou dalšími porody a redukovanou dalšími dětskými pohřby,
0: chystal na stěhování do Švábska,
3: když v tom ho zastihla zpráva o českém stavovském povstání.
2: Znovu jsem podlehl velké chuti ke kriegsmannským věcem.
3: Takže uklidil rodinu do bezpečí a naverboval pro císařského generála Bukvoje vojsko o 500 jezdcích.
0: To pak bojovalo na česko-moravsko-rakouském pomezí a rovněž v jižních Čechách.
3: Zpráva o bitvě na Bílé hoře ho však zastihla kdesi u Žadce.
0: Císař Ferdinand II. Věrnost Jindřicha Michala Hýzerleho schodu ocenil.
1: Čím?
0: Děkovným listem.
2: Veškerou tuto tvoji věrnost a službu horlivou jsme ráčili vzíti na vědomí a i v časech budoucích svoji nejmilostivější přízeň císařskou ti prokazovat ti budeme.
1: Děkovným dopisem. A co třeba z měšečku? Nepřisypalo jeho veličenstvo věrnému Hýzerlemu trošku?
0: I přisypalo.
1: Mnoholi?
0: Ino, nemálo.
1: V hotovosti?
0: To nebylo zapotřebí. To se tehdy dělalo jinak.
3: Už na konci roku 1622. mu královská komora zprostředkovala finančně výhodný odprodej tvrzí Čestice, Lčovice, dále 12 okolních vsí a přilehlých poplužních dvorů.
0: Hýzerle propustil své jezdce a usadil se na tom svém novém zboží na Prácheňsku, které bylo nedlouho předtím zkonfiskováno panu Hodějovskému z Hodějova za účast na českém stavovském povstání.
1: A co pak svědomí, to pana Hýzerleho nehryzlo?
3: Ani trošku. V české válce bránil vítězného Habsburka a proto považoval za samozřejmost, že mu královští úředníci nabídli zabavený majetek.
0: Stejně jako jiným šlechticům.
3: Za nízký finanční odhad.
0: Jindřich Michal zaplatil statky z válečné kořisti a ze žoldu.
3: A to ještě nebylo všechno. Loajalita vůči Habsburskému domu mu vynesla roku 1628. povýšení mezi příslušníky panského stavu v Čechách.
0: V červeno-stříbrném erbu se mu obloukovitě prohýbala pěkně velká ryba.
3: Hýzl se za tu milost dobře odvděčil. Rekatolizoval o 106.
2: Když i ostatní viděli, že s rebeliemi nic nepořídí.
1: Psal pan Hýzrle o poddaných na jihu Čech ve svých pamětech?
2: Dali se zase na katolickou víru a tak za 2 léta celý prácheňský a bechyňský kraj na jedině pravou víru katolickou se obrátil.
3: Zbytek života dožil Velčovicích.
0: Pochoval svého syna a když mu zemřela i manželka, během několika týdnů se znovu oženil s paní Vratislavovou z Mitrovic.
1: Bylo mu tenkrát 62 let.
3: Žena však byla nemocná a tak po její smrti...
1: Zůstal sám.
3: Omyl. Se oženil po třetí.
1: Kolik mu bylo?
3: No, tak 69.
0: A když mu byla 73 léta, narodilo se mu dítě.
1: Tak to již tatínka příliš neužilo.
3: Užilo si jej dosti až do svých 18 let, neboť pan Jindřich Michal Hýzrle z Chodů se dožil 91 let a zemřel na jaře roku 1665.
0: Věru dlouhý byl jeho život, život Kriegsmana.
1: Takže měl dosti času, aby svoje životní zážitky vylíčil podrobně česky i německy v memoárech, které dal navíc ještě doplnit nákladnými barevnými ilustracemi.
2: Neslušná věc chváliti sebe a jiné tupiti, než o všech dobře mluviti, chceš-li sám pomluvy ujíti. Protož slyš ty utrhači, cizích prací pomlouvači, kterýž rád vždy drbáš, tupíš, haníš a utrháš, a což nechceš, aby tobě jiný činil v žádný době, nečiň tolikéž jinému, ujdeš pomlouvání zlému. Protož cizí práce netup, nedrb, nehysť, ze cti nelup. Můžeš-li pak o sobě co lepšího psáti, co podstatnějšího, piš, budem tě chválit a budeš od lidí lásku míti.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

protože mapu lásky vlastním.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Ani dnes vás pochopitelně nepřipravím o potěšení z vyprávění mého hosta. Naproti mě už usedla velice elegantní dáma s neobyčejným charizmatem, hlubokýma očima, vynikající česká herečka Helga Čičková. Já vás vítám, Helga, dobrý den.
2: Dobrý den, no děkuji, to jste opravdu měl na mysli mě.
0: Ano, to jsem měl na mysli
2: vás. Předmluvou, no děkuji, vám jste velmi galantní, elegantní, charizmatický muž.
0: To jsme si tady hezky tak pošmejchlovali a myslím si, že jsme dobře začali, abychom se mohli za chviličku přenést naše vyprávění do Ostravy, protože tamto u Helgy Čičkové všechno začalo.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže Helga Čočková, to už jsem prozradil, se narodila v Ostravě a já mám teď takovou příjemnou možnost Helze pogratulovat k nastávajícím narozeninám. V významnému životnímu jubileu se tomu říká, že jo?
2: Ano, 100 let.
1: Ne, pak to ještě zdaleka, teda opravdu hodně zdaleka. Pozor, to bude v naší rodině co bědu, protože maminka má 97, jo?
2: To u nás to bylo taky tak, oslavíme to spolu pak.
1: Jo, výborně, no. Tak teď zatím budete slavit vy a já vám to samozřejmě hodně přeju. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem si přečetl, s kým jste absolvovala na DAMU, nebo studovala jste na DAMU s Jirkou Krampolem,
2: ano,
1: Josefem Abrahamem, Láďou Mrkvičkou, tak mám takový pocit, že vypadáte jako jejich vnučka, teda spíš.
2: Ejajajaj, doufám, že neposlouchají region. Ne, oni vypadají lépe než já, protože
1: ne pak.
2: Jejich ušlechtilé duše se vtiskly do obličejů a krása vyzařuje zevnitř a tu já nemám.
1: Ale to jste teď sice hezky řekla, ale není to pravda.
2: No.
1: Tak pojďme se vrátit do té Ostravy toho roku, kdy jste se narodila. Narodila jste se do rodiny, která byla nějakým způsobem, jak si měla podhoubí, kulturní, herecké?
2: Ne, profesně ne. Můj tatínek byl zámečník, velmi dobrý zámečník. A maminka napřed byla v domácnosti, oni oba pocházeli z chudých rodin, tam nebylo nějaké jako vyšší vzdělání. Nicméně byla tam vnitřní potřeba hodně číst. Oba dva byli daleko vzdělanější než mnoho absolventů různých škol, ale tím, že měli tu vnitřní potřebu a četli, na co přišli. Jo? A máma potom vlastně, když děti odrostly, a my jsme byli tři, všichni jsme byli 12 let od sebe, čili mě od mé sestry dělí skutečně hodně let a bratr, ten byl nejmladší, ten se nedožil více než 6 let, ale maminka pak si udělala jeřábnický kurz do... Byla na to šíleně pyšná, my jsme na ní všichni byli pyšní, protože ona v té době na VŽKG byla nejlepší jeřábnici a byla na to nezřízeně pyšná.
1: No to bych řekl tedy.
2: No,
1: to bylo
2: no.
1: V nějakém filmu, komediálním filmu, tuším, že ji hrála Leška Kozerková, byla taková jako velice žádaná jeřábnice, že oni usilovali několik podniků, tak ona byla asi tenhle ten typ.
2: Nevím, kolik podniků oni usilovalo, nicméně, když jsem se tak jako ptala lidi, kteří tam třeba pracovali, že, protože ty rodiny se navzájem znaly, ta Ostrava jaksi v určité sociální vrstvě, do které jsem patřila, jako se svojí rodinou a svými přáteli, tak jsme se znali a že špitali jsme si co, kde, jak a to tak.
1: Kde se vzalo vaše velmi neobvyklé křestní jméno?
2: Já jsem se na to maminky taky ptala, protože jsem měla podezření, jestli tam nešlo o nějakou kolaboraci, protože já jsem 41. ročník a Helga. Jako jsem si myslela, že je německé jméno, je severské, ale když jsem vyslýchala velmi tvrdě svoji matku, tak ona říká, víš, my jsme bydleli na Slezské Ostravě a já, když jsem byla v jiném stavu, tak vždycky jsem si říkala, jestli budu mít holčičku, tak tam na patře bydlela paní, která měla krásnou holčičku, která se jmenovala Helga. A prej byla okatá, roztomilá a hubatá, taková jako jiskřička chodící. Ona říká, tak bych vlastně jí dala jméno Helga. Já jsem se narodila, dostala jsem jméno Helga. V kombinaci s Helga Čočková je to legrační, ale když si to přiložím do němčiny, Helga Linzen není špatný.
1: No to bych řekl.
2: Že jo?
1: Tatínek se jmenuje, nebo jmenoval Čoček.
2: Čoček, tam bylo redukční E, ne Čočka, ale Čoček.
1: Čoček, jo, takhle.
2: Tak.
1: A poslyšte, kde se ale vzalo v té vaší rodině, jak si ta touha najednou, že jste se začala zajímat o nějaký herectví, recitování a takhle.
2: Nevím, jestli se to vzalo v mé rodině, ale vzalo se to jako ve mně jako v členu té rodiny, protože tenkrát nebyla televize a nebyly počítače, takže vlastně odmrňat my jsme neseděli jaksi u počítače a nejeli jsme hry a neseděli jsme a nekoukali na animáčky a na Disneyovky a na tyhle věci, ale my jsme si hledali vlastně zájmy, takový interaktivní, když jsme si spolu hráli a děti jsou hraví. Že jo, čili začalo to tím, že jsme se po bytech navštěvovali a když rodiče byli pryč a vypáčili jsme celý šatník rodičů, převlíkali jsme se za krále, za strašidla, za všecko možný. Dostali jsme pak šíleně nařezáno, pak jsme to neuměli uklidit, nebo rodiče přišli dřív, ale my jsme si hráli divadlo. A pak jsem zjistila, že lze organizovaně, jo? Že to byly kroužky různě a tak.
1: No dokonce, říkáte, že nebyla televize, ale vy jste se dokonce ve 13 letech, to jsem si přečetl, stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání Československé televize. K tomu se dneska v povídání s Helgou Čočkovou určitě taky dostaneme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak co pak trápí anebo těší Helgu Čočkovou? To mě docela zajímá teď. Co u vás převažuje? Je mi pozitivní nebo negativní?
2: No, myslím si, že to je trošku o tom, co na sebe necháte jako dopadnout, protože vyznávám, že sklenici můžete vidět poloprázdnou, tutéž sklenici, anebo poloplnou. Já se velmi ráda jako uchyluju k té poloplné, protože je to lepší, než žít v duševním marazmu a tak jaksi v šerotemnu. No, podívejte se, ono z toho, já bych chtěla říct něco hezkého a pozitivního, co jsem vyšťourala vlastně buď mediálně, nebo jakkoliv, co mě potěšilo. A ono v poslední době to dá hodně práce něco takového najít, protože nejen v rozsahu České republiky, ale vlastně v mezinárodním rozsahu všichni víme, co se děje a jde z toho na člověka každé generace veliká úzkost, si myslím, na mě také. A tak jsem pátrala, abych se něčím potěšila a našla jsem dvě bezvadné zprávy. Jedna nebyla až tak ukrytá a ta možná potěšila i vás a nejenom nás dva, je to Petra Kvitová samozřejmě, protože řeknu vám jednu věc, my jsme malá země, jo? A vlastně kdokoliv z této naší země, kdo udělá něco v pozitivním slova smyslu, co přesahuje tuto zemi, tak, že si toho všimnou kolem, tak patří k našemu rodinnému stříbru, neli rodinnému zlatu. To já si myslím. A to tak Kvitová teď v současné době třeba je. Jo? Já vám třeba řeknu, my jsme kdysi v posledním ročníku na Damu s absolventským představením, byli jsme v Itálii, v Parmě, na studentském festivalu vysokých škol, divadelním festivalu. A tam po jednom tom představení odabsolvovaným jsme byli na takovým večírku a to byli studenti právnické fakulty. No a tak jako se tam kolem nás motali, že a tak jako to byli ty roztomilí, spontánní Italové. A jeden takový právník, tak jak si se tam věnoval mně, a já už jsem uměla v té době docela slušně anglicky, takže bylo o čem, a hlavně jak a čím konverzovat. A když jsem řekla, že Praha, pač tak jako jsme si lokalizovali, kdo odkud a jak, tak on se zeptal, jenom poznamená Praha, to je Jugoslávie. A mě polilo horko, protože jsem si uvědomila souvislosti. Ten člověk studoval práva. Později jsem se dozvěděla, že to byl jeden ze tří synů známé spisovatelky. Levicově velmi zaměřené. Jo, ale měl by být vůbec jaksi zorientovaný. Zvlášť, když byl levicově zaměřený, tak by měl vědět, kde je aspoň ta Praha. Jak si v té době, my jsme tam byli jak před 89. Jo, dlouho, dlouho dozadu. Tak jako blahopřeju Petře Kvitové a blahopřeju nám, prostě řeznice z Fulneku, jaký něžně fandové poznamenává, je bezvadná, drží mi palce do ty Moskvy, do ty Austrálie, že jo, kam se z toho Turecka teď přesunuje. No a pak jsem si vyšťourala, že jo, to je taková jako, to je velká taková oficiální pozitivní zpráva, která mě potěšila osobně. A pak jsem vyšťourala takovou jako malou zprávu a rovněž mě velmi osobně potěšila. Jednalo se vlastně o sdělení jedné kolegyně herečky, kterou já pamatuju z mládí jako velmi půvabnou, šarmantní a výbornou herečku, která sdělila médiím, že se jí podařilo v poslední době z jejich 120 kilo to srazit na 95. A já jsem měla upřímnou radost a strašně jí odsaď blahopřeju. Tak tyhle dvě věci mě vlastně...
1: To jsou nádherné věci, pod které opravdu se můžu jenom podepsat, protože na mě působí taky velice pozitivně.
2: Ano, já vidím, máte hned jiskru ve voku.
1: No jistě, že ano, já doufám, že naši posluchači taky. Máte jiskru? Máte.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice příjemný host nás navštívil dnes v tandemu, herečka Helga Čočková. To povídání o jejím kurikulu, víte, jsem vlastně skončil tím, že ve 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání televize, tedy Československé televize. No to bylo ale opravdu, to byl start jako hrom. No ale přitom jsem koukal, že jste nešla potom rovnou jaksi přímo čaře k tomu herectví, ale přes nějakou chemickou průmyslovku slyšela?
2: Ne, ono, jako to byl můj koníček, tam mě srdce táhlo vlastně to hrát to herectví, že jo, čili v podstatě ta čára byla kontinuální vždycky, ale já jsem ji v té době vnímala i díky tomu, z jaké jsem byla rodiny, prostě oni chtěli, abych měla žividlo. Jo?
1: Něco pořádného.
2: No ne tak, ne až tak. A. Jo, to nebyla zas tahle úroveň, jo. Ale tak jako, abych ještě něco krom toho měla, až kdybych si třeba zlomila nohu, nebo něco se mi stalo, tak s herectvím je konec, když to s jinou profesí, kde bych měla jakési know-how konkrétní, bych o tu existenci nepřišla. Ty rodiče byli osvícený, nebyl to Ignát Hermann 19. století, ale oni byli skutečně osvícený, jo? Díky jim za to. No, takže v podstatě jsem se přihlásila na tu chemickou průmyslovku, jenomže oni tenkrát, a mě ta chemie bavila, hlavně anorganika. Já to cítila jako dobrodružství. Samozřejmě, nevěděla jsem, jestli bych byla natolik dobrá, jestli bych měla takový intelektuální potenciál, abych zvládla všechny informace a ještě byla schopna rozvíjet dál k něčemu, kde bych se teprve na ten terén vědy dobrodružství dostala. Jo? A to neví nikdo, to nevěděl ani Einstein, ani Newton, než ho to kleplo do hlavy z toho stromu. Jasně. Jo, kdo to ví? Ano, mohla jsem doufat a naděje, ta je vždycky bezvadná a pohání vás. No, takže na tu průmyslovku mě nevzali, protože měli směrný číslo a brali jenom kluky, protože ty holky šly jakože, aby měli nějakou po ty osmičce školu, ale hned se jim provdali z ty průmyslovky vypadly a jim do průmyslu, do laboratoří a do toho oboru chyběli lidi. Tak mě prostě nevzali. No já jsem si říkala, do prčic, no teda tak nevzali mě, bo tak já chci ale nějaké vzdělání. Tak, a to už jsem byla po maturitě vlastně. Tam jsem chtěla na tu odbornou po maturitě. To nebylo po osmičce. Tak. A protože jsem kontinuálně vlastně hrála v Loutkovým divadle v Ostravě, hrála jsem takový ty dětský role ve Státním divadle Ostrava, že já vlastně v 10 letech jsem znala všechny ty Strejdy, herce Holého, Langmillera, všechny tyhle ty, vlastně, který jsem pak tady potkala jako kolegy o generaci, nebo o dvě starší, který mě znali jako holku a já na ně koukala jako na svý Strejdy. No, tak jsem v podstatě tu kontinualitu toho svého zájmu využila tím, že jsem dostala nějaké informace, že existuje škola, já to nevěděla, že existuje jako škola.
1: O tom už jste vůbec nevěděla.
2: Ne. A tam jsem se přihlásila, poslala jsem přihlášku, měla jsem totiž velmi osvícenou učitelku češtiny, profesorku doktorku Čermákovou. Díky za to, celý život děkuju, že prostě ve mně vzbudila vášeň číst, že ve mně vzbudila vášeň jako sledovat něco, co opravdu chci, jo, nemyslím vraždu, něco pozitivního. Vraždu jsem zatím opravdu úplně nechtěla. Takže vlastně jsem se na tu damu dostala, což mě překvapilo. No a pak tak nějak, že jsem vplula do toho profesionálního rámce, ale myslím si, že jsem měla víc štěstí. On mě jednou Jirka Adamíra při nějakým Silvestru, to už jsme byli kolegové v pražských divadlech, ne ve stejném angažmá, říká Helgo, ty seš ta horoskopická sedmička, no ty jsi dítě štěstěný, ty máš s prominutím, ty máš takovou spedele kliku, že to snad není pravda. A on měl pravdu.
1: Měl pravdu.
2: Ano.
1: Měl pravdu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čočková si dnes mohla jako každý náš host exkluzivně vybírat z nepřeberné galerie klasiků českého humoru a okamžitě vyslovila jméno Jan Pivec, což není takový jaksi komik na první pohled a poslech, určitě ne, je to spíš jaksi klasický herec, neobjel, ale vy jste ho měla příležitost poznat přímo osobně, protože jste si s ním měla tu šanci úžasnou zahrát v Národním divadle, takže jste ho asi poznala trošku jinak než my.
2: Ano, ano, a já vám ale, jestli dovolíte, chci poděkovat za tu možnost, že jste mi dal tu možnost a dovolil mi vybrat si, protože vím, že vlastně ti, co už tady nejsou, žijou ve vzpomínkách. A já chci, aby on ještě žil a chci mu dát tu vzpomínku, protože jako to byl takový gigant, že si tu vzpomínku zaslouží. Já jsem s ním měla to štěstí tenkrát, jako nově příchozí do Národního divadla, hrát ve hře Dáma není k pálení. A tím pádem vlastně v tom Tylově divadle, Stavovském divadle, že jo, což bylo pak přejmenované Tylovo divadlo, při těch čekačkách na výstup na představení jsme seděli v takovým tom klubíku cateringovým před jevištěm a než nás zavolali na jeviště, tak jsme si tam všichni povídali, popíjeli kafe a tak jako někdo introvertně seděl a poslouchal, někdo se vykecával tak. A já jsem milovala, když začal hovořit pan Pivec, protože on nebyl humorista. To byl člověk neuvěřitelné schopnosti, jak si kultivovaně vyjadřovat jakékoliv téma a že ta témata byla široká, protože on byl velmi vzdělaný. Navíc to nebyl člověk spekulativní jako na první pohled. Jo? On měl ten dar, že působil absolutně naturbursky, spontánně a živelně, ale přitom, když vlastně jste už pak věděl, o co kráčí jako herec a zamyslel se nad tím, jak on hraje, tak jste viděl, že to má takovou konstrukci, ale nebyly vidět dráty. On tím talentem, byli herci, kteří jsou schopni udělat stejnou konstrukci, ale oni pak hrají a je to robot Emil. Jo? Vy vidíte, že jo, je to dobrý, je to zajímavé, to a je to robot Emil. A humor pana Pivce bylo něco, co vlastně jste poslouchal a jako jste se v tom koupal úplně, úplně jako fyzicky jste cítil, jak je to košat, jak je to bezvadný, jak on ty věci senzačně a nikdy ne zle, vždycky jenom laskavě říká.
1: My si ho teď budeme mít příležitost poslechnout z doby hodně vzdálené, ale právě abychom tak trošičku naznačili to, z čeho vlastně ten jeho humor a jeho herectví vyrůstalo. Na jednom záběru zvukovém s Natošou Golovou z hotelu Modrá hvězda.
2: Je, děkuju.
3: Vy jste ředitel?
4: Ne, prosím, já jsem host.
3: A není to nějaký správec? Přece se ten hotel nespravuje sám.
4: Spravuje. On tu totiž nikdo nebydlí.
3: Jak to, že tu nikdo nebydlí? A kdo jsou tam ti dva?
4: To jsou také hosté. My už tu máme jakési takové domovské právo.
3: Domovské právo?
4: Ano. Takové trvalé domovské právo. Mladenci.
3: Tak, vy jste tu tedy hosté.
5: Ano,
4: hosté.
3: To je opravdu od vás hezké. To mě těší, že se tu tak držíte.
4: No, není to sice komfort, ale my jsme si tu zvykli. To je František Sojíka, Zdeněk Junek. No tak, já jsem Jirka Tůma.
3: To mě opravdu těší.
4: My jsme hudebníci. Ano, totiž bez angažmá. My právě skládáme velikou věc.
5: No,
4: totiž, pardon, Zdeněk neskládá. Ne. On je kuchař. Ano, ale vaří výborně.
3: No, já opravdu rostomilé. A komu vlastně platíte nájemné?
5: No, my přece neplatíme, to je samozřejmě.
4: Přece neplatíme, no. Totiž my bychom rádi platili, ale když to není ani spravec, ani ředitel, tak ono vlastně na někomu platit.
3: To je přece jasné.
4: Ano, to je jasné.
3: To je opravdu, to já moc dobře chápu. Ale to teď přestane. Teď budete mít možnost platit. Budete platit mě?
4: Vy račte být pozůstalá?
6: Potete, Barboře, ale pan notář Kolbaba tu na vás čekal, ale nedočkal se vás, tak si to máte převzít bez něho.
3: No tak já to teda převezmu. Ano. Kolik máte platit?
4: No, za staré paní jsme platili 10 korun denně.
3: Každý?
4: Ne, dohromady. Co? No my totiž, abychom ušetřili, tak už 6 měsíců bydlíme v jednom pokoji a spíme v jedné posteli.
3: Počkejte, 6 měsíců po 10 korunách denně.
4: Ještě,
3: tak to mi dáte 1800 korun.
4: 19.
5: No, no to dáme.
6: No to
5: dáme.
6: Já nevím, jestli
5: to jde.

0: A my vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je dnes herečka Helga Čočková. Povídali jsme si o jejich začátcích a je na čase si říct i o těch největších potom úspěších. Ve vašem prvním angažmá, to bylo Ostrava? Bylo první angažmá po Damu?
2: Ano, no, ono to bylo trošku složitější, že jo? Já jsem poslední ročník na Damu zakončila tím, že jsem se účastnila jako studentka tehdejších pověstných Majálesů. Dole mě zatkli estémaci. No, ani tak nezatkli, já jsem se jim vnutila, protože zatkli člověka, který mě doprovázel, studenta, a on se rozplakal, páč měl před zkouškama na vysokou školu a bál se, že tohle samozřejmě poznamená jeho další jaksi existenční a kariérní osud. Tak jsem řekla, že já jsem svědek, že on nic, byla jsem mladý Jan Hus, jo? Mladá Husovka, že nic, prostě oni si mě vybrali potom, protože jsem trvala na svém, i když mě

0: háněli, tak jsem do toho autobusu se vnutila, do toho Antona. No a oni si mě vlastně vybrali potom jako oběť, jsem se jim velmi hodila jako exemplární případ. No a pak už to jelo, vyrazili mě z Damu, já jsem byla rok ve fabrice v pozemních stavbách, díky tomu jsem si udělala elektrikářskou osmičku, protože jsme v podstatě kompletovali velký elektrický rozvaděče pro NHKG, jo, podle plánku a podle všeho to všechno umím.
1: Všechno
0: všechno já umím, ano. A bylo to tam bezvadný, protože jsem vypadla z akvária a vypadla jsem, jo, mezi lidi, který nežijou jenom literaturou a Shakespearem a snovými přeludy a letadlem z Líči a Proutí, jak my většinou v tom akváriu žijeme, protože to je materiál, z kterého vlastně pracujeme a jím i žijeme. Ale jak si čeho si, jsem si okusila, mě to vybavilo něčím do života. No, takže pak jsem dostala tím, že jako malý dítě jsem hrála v Ostravském divadle, tak tehdejší šéf Radim Koval, taky mu děkuji, mě vysekla z takzvaně politického průseru, promiňte mi to slovo, a prosadil si mě do angažmá, do činohry, jenomže moc užitku z toho neměl, protože vlastně přijel Hanuš Burger z Defy z Německa, nabídl mě roli Violi ve Večeru tří královen, v muzikálu filmovým, jmenovala se to Was ihr nichts als Sünde, aneb Was ihr wollt, jo? No takže jsem tam na rok odjela, no a když jsem se vrátila, tak zase ze mě ten chudák Koval neměl žádný užitek, přestože proto tolik udělal, aby mi pomohl, protože přijel tehdejší šéf činohry Národního divadla Vítězslav Vejraška, režíroval pohostinsky v té době skvělý režisér Jaromír Pleskot, a vlastně šéf činohry Vítězslav Vejraška přijel koupit za třísku Honzu, který šel do divadla ke Krejčovi za branou, kolegu Vlčka. No a zkazil mu tu exkluzivitu tím, že ještě angažoval vlastně úplně příšernou Čočkovou a k tomu skvělýho komika, kterého pak neměl rád kolega Pešek, protože mu šel do oboru Bohuška Čápa, už taky mezi námi není a ráda jsem ho vzpomněla. Mm. Takže takováhle klikatá cesta osudu, no.
1: No, všem pozor, už si vás taky začali všímat filmaři a kromě toho, jaksi německého kolegy, tak jste hrála v Transportu z ráje. A
0: ano, ano.
1: Ve filmu s Oldřichem Novým Dva z onoho světa. Že?
0: Ano, ale víte, začali si mě všímat už u zkoušek. Já jsem začala filmovat u zkoušek na Damu. Tam si mě všiml režisér Jiří Krejčík a on šel lovit na ty zkoušky na Damu. Že? A tam mě ulovil na roličku do Probuzení. Do plačící okradené dívky v samoobsluze v tom filmu. Že? A tam jsem si poprvé užila pověstného Krejčíka, který, aby mě donutil k pláči, mě říkal, jak jsem blbá, neschopná, ošklivá, že si rval své pomyslné kučery, které tehdy ještě měl. Co to byl za blbce, že mě si od těch zkoušek odvedl a jemu se to podařilo, já jsem tam berečela, takže jsem byla k nezastavení. No a proto to pak jako ta epizodka dobře dopadla a díky tomu jsem pak asi dostala další nabídky.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si na našem tandemu také dost často o krušných životních chvilkách. Helga Čočková jich pár zažila a už tady jste naznačila to vyloučení ze školy kvůli tomu, že jste se zastala toho studenta. Mám takový pocit, že nějaký podobný malér vás postihl v té Itálii, že tam zůstala nějaká studentka.
2: Tam zůstala studentka režie Ivone Zelenková, která tady tenkrát měla docela nedobrou situaci, protože její bratr byl vlastně zavřený, čili ona měla jaksi složitou situaci, zvlášť pro práci v kultuře, ta byla velmi hlídaná, že jo, a tehdejší jako děkan školy, profesor Antonín Dvořák, vlastně jí prosadil a vyběhal to, aby mohla též do té Itálie. Ona v té politické souvislosti by se tam v životě nedostala. On se chudák za ní zaručil a ta Ivča samozřejmě tam zůstala. A k tomu vám řeknu, že po létech jeden kolega přijel z Itálie a vyprávěl nám historku, že byl s turistickým autobusem na ostrově Ponza, on emigroval do Německa. A byli s nějakým turistickým autobusem na ostrově Ponza u Itálie a tam zastavil autobus, aby se všichni odešli vyčůrat a spole přiběhla zababuchaná v černém šátku pracovnice na poli a prohlásila, že Ivone Zelenková, že je strašně prosí, jestli by mohla jim dát něco jaksi pro své příbuzné tady, protože se bojí ohrozit korespondenci a tak.
1: Ona pracovala na poli.
2: Ona si vzala nějakýho člověka sedláka tam, no protože se musela nějak živit.
1: No já.
2: Jo? A jak se může živit, jako když tady vystudovala dramaturgii? Nebo režii a dramaturgii jako spojený obor. Uměla italsky,
1: je to
2: jo.
1: Trochu skok teda, no.
2: No, tak si vzala sedláka, aby prostě jak si měla existenci, čili měla job manželka a oni šoup hned na pole a no tam to makala jako barevnej kuli. Ona byla blondětá, tak jako barevnej blondětej kuli.
1: Ano, ano. No, já bych se vrátil ještě k vaší kariéře, protože to by byla škoda, abychom tady nevyjmenovali pár třeba skvělých filmů, ve kterých jste hrála. Alibi na vodě, Smrt za oponou, Partie krásného dragouna, tam jste měla krásnou roličku.
2: Jsem měla kliku, že se mi dostala a taky, protože tam bylo fantastické herecké obložení, tam jsem byla jako Stella Zázvorková, menší Pepa Abík, Abraham, jo, jako to bylo, Pepa Beck, jo, to byly špičky, jako mezi kterýma já jsem se svým partem rovnocenně, nevím jestli výkonem, ale no svým partem rovnocenně jako ocitla.
1: Dá se říct, že to byl jaksi ve filmu váš vrchol, nebo máte pocit, že si vážíte třeba ještě nějaké jiné role víc?
2: Já si vážím každé. To jsou všecko moje děti, no a říkám, už jsem to jednou někde řekla, tak se blbě opakuje, ale ono je to tak a pravda se může opakovat. Víte, ty nepovedené mám daleko radši, protože vás stojí více úsilí a více vás bolí, když jsou invalidní.
1: Ale já si vás pamatuju, jak si jako velice výraznou herečku. A to je zajímavé, že přestože tak možná na první pohled nepůsobíte, tak v podstatě máte veliký komediální talent, si myslím. Měla jste příležitost ho taky projít?
2: Ne, ale jednou mě to řekli. Já jsem chodila do takové sportovní krasobruslářské školy jako dítě v Ostravě. A na těch, to by bylo asi 11, a na těch trénincích na ledu, jo, tatínek tam vždycky se mnou chodil, doprovázeli vždycky rodiče, ty chudinky děti, co tam jezdili a tak. A ten trenér, jako otec chtěl, abych něco předvedla. No a ten trenér tak jako skepticky se na mě podívá a říká, hele, no tak jako předjeď tady něco tátovi. No a já jsem to předjela, objela jsem to kluziště a přijela jsem dychtivá jako výsledku a on říká, no víte, vaše dcera by mohla se uplatnit velmi dobře v komedii, i na ledě.
1: No prosím, by
2: tě říká. Tam mě bylo naznačeno, než jsem to plně v profesi pochopila, že asi možná mám komediální talent.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čočková je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. V podstatě jsme si nepopovídali moc příliš o vašem soukromí, ale někdo třeba soukromí nerad ventiluje, což samozřejmě respektuji. Ale k soukromí patří samozřejmě i to, že máte v současné době docela pořád zajímavou práci. Dostala jste zajímavé nabídky třeba ze seriálů. Co vás teď nejvíc zaměstnává v současné době?
2: Tak jo, kontinuálně asi od 70. roku, kdy jsem po těch jako určitých událostech nesměla pak ani v Národním divadle pracovat, až se vrátil rok 71 a tam se to začalo zase nějak to. Tak jsem dostala nabídku z knihovny Emanuela Macana Pro nevidomé, která byla v Krakovské ulici a je ve Smečkách, na čítání beletrie a knih. A to mě velice chytilo.
1: To protože, jsou ty audioknihy.
2: Tak, tam jste sám sobě režisérem. A je to prostě báječný, tam pracujete se zvukařkou, která, když je to jako kvalitní člověk, má vkus a tak jako, tak vy na ně poznáte, kdy vám usne, když jako čtete a kdy se zaujmete, je korektor prostě úplně fantastický.
1: Určitě,
2: protože čtete třeba 4 hodiny v kuse. Ta frekvence je taková, že já načtu 4 hodiny čistého času v kuse, té beletrie, jo? Takže to dělám kontinuálně a to mě neuvěřitelně těší a toho jsem načetla spousty. První knížka byla Huckleberry Finn. No a pak jako se přiznám k jedné věci, protože už jsem taky dívka určitého věku a hodně pamatuju a měla jsem ve svém jaksi životě možnost jaksi velkého akčního rádiusu různých lidí, různých osobností, hodně kvalitních a takových, ke kterým bych se v jiné profesi zcela určitě nedostala. Tak jsem začala psát takovou moji tajnou knihu. Ale řeknu vám jednu věc. Já ctím obsah slov. A jestliže já ji říkám tajná kniha, tak ona tajnou zůstane. Protože nevím, jestli je to díky věku, že nejsem bulvární generace, ale pořád mám v sobě lidskou slušnost a nebudu nikdy ani vůči svému soukromí, ani vůči soukromí jiných lidí arrogantní, bezostyšná a nebudu ho komercializovat. Tedy pracuju na sobě a to můžu až do smrti.
1: No, líp jsme nemohli zakončit to dnešní povídání s Helgou Čočkovou. Moc vám děkuju za váš čas, který jste nám věnovala i za příjemné povídání. Myslím si, že jsme zdaleka neobsáhli celý váš bohatý život. Třeba si zase někdy popovídáme a třeba na tandemu. Moc se na to těším už teď. Díky, nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a vážím si ho.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Orchestr mladých muzikantů Junior vám hrál na začátku pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou Bláhův Jetelíček u vody. Buďte pozdraveni, vážení přátelé, a poslechněte si první, vlastně už druhou dnešní muziku Božejáky od Pelřimova. Startují polkou Vlasty Dvořáka a Zdeňka Beneše Dnes mi hraj kapelo, pak si dáme Valčík Marta Kubeše opět na Benešův text Pod křemešníkem a Božejáci ukončí dnešní návštěvu u nás lidovou polkou v úpravě Ládi Kubeše Z večera při měsíčku.

Středočeská kapela Třehusk má už za sebou léta úspěšné činnosti v oblasti lidových, staropražských a dalších písniček. Také několik CD a z některých vám teď zahrajeme Lidovou Vltavo, ty bodrojasná, Na té stráni na Třebáni, od pánů Rohana, Mírovského, Špilara a Tobise a Hašlerovu Když jsem mašíroval. Pak ještě dvě lidové, Milovala jsem a Do hospody přišla v úpravě Milana Frýdla. Prosím.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. A jsou tu vzpomínky na léta 60. Malá černá kočička Jardy Vomáčky, sedmimílové boty Alfonse Jindry se slovy Jaromíra Hořce a klokočí dvou Jirků Šlitra a Suchého. Se mnou si zaspívají Iveta Simonová, Jiří Suchý, vokální kvintet, hraje

Poslední čtveřice dnešních písniček má společného jmenovatele studiový orchestr Jana Slabáka. Tituly jsou od Milana Baginského, Ivo Fischera, Karla Waldaufa, Bohuslava Nádvorníka, Milana Baginského, Miloně Čepelky a jeden od neznámého autora. Názvy: Svítá nad velkou louží, Vesnice spí, Hospůdko, hospůdko česká a Čerešničky. Zpěvem se s vámi rozloučí Marie Hanzelková, Jirka Škvára, Standa Tatar a Jam Duo. Slovem tak činí Josef Zíma. Buďte zdraví.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Nad lesní cestou jahodové stráně ožhavá oblaka opřela vrchol kleť. Tuším, že zahřmí a zmoknem nečekaně. Kdy začne letos léto? Teď, lásko moje. Teď. I když oficiálně léto už začalo, školákům a jejich rodičům vchází do života to pravé léto prázdninovými vrátky. Končí škola a rozvonil se svět tajuplných dobrodružství. Pokud vysvědčení vašich ratolestí nenaplnilo vaše očekávání, nezoufejte. Například přírodovědec Charles Darwin byl prohlášen za nedbalce a za hlupáka, protože místo školy se věnoval svým zálibám. Albert Einstein byl svými učiteli označen za chlapce s opožděným vývojem, protože mluvit začal až ve 4 letech a až v 7 byl schopen číst písmenka. Ale ani Pablo Picasso nebyl schopen zapamatovat si, co by dítě abecedu. A dokonce slavný spisovatel Emil Zola dostával z literatury 5 a dokonce propadl i z písemky, i u maturity. A z rodného jazyka propadal i básník Heine. Propadal, jak známo, i Bedřich Smetana, mezi posledními býval ve škole i slavný matematik a astronom Isaac Newton a podobně na tom byl i Winston Churchill. No vidíte. A teď se o nich jejich následovníci učí v čítankách. A tak si spolu s vámi zkouší dopřát okouzlení prázdninovými slůvky i Luděk Munzar
1: a František Novotný. Přiznám se, že bych asi jen těžko lépe popsal svůj vztah k prázdninám, než jsem to udělal před léty v knížce. My městští kluci milovali prázdniny na vesnici. Já jsem jako kluk jezdíval na prázdniny k tetě Anežce do Doubravčan, ale hlavně k tetě Božence, do kostelních Střimilic a potom do Turkovic. Byla to žena rázná, věcná, vytrénovaná tvrdým životem a když se vás dotkly její stvrdlé mozolnaté dlaně, cítil jste ale zároveň, že vás hladí její zlaté, laskavé srdce. Už jsem tu říkal, jak byl ten čas plný nádherných zážitků, kdy si člověk večer sedl na slunce vyžáté zápraží nebo schody, v jedné ruce krajíc namazaný škvarkovou pomazánkou, v druhé ruce půllitrový hrnek s čerstvě nadojeným mlékem, předsezeným přes plenu. A kam se hrabe žezlo a jablko královské na ty 2 atributy prázdninového letního království. Svět nám byl u nohou a pohodu mohla narušit třeba hlídací kráva zvaná Bulík, která sice dávala skvělé mléko, ale když pobíhala volně po dvoře, neznala bratra. Asi měla nějaké španělské předky nebo viděla někde v biografu bičí zápasy, protože sotva jste zavřeli vrátka. Okamžitě sklonila tu svoji rohatou bednu a obvykle to končilo tím, že vás honila nedůstojně kolem pumpy. Než přišla teta a než jí domluvila násadou od hrábí a odlákala jí do chleva se slovy neblbni ty náno pitomá a dala jí do žlabu něco k snědku. A já už se těšil, až pojedeme večer na louku pro krmení a povezu se zpátky na fůře s luční trávou pod zády. Jenže, Luďku, co vy, kluci, kterým byl venkov všední, jezdili jste na oplátku poznávat taje velkoměsta?
0: Ale ne, já jsem jezdíval, ale to už jsem byl velký dospělej, už jsem si budoval svůj vlastní domov, tak jsem jezdil do svého původního domova na prázdniny, k mamince, k tatínkovi, k sestrám. A znova jsem objevoval všechna ta tajemná zákoutí, všechny ty zálivy a ostrůvky, které u nás tvořilo Labe. A to byly nejkrásnější prázdniny. Hledal jsem, kde mám ještě uschováno aspoň kousek svého dětství, kde jsou ty první klukovské lásky a průšvihy. Hrozně rád jsem na prázdniny jezdíval k nám. A já jsem jako kluk nikam na prázdniny nejezdil. Jednou v životě, to bylo hned po válce v 45. roce, jsem jel na skautský vodácký tábor. A Byl jsem tam 4 dny, než jsme ten tábor postavili a pak už jsme měli se kochat přírodními krásami toho výletu. Mně se začalo strašně stejskat po domově, po mamince. Já jsem tam nemohl vydržet. Utekl jsem z toho tábora, načerno jsem se do rychlíku, jel jsem domů, přijel jsem domů a maminka spráskla ruce a povídá, cák tady děláš? A já jsem pustil takový papírový kufírek, kde jsem měl složeno svých pár propět, rozpřáhl jsem ruce, utíkal jsem k mamince, obejmul jsem ji. Mami, mě se strašně stejská, já budu doma, já ti budu štípat dříví, všecko budu dělat. Viděl jsem, že se maminka mírně usmála, ale bylo to, udělalo jí to velkou radost. Mm. Takže prázdniny u babičky, na výletech, na školním a tak dále, nebo to jsem nikdy nepoznal.
1: No ty moderní tábory, to je asi dnes něco jiného, viď?
0: No nejen moderní tábory, já vůbec, když se dívám na všechny ty moderní technologie, které vstoupily do života našich dětí, když pozoruju můj Aničku, vnučku, co ta všecko už ovládá na těch přístrojích, no to je jenom žasno. Já to na jednu stránku vítám, obdivuju možnosti, které mají, ale Františku, ty jsi jednou v Dobrém Jitru četl takové zamyšlení nad dětstvím našich vnoučat a nad tím, jak jsme prožívali prázdniny my. Myslíš, že bych to tady mohl ocitovat?
1: No, už vím, jo? Už vím, co máš na mysli, no tak. Budu rád.
0: Když se tak dívám na dnešní život, vzpomínám na ten můj a porovnávám třeba dětství mé a mých vnoučat. A říkám si, jak jsme to mohli přežít. Jedli jsme sladkosti, chleba s máslem a tvarohem, se sádlem a jak se říkalo u nás, se sádlem a s cibulejí. Mejdlíčka, šumáky nám pěnili na jazyku, pili jsme nápoje se skutečným cukrem a nikdy jsme neměli potíže s nadváhou, protože jsme byli pořád venku v pohybu a aktivní. A 5 nebo 6 se nás klidně dělilo o jedinou limonádu a pili jsme ji z jediné skleničky a nikdo nedostal infekci a neonemocněl. A na kolech se jezdilo bez helmy, pili jsme vodu ze zahradních hadic a z různých studánek a pochybných zdrojů, ale nepili jsme minerálky ze sterilních láhví. A stavili jsme si svoje vlastní autáky dřevěné, z kočárku jsme budovali přímo motokáry, které jsme poháněli vlastníma nohama. A kdo měl blízko kopec nebo asfaltku, tak zkoušel lámat rychlostní rekordy, aby eventuálně v půli tratě zjistil, že zapomněl na brzdy. A po několika karambolech byl i tento nedostatek odstraněn. Ovoce, to jsme trhali u silnice rovnou do úst. Maximálně jsme jablko otřeli o košili. A směli jsme ven pod jednou podmínkou, že budeme do tmy doma. Neexistovaly mobilní telefony. A tablety byly jenom léky a vitamíny, které jsme potřebovali, jenom když to bylo nezbytně nutné. A dnes mají děti digitální tablety s displejem, na kterých se dívají na les, který mají před očima. A nikdo moc nevěděl, kde jsme a co děláme. Školní vyučování bylo pouze dopoledne a na oběd jsme byli doma. Měli jsme modřiny, odřená kolena, zlámané kosti, ale nikdy nebyl nikdo žalován, vyni jsme byli jen my sami. Nikdy jsme nekopali kamarády ani v hněvu do hlavy na to, že by to někdo natáčel na mobilní telefon. Měli jsme volnost a čas na hraní, úspěchy i nezdary a učili jsme se s tím žít. Někteří z nás nebyli tak chytří jako jiní, ale když zůstali sedět, prostě opakovali jeden rok a nikdo proto nebyl posílán k psychiatrům. Psychologům. Nikdo neměl dyslexii, problémy s koncentrací, nikdo nebyl hyperaktivní, prostě si jenom zopakoval jeden rok. No, každý dostal svou šanci. Neměli jsme PlayStationy, MP3, 99 televizních kanálů, videa, internet, počítače, videohry. Měli jsme kamarády. A rodiče nás honili domů. A ne z domova ven. Dětské postýlky a hračky byly barevné a natřené přinejmenším pochybnými laky. Neexistovaly dětské pojistky na zásuvkách, na lécích, na chemických čistících prostředcích a na dveřích aut. Auta neměla bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, airbagy, na zadních sedadlech bylo veselo a ne nebezpečno. A večer jsme mohli jít beze strachu do kina, do divadla, nebo na koncert, do přírodního amfiteátru, anebo jsme mohli jít taky do cirkusu. A hráli jsme fotbal třeba na jednu bránu. A když někdo nevyhrál, neměl z toho psychické trauma a nezbořil se svět. Jak jsme to mohli přežít a rozvíjet svou osobnost? Možná, že dnešní děti řeknou, nuda. Ale řekněte, nebyli jsme šťastní?

0: Pěkně to, myslím, pánové Uhlíř a Svěrák vystihli, co říkáš, Luďku. No ale já už bych asi lépe neřekl o prázdninách to, co se kdysi zhouplo na rozhlasových vlnách. Mám rád prázdniny i teď, kdy jezdím spíš do jižních Čech, ale na rozdíl od dětství, kdy mi zbývalo dost času na cokoliv, teď mám pocit, že nestíhám ani to, co bych měl, natož to, co bych chtěl. Přiznám se, že bych čas od času chtěl vrátit čas. Otevřít vrátka u tety, utéct Bulíkovi, povečeřet na zápraží a spát v peřinách, kterými se nemůžete přikrýt, protože jsou nacpané peřím a kulaté jako želvy. A voní rezedou a levandulí a tou posečenou trávou. V koutě stojí v 5litrové lahvi od okurek višňové víno, které už za ta léta zroslovatělo. Višně jsou sice jedinečné, ale dovedete si představit, co udělá takový kompot s klukovským organismem? Už nikdy jsem tak skvělé ovoce nejedl a asi nebudu. Trošičku mi jeho chuť připomínají moravské hopsinky Františka Baldriána, ale to už je jiná káva, tedy spíš jiná kořalička. Byl to zkrátka ten požehnaný čas, kdy jsme byli všichni pohromadě a život byl jako hravé kotě. Budiš pochváleno, klubíčko prázdninového léta. To nevadí, že jsou to už jen vzpomínky, zaplať pán Bůh za ně. Ale víš, co mě jako kluka dost prudilo? Když jsem musel chodit na byliny, na lesní jahody a na borůvky. Nevím jak ty, ale v tomhle ohledu my kluci na holky zkrátka nemáme. Taky si chodil sbírat?
1: Jo, a taky hrozně nerad. Ale to bylo za zvláštních podmínek. Kolem Smiřic blízko lesy žádný nejsou. Takže na borůvky jsme s maminkou jezdili osobním vlakem do Dvora Králového. Tam kolem Dvora Králového už jsou lesy. To už je vlastně pod Krkonoší, ale tenkrát tam začínaly Sudety a na vstup do lesa jsme museli mít zvláštní povolení, takovou genkartu, rozumíš tomu? Takže připadalo, že chodíme někam do tajemného prostoru, kam nikdo jiný nesmí a že jsme kontrolovaní. Ale vůbec mě to nebavilo. Ale rád jsem ty knedlíky a vdolky jet, protože moje babička a maminka z borůvek dělali zázraky.
0: No jo, na jihu a na Šumavě si během borůvkové sezony lidé vydělávají dost pěkné peníze, ano. Celé vesnice se na to soustředí, no. Ale jinak přiznám se, že jsem docela rád, že někde hlídají česáče ze zahraničí, kteří přijíždějí k nám na borůvky z hřebeny. Vydá další slovíčko z prázdnin, hřeben. V tomto případě neznamená horský masiv, ani nástroj na vytváření pěšinek na hlavě, ani část ozubeného soukolí, ozdobu kohouta, padací mříž na hradech, část střechy, to všechno je hřeben, ale je to i nástroj, kterým ti česáči trhají borůvky i slisty. No a když o tom výdělečném trhání borůvek mluvíme, rád bych znovu připomněl partu recesistů, která v době, kdy se borůvky vůbec neurodily, vyrazila do lesa. 3 dny tam dávala dohromady kuličku po kuličce, aby měli alespoň půlky blíčku. A na dvoukolák pak napnuli igelit, který posypali tou pracně nazbíranou plodinou, takže to vypadalo, že v dvoukolák je plný borůvek. A projeli beze slova vesnicí. No ta se druhý den ráno úplně vylidnila a jestli se tamní česáči z lesa nevrátili, tak jsou tam dodnes.
1: Já bych o jednom borůvkovém vršku ale věděl. Dovolíš?
0: Mám moc rád.
1: Pan Armstrong kornet naladil. Kolena měknou vzpomínkami. Ten vrcholek, ten tajný cíl, pro tebe modré z nebe dámy. Až přijde čas lehkých dívčích blůz, až bude léto plné sladkých slůvek, ten vrch si bude zpívat blůz a budeš celá od borůvek.

0: Jedny prázdniny bych, Luďku, ale nerad vynechal. Ty herecké. Zdali pak ses na ně těšil?
1: Moc. Moc. Vzpomínám si, jak často jsme před prázdninama s panem Bohuškem Záhorským o tom mluvili. On vždycky říkal, máš to taky tak? Mně ti ten červen nevadí, to bych mohl hrát každý den. To mě neunavuje, protože se těším, až bude ten první prázdninový den a já budu na chalupě a budu připravovat od rána už živánskou na večer. Budu mít naložený maso z domu, všecko zabalím do alobalu, přichystám a budu se těšit, až odpoledne zapálím ten oheň a tu živánskou začnu péct. A pak přijde ten okamžik, kdy se to vyvalí z toho ohniště. Já to budu úplně s takovou náboženskou láskou rozbalovat. Ukrojím si hltánek dobrého vína, potom skleničku whisky a uvědomuju si, že jsou prázdniny. A v tu ránu se tak strašně naštu, protože bude končit první den a za chvilku bude po prázdninách.
2: No, utíká to rychle, no, ale vy, když jste měli prázdniny, tak jste snad byli konečně rodina pohromadě, viď?
1: Já jsem kolikrát, nejen já, ale Jana, měli jsme takový pohovor několikrát s dětmi, říkali jsme, my se celý rok prostě honíme, lítáme, už i na Štědrý den pomalu připravujeme večeři na svátky, musíte si to ohřát sami. My vám všecko dlužíme. Tatínku, maminko, ne, my nám to všecko o prázdninách vynahradíme. Čili já celý svůj život jsem se snažil spolu s Janou dětem vynahradit rodičovskou lásku, péči. A do dneška už jsou velký, už mají svoje děti, říkají, o nic jste nás nevošidili. My vám za to děkujeme, jak jste se nám věnovali. A já jsem rád, že to takhle je.
2: To je pěkný. A jestli pak se taky jezdili k moři? Máš rád moře?
1: No mám, ale z začátku to bylo omezené. Ono se zas tak moc často jezdit ve nesmělo.
2: Ano, ano.
1: Já jsem se k moři dostal poprvé, když jsem točil ročník 21 k Severnímu nahoru. U Štralzundu a na Rujáně. A ty Jižní moře, ty jsem navštívil až později. Ale zase, když jsme se dostali ven, když nás pustili všechny, vždycky jsme museli být nějak rozdělení, jedno dítě muselo zůstat doma. To bylo takový zvláštní předspisy, zvláštní doba, o kterých dneska nevědí, když si plánujou sejšili. Já jim to přeju, Tajsko a tak dále. Ať si to užijou, ať vědějí, i mě už tam nikdo nemusí. Já už tam jet nemusím. Já jsem namluvil takových dokumentů, který popisují tyhle kraje, že mám pocit, že jsem tam byl.
2: Já se přiznám, že mám moře moc rád. Kdysi jsem chtěl jako kluk být dokonce námořníkem. Ale když jsem teď v dospělosti dostal první mořskou nemoc, tak jsem osudu vděčný, že se to nenaplnilo. Měl jsi vůbec někdy mořskou nemoc?
1: Jo, člověče, měl. To je onen zmíněný film Ročník 21. Tam jsme točili takový záběr, jak se bojka v Severním moři. Hej, jak to tam. A já se tam nějak objím, já už nevím jak. No prostě jsme vyjeli tenkrát na člunu pohraniční stráže NDR. Tam ti snad bylo jenom půlmetrový zábradlí. Ani ne, snad pár centimetrů zábradlí. Jako jít na tu palubu, no to hrozilo tím, že tě ty vlny smetou a že tam nebudeš. Já jsem na tu palubu musel, ač jsem nechtěl, protože jsem byl dole v podpalubí. Do dneška vím, že vařili nějaký guláš, to tak strašně vonělo a zároveň to potom se proměnilo v hrozný zápach a já jsem neustále zvracel a jenom vím, jak v nějakým takovým záchvěvu vědomí mě tam námořní říká muzdu Essen, muzdu, abych měl co zvracet. Strašný. Strašný, nešlo to zadržet, z toho člunu mě vynesli, odnesli mě rovnou naproti do hospody, tam mě ožrali, takže jsem se prozvracel až do večera.
2: No, my jsme na tom byli trošičku podobně a je to nepříjemný zážitek, člověk by nejradši umřel, ale zvláštní na lodě jsem nezanevřel.
1: Ale to já taky ne. Já jsem dokonce podnik nádherný zájezd s naším Martinem, s Barunkou, s Tereskou a ještě s několika přáteli. Objednali jsme si loď a jeli jsme po holandských kanálech až do Severního moře.
2: Nádhera, znám.
1: Martin je jachtař a lodník, on to má strašně rád a umí to. Takže to bylo moc krásný, ale typicky, že já vždycky takovýhle vejlet všem pokazím. Jeden, asi druhý nebo třetí den a Martin povídá, my tady jezdíme furt po vodě a já jsem vám ještě nezastavil, protože vy se každý den koupete ve studené vodě, tak se na mě nezlobte, tak tady zastavíme a skočte si do vody. A pam, to seš hodnej, to je od tebe hezky. A tak jsem se oblík do županu, šel jsem dozadu na záď, mě provázeli a fotoaparátem a pam, nedělejte blbosti, budete to posílat do Aha nebo do Blesku, co to děláte, já se jdu vykoupat. No nic, fotografovali dál. A tam byly takové malinký schůdky do vody, které samozřejmě já jsem přeskočil. Ale jsou na to, aby zase vylez zpátky na tu loď, že jo. A teď se kolem těch schůdků motám, už jsem měl na sobě jenom župan, nevím jak, uklouzla mě noha a já po těch špriclích jsem tou nohou to všecko bral, strašnou bolest na tom nartu a udělal jsem si tak těžký výron, že jsem v podstatě tu loď neopustil, i když jsme přistáli někde v nějakém pěkném městě, protože jsem nedošel. Takhle jsem zkazil jim vejlet a sobě taky. 5 neděl mě to trval, ten těžký výron. Už mě moře může vlíct na záda.
2: To mě ne, já se na něj tuze těším i letos. Ale jednou jakožto žádný suchozemec jsem si dopřál dovolenou u moře a na kraji pláže požehnání stínu nabízel staletý platan, prázdniny tam kvetly bugenviliemy, ibišky, oleandry, vonily mimózou a jasmínem, na stromech se kulatily pomeranče a mohli jste ochutnat sladké plody moruší. Mimo děk jsem se podíval směrem, kde stával kdysi jeden ze 7 divů světa a ze vší té jeho slávy zbylo jen pár slov v cestopisech a já si uvědomoval tu pomíjivou věčnost času. Stál jsem na pláži, díval se k horizontu, který namalovalo moře mezi vzdálenými ostrovy. Slunce mezi tím kleslo níž a rozprostřelo po hladině zářící zlatostříbrný koberec. Úžasná atmosféra. Pak jsem si všiml, že vedle mě stojí tiše a stejně obdivně hledí nějaký fousatý chlapík. Něčím mi byl povědomý. Odněkud jsem ho znal, ale nenapadlo mě odkud. Není to zázrak? Vydechl jsem směrem k němu s otázkou. Je takový všední zázrak, odpověděl a vykročil potom zlatostříbrném koberci na hladině směrem k ostrovu. Tak jsme se nakonec v prázdninovém putování zatoulali dál než za Humna.
1: A dovolili jsme si na vaši adresu poslat pohlednici slovíček okouzlených prázdninami. Pokud vás trochu potěšila, radují se z toho Luděk Munzar
2: a František Novotný. Buďte blažení, pěkné prázdniny a klidné moře plné radosti.
1: Pěšinka k moři, malé zastavení. Vysoko nad vlnami putujem oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, moje rty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno napsané v mapě dlaní, nechat své srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání, vysoko nad vlnami už přenádherně tonu.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno, od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

90. léta minulého století. Bukovec, stanice Dabrovské dráhy, leží na nádherném místě. Mezi kopci porostlými buky a borovicemi prosekali trať. Je samá zatáčka. Jednopatrová budova nádraží z neomítnutých cihel s bytem pro přednostu a jeho zástupce v poschodí, hned vedle dřevěný domek pro telegrafistu a ostatní zaměstnance. Z kanceláře přednosty stanice vyšel nevysoký hranatý muž s plavou čupřinou, světlou skoro jako konopí. Ondřej Křešikjevič. Přednosta Orlovsky stál před ním. Naschledanou zítra, řekl blondýn a podával mu ruku na rozloučenou. Naschledanou. Tak dej mi pusu. Mám z toho zítřka strach. Jen do toho, chlapče. Neboj se. Ručím svým slovem za dobrý výsledek, řeknu hned ovšem Janě. Přijedeš k nám zítra na oběd, požádáš o ruku, budeš přijat, za měsíc bude svatba. A staneme se sousedy. Tak co? Mám tě rád, milý Ondřeji. Vždycky jsem si přál mít takového syna. Škoda. Tak budu mít aspoň zetě. Když přednostovi zmizel mladík z očí, vrátil se do kanceláře a začal vyřizovat úřední korespondenci. Velmi ho těšilo, že Křešikjevič ho poprosil o ruku jeho dcery. Slíbil mu ji, protože si byl naprosto jist, že i ona bude souhlasit. Křešikjevič sice nebyl krasavec, ale za to byl rozumný a velmi bohatý. Lesy, v nich stála stanice a několik sousedních statků, patřilo jeho otci. Orlovsky miloval svou dceru nenávistí. Miloval ji, protože ji nenáviděl. Nenáviděl ji, protože byla dcerou ženy, jejíž památku zlobně proklínal. Ženy, která po dvou letech společného života odjela s dítětem ke svým rodičům, protože nemohla dál snášet mužovu tyranii a podivínství. Za několik let po rozvodu zemřela na nervovou chorobu a zanechala Janu tehdy už 10letou. Od příbuzných své bývalé ženy odvezl dítě násilím. Znali ho, proto mu dcerku nechtěli dát, zvláště když vyrůstala v docela jiném prostředí. Nenáviděl ji také proto, že byla děvčetem. On, neskrotný a prudký, chtěl mít syna, na kterém by mohl vyzkoušet své pěsti a plně dávat průchod proměnlivým náladám. Snil o synovi. Představoval si, že to bude vysoký chlapec, napůl divoch, energický, silný jako buk, a zatím se narodilo děvčátko. Všechno by byl ženě prominul, jen tohle ne. Janu poslal do penzionátu a vydával se s ní jednou za rok, o letních prázdninách. Vánoce a velikonoční svátky trávila u strýců. Uzavřela se do sebe. Stávala se vzpurnou. Vzpouzela se proti jeho despotismu a lakotě. Měla několik tisíc rublů po matce. Otec jí však se vší rozhodností oznámil, že musí vystačit s procenty z této částky, protože on nemá v úmyslu dát jí ani groš. Nikoho neměla ráda. Dokonce i její zemřelá matka zabírala v jejím divokém srdci velmi málo místa. Takový je tvůj otec. To udělal tvůj otec. Tvůj otec je tak podlý, tvůj otec, křičela ustavičně matka tonoucí v potocích slz a zmítající se v hysterických záchvatech. Poznala ho blíž až po matčině smrti a nenáviděla ho, protože z něho měla strach. Taková byla téměř až do 18 let. Když skončila gymnázium, přijela k otci. Mužů se téměř stranila, protože jí dráždili svou drzostí. Ženy ji nudily ustavičným přemíláním klepů, nářků, intrik. A tak se jí vyhýbali. Kolovali o ní všelijaké řeči, víceméně vymyšlené. Všichni ji pokládali za podivínku. A ona zatím bojovala sama se sebou.
s vlastní duší, s touhami, které si nedovedla zkonkrétnit. Nevěděla, proč žije, nač. Nutila se do čtení, ale klid přitom nenašla. Cítila, že musí najít něco takového, co jí uchvátí, a věřila, že to jednou najde. Ale zatím prožívala muka očekávání. Když jí bylo 20, začínala ztrácet trpělivost. O jejím životě rozhodla nepatrná, docela běžná věc. V blízkém městě organizovali ochotnické divadlo. Vybrali 3 jednoaktovky, obsadili role a najednou nemohli dál, protože žádná z dam nechtěla hrát úlohu Pavlové v blizinského starém mládenci. Jana tehdy pocítila opojnou, divokou radost z toho, jak na chvíli ovládá publikum. Z jeviště odcházela skoro se slzami lítosti, že už to skončilo. Cítila zároveň, že se v ní, někde v podvědomí, začíná probouzet něco nového. Jana se však přece jen nemohla odhodlat k rozhodnému kroku. Bála se těch neurčitých temných předtuch a obav, které se jí chvílemi zmocňovaly. Věděla, že by se musela rozloučit se všemi a vydat se sama do světa, kterého se instinktivně bála. Nikdy nežila sama. Mrazilo jí při pomyšlení, že všechno by zůstalo za ní. Až doposud byla vedena. Ruka, která ji vedla, byla tvrdá, nelítostná, ale vedla ji a svým způsobem nad ní bděla. Tady měla svůj kout, svůj les, svá oblíbená místa, s nimiž se zžila, ale co najde tam, v širém neznámém světě? Ne, nemohla se odhodlat k rozhodnutí. Musela přijít nějaká bouře, která by ji odtud vyrvala a odnesla daleko, jako vyvrací stromy a odmršťuje je na pustá pole. Teď už čekala jenom na náhodu. Otec jí pravidelně vyplácel procenta z věna. Z této částky se jí podařilo ušetřit za rok více než 200 rublů. V té době začal otec Janu nutit, aby se provdala. Ale Křešikevičovi námluvy a otcovo trvání na tom, že si ho musí vzít, ji pobouřilo. Ne a ne a ne. Opakovala si teď, když chodila po svém pokojíku. Neprovdám se. Nikdy nemyslela vážně na to, že by se vdala. Někdy se jí myšlenkami kmitla nějaká velká, vzrušující láska, ale představa manželství nikdy. Ondřej Křešikevič byl docela sympatický, protože ani v náznacích před ní nemluvil o svých citech. Nehrál před ní milostné komedie, které byly obvyklé u jiných ctitelů. Měla ho docela ráda pro jeho prostotu, s jakou vyprávěl o tom, co musel vytrpět na studiích. Jak mu dadávali do chámů krčmářských synů, jak ho ponižovali a jak jim za to vyplácel pěstí jako chlap. Smál se při těchto vzpomínkách, ale v jeho smíchu byl tón jakéhosi smutku, vědomí křivdy. Až jednou došlo k rozhodující rozmluvě. Už dlouho vás miluji a prosím vás, snažně buďte mou ženou. Jana vstala ze židle, hleděla mu přímo do očí a pronášela pomalu a tiše. Pane Ondřeji, nemiluji vás, ale vážím si vás. Nemohu se za vás provdat, nemohu, ale vždycky budu na vás vzpomínat jako na šlechetného člověka. Chápete mě, že by to byla podlost provdat se za člověka, kterého nemiluji? Hnusí se vám pokrytectví a lež. A i já je nenávidím. Odpusťte mi, ale já sama trpím. Nejsem šťastná ani trochu. Slečno Janičko, kdybyste... Podívala se na něho tak bolestně, že umlkl a pomalu odcházel. Jana ještě seděla a dívala se ke dveřím, jimiž odešel. Ještě jí v hlavě nedozněl zvuk jeho hlasu a už vstoupil do pokoje její otec.
Potkal jsem na schodech Ondřeje a výraz jeho tváře mi řekl všechno. Jana hrůzou až vykřikla, jak se otec strašně změnil. Jeho obličej byl synalý, oči vypoulené, hlava se mu třásla jakýmisi podivnými krouživými pohyby. Odtáhnu tě k oltáři. Donutím tě. Musíš, volal stlumeným hlasem. Ne, vyženu tě z domu, rozkřikl se už nahlas. Nabral nových sil a nervózně svíral opěradlo židle. Dobře. Řeknu se tě. Pojedu k divadlu. Odjedu prvním vlakem. Pojedu do Střeměšic a odtamtud vídeňským vlakem do Varšavy. Jana poručila odnést věci dolů. A protože do odjezdu vlaku měla ještě hodinu čas, šla do lesa. Usedla pod rozložitým bukem a zahleděla se před sebe. Navždycky, řekla pološeptem do houští, v němž se třepetalo listí, šumělo a naklánělo se k ní. Navždycky, šeptala zahleděna do načervenalé záře, jenomže nějak pomalej s třesoucíma se nohama. Ty lesknoucí se oči, jakoby podlité slzami a krví, ji pronásledovaly. Jejich pohled ji tíšil. Přijel vlak. Nastoupila. Ještě z oken vagónu hleděla na nádraží. Její otec v červené čapce ve sněhobílých rukavičkách s koženou úřední tváří procházel po peroně. Ani jednou se nepodíval směrem k ní. Konečně se ozval zvonek, rozlehlo se sípání lokomotivy, pak píšťalka vlak vedoucího a vlak se dal do pohybu. Navždy. Zašeptala si v duchu a vyklonila se z okna. Pohledem objala lesy, vesnice, kopce, bažiny, všechny detaily, které se míhaly jako fantastické stíny. Jana se dívala a cítila, jak ji unáší nějaká velká síla. Že teď už je vydána na milost a nemilost nějaké velké moci, která ji vyrvala z rodného hnízda a odnáší ji do neznámého světa, vstříc neznámému osudu. Nastala noc. Měsíc plul tmavě modrým prostorem jako stříbrná loď v moři nekonečna. A dívka se pořád vykláněla z okna. Hleděla směrem k Bukovci a chvílemi suše a temně zašeptala: navždy.

Divadlo v zahradě se probouzelo. Připravte scénu na zkoušku, křikl režisér a posadil se pod verandu. Společnost se pomalu scházela. Herci se mlčky zdravili a rozcházeli se po zahradě. Objevil se ředitel. Už si obsadil roli Nituš? Zeptal se režiséra, když se uvítali. Ještě nedefinitivně, ty ženské co? Na Nituš mám 3 kandidátky. Dobrý den, řediteli, zvolala jedna z opor divadla Majkovská. Hezká herečka, která hrávala hlavní role. Pod verandou přibývalo čím dál víc lidí. Vstoupila Jana Orlovská. Sedla si k jednomu stolu a zeptala se číšníka. Prosím vás, přišel už ředitel divadla? Chcete s ním mluvit? Ano. Sedí v prvé řadě křesel od zahrady, ten tlustý v bílé vestě, ten... Vidíte? Jana viděla poprvé zblízka divadlo i herce mimo jeviště. Divadlo jí připomínalo řecký chrám. Lidé, jejichž profily se rýsovaly v bezprostřední blízkosti a jejich zvučné hlasy zřetelně slyšela, jí připadaly jako kněží a kněžky umění, o kterých jednou snila. Pozorovala tento svět poprvé. Sledovala ho očima nadšené adeptky herectví. Když před sebou viděla Cabinského, vstala. Jsem ředitel Cabinský. Chtěla jsem vás, pane řediteli, poprosit, abyste mě přijali k divadlu. Vyslovila to rychle, jako by se bála, že nevystačí s dechem a odvahou. Ach tak, tak jenom tohle? Chcete angažmá, slečno? Napřímil se a s pohrdavě přimhouřenýma očima si kriticky prohlížel její tvář. Pane řediteli, úmyslně jsem přijala k vaší společnosti. Miluji divadlo tolik, že bez něho nemůžu žít. Neodmítejte mě. Nemám zde ve Varšavě vůbec nikoho. Šla jsem za vámi, protože jsem o vás hodně četla v novinách. Cítím, že bych mohla hrát. Umím z paměti několik rolí. Uvidíte jen, kdybych mohla hrát. Teď nemám čas. Ale po zkoušce si promluvíme víc, odpověděl. Chtěla mu stisknout ruku a poděkovat za slib, ale chyběla jí k tomu odvaha, protože se na ní upíralo čím dál tím víc pohledu. Haló, Cabinský, člověče, řediteli, co je to? Přistihli jsme tě, dělal si svatouška, starý nemravo. Zvolal jeden z herců, hubený, s věčně skřivenými rty, jakoby přeplněnými žlučí a jedovatostí. Nech toho, prosím tě. Nebyl jsem nijak nadšen, viděl jsem ji poprvé. Hezká ženská. Co chce? Nějaká adeptka, chce angažmá. Přijměte ji, řediteli. Hezkých ženských není na jevišti nikdy dost. Těch začátečnic má ředitel požehnaně. No dobře, ale co sbory? Neboj se, Vladku. Ty nezatěžují rozpočet. Saban má přece ve zvyku neplatit zvláště mladým, hezkým a začínajícím ženám. Jašku, zavolala ředitelová z verandy. Cabinský za ní vyběhl. Byla velmi hrdá na svého manžela ředitele, na svůj dramatický talent a na 4 děti. V životě hrála ráda roli matrony, která se věnuje jen své domácnosti a výchově dětí, ale ve skutečnosti to byla největší komediantka. Na jevišti představovala tragické matky a vůbec starší nešťastné ženy. Nerozuměla nikdy dobře svým rolím, ale hrávala nadšeně a pateticky. Byla zlá na služebnictvo, na své vlastní děti a na začínající herečky, zvláště když cítila, že jsou nadané. Byla jedovatá a před lidmi to maskovala jakýmsi přepjatým klidem nebo jindy zas nevolností a nervózou. Dobrý den, pánové, volala a nedbale se zavěsila do mužova rámě. Paní ředitelová, prosím vás na slovíčko, zavolala Majkovská. Vidíte, doktore, nemám ani čas pohovořit si s vámi o umění. Povzdechla si zhluboka a odešla. Stará maškara. Úplně neschopná ztracená herečka. Myslí si, že je to umělkyně. Včera na jevišti ječela tak, že člověk by se z toho na mou duši zbláznil. Běhala po jevišti, jako by měla tanec svatého Víta. Tiše. To je podle ní realismus. Caban by ji už měl pustit k vodě. Nebylo by to ke škodě jemu ani divadlu. Tolik dětí. Myslí, že se o ně stará ona? Ale kde pak? Ředitel a chůva. Takové výroky a poznámky padaly, když principálka odešla s Majkovskou. Začala zkouška. Řediteli, co si přeješ, můj slavíčku? Ředitelka ukázala na Janu stojící mezi kulisami.
adeptka. Angažuješ ji? Potřebuji někoho do sboru. Krásou zrovna neoplývá, vyslovila své mínění Cabinská. Ale má neobyčejně divadelní obličej a velmi hezký hlas, takový zvláštní. Janě neušlo ani slovo z tohoto polohlasitého rozhovoru. Slyšela také jednu stranu, která chválila paní ředitelovou, a druhou, která si z ní dělala legraci. Hleděla na všechny udiveně a vůbec se v tom nevyznala. Ze scény! Všichni ustoupili za kulisy, protože na jeviště vběhl dav lidí. Začali zborově zpívat. Halt! Znovu! Takřka řval dirigentův velký rudý obličej s obrovskými licousy. Odešli a zase se dost neochotně vrátili. Začali nějakou zborovou píseň, ale každou chvíli se rozléhala rána taktovkou o stojánek na noty a dirigentův skřek. Halt! Znovu! Bručel si pod nos a mával taktovkou. Zkouška zboru se protáhla dost dlouho. Nikoleta na scénu! Zavolejte ji, zvolal ze scény Cabinský ke křeslům. Nikoleta, která byla známá tím, že se nikdy nemohla naučit roli, uvízla hned při první větě a zaspívala tak falešně, jak jen to bylo možné. Začali po druhé. Šlo to už lépe, ale Halt úmyslně změnil takt, takže zpěvačka úplně kiksla. Scénou se rozléhal zborový smích. Do baletu. S takovým sluchem a hlasem, to je ale nána. Hodí se na svolávání slepic, až bude statkářkou. Nikoleta odešla skoro s pláčem k Cabinskému. Říkala jsem, že teď nemohu zpívat. Neměla jsem čas. Na roli jsem se ani nepodívala. A tak vy nemůžete. Tak vraťte roli. Bude zpívat Kačkovská. Jana, vyprašená tímto výjevem, ustoupila dál do zákulisí a nevěděla, co si počít. Cítila, že teď není vhodná doba k rozhovoru s ředitelem. Umělci. Divadlo, říkala si v duchu a trpce si uvědomovala své rozčarování a znechucení. Bolelo ji to a nesmírně ponižovalo. Stála a ničemu nerozuměla. Po krátké přestávce začala zkouška znovu. Tentokrát s Kačkovskou v titulní roli. Majkovská měla skvělou náladu, protože se zbavila kolegyně, která jí byla v některých rolích soupeřkou. Po ženině odchodu si ředitel spokojeně zamnul ruce a kývl na Topolského. Zašli si do bufetu na vodku. Na roztržce s Nikoletou určitě něco vydělal. Stanislavský, věkem nejstarší člen společnosti, chodil po šatně, plival a bručel něco Mirovské, která seděla na židli s nohama pod sebou. Skandály. Věčné skandály. Kdo by tady mohl snít o úspěchu? Po zkoušce přistoupila Jana odhodlaně k Cabinskému. Pane řediteli, začala. Aha, to jste vy. Přijmu vás. Přijďte před představením a dohodneme se. Teď nemám čas. Mockrát vám děkuji, řekla potěšena. Máte hlas? A hlas? No jestli umíte zpívat. Doma jsem trochu zpívala, ale jevištní hlas určitě nemám. Ostatně já... Přijďte trochu dřív, zkusíme to. Řeknu to pak dirigentovi.

0: Z románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

i akt a ty vnímáš i kámen se spídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Po uchu i dušilahodící melodii, jako vždy dodávám, začínají písničky pro duši. A vašimi průvodci jsou dnes
1: Pavel Nášel
0: a Věra Hotařová.
1: Dobrý den. Já jsem myslel, že chceš něco říct, Věrko.
0: Já jsem chtěla říct, že budeme provázeni muzou hudby Euterpe a že si necháme přivodit takový ten krásný pocit, který hudba v nás vyvolává. Já jsem se dívala, co kdo z běžných konzumentů hudby v uvozovkách, který říká na hudbu a co se občas někde vyrojí v myšlenkách. Já našla jsem takovou krásnou básničku, kdy se dotyčná vyznává, co pro ní hudba znamená. A psala, hudba je život, to, co mě baví. Hudba je to, co mě na nohy staví. Hudba jsou moje pocity, hudba je oděv pro mě ušitý. Hudba je to, čím já myslím. Hudba ti poví, co zrovna cítím. Hudba je moje tkáň. Hudba je v mé tvoje dlaň.
1: Tak to je krásná básnička. Já se přiznám, že já to mám dost podobně, i když bych to asi nedokázal takto vzletně napsat, ale hudba mě provází v podstatě od malička a to už jsme tu mockrát probírali, když jsem seděl pod stolem a zpíval jsem si tam Život je pro mě obnošená vesta až do současnosti, kdy ještě pořád se snažím tak nějak hudebně udržovat a pravdou je, že ta hudba stejně, myslím, že tak jako tebe, mě provází po celý život a to je taková moje věrná družka, která mě nikdy nesklame. A myslím si, že je dobře, že člověk má něco, a když se třeba někdo rozhoduje mezi sportem a kulturou, já jsem to měl podobně a prostě přiklonil jsem se k tomu, že to bude prostě ta muzikantská kariéra a že prostě, že budu dělat tohle, co mě baví. A bylo to dobré rozhodnutí, když to teď můžu s odstupem nějak zvážit. A zažíval jsem krásné věci, krásné historky, i když jsem byl mladší, pochopitelně, a všechny byly spojeny právě s hudbou. Takže já si myslím, že u mě to takto platí. Ale já bych se teď dostal k tomu, o čem jsme vlastně už hovořili v těch předcházejících našich povídáních. My jsme si řekli, že se postupně pokusíme našim posluchačům předvést, co dobrého a pěkného a milého se v těch našich českých hudebních luzích a hájích od těch zhruba 60. let až do roku 2000 urodilo. A je pravdou, že těch písniček, které se zdají být velkými hity, byla celá spousta, spoustu z nich jsme třeba už ani dlouhá léta neslyšeli, ale my jsme se teď dostali, řekněme, do druhé poloviny 90. let, kdy se kromě těch známých zpěváků, které jsme tu už měli i v minulosti, objevily některé nové kapely a nové tváře a právě z tohoto hudebního podhoubí si dneska budeme pouštět písničky.
0: Teď to necháme na vás, vážení a milí, jak budete přijímat tady tyto písničky, které Pavel vybral a vybral, jak jsem se dívala do toho seznamu, velmi zodpovědně a myslím si, že přesto, že při některých názvech skupin a písniček možná nebudete mít okamžitě hned představu, o koho se jedná, tak budete spokojeni. Čím začneme?
1: Začneme skupinou, která vlastně na konci 80. letech v uvozovkách, tak říkajíc, skoro nahradila ten legendární Olympik. Byla to taková druhá echt česká rocková kapela Lucie a písnička Amerika.

0: Začali jsme tedy kapelou Lucie a skladbou Amerika. Pavle, máš k tomu něco ještě nějaké zajímavosti?
1: No určitě, myslím, že tahle skladba je zajímavá také tím, že byla vlastně titulním motivem filmu Vladimíra Michálka Amerika. Lucie vlastně vstoupila na hudební scénu někdy v letech 85-87 a jejími zakladateli byli Robert Kodym a baskytarista PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, kteří tehdy spolu účinkovali v kapele Prášek. Potom se k ním postupně přidávali další členové této kapely a je zajímavé, že vlastně ten lídr David Koller přišel až jako skoro poslední, takže bylo na něm zajímavé taky to, že to byl v té době jeden z mála zpívajících bubeníků a to byla taková docela zvláštnost. Pokud vím, tak kromě Víti Vávra a možná Františko Ringo Čecha si nepamatuji, že bychom měli hodně zpívajících bubeníků. Tou druhou kapelou, jejíž písničky jsem pro dnešek vybral, je skupina, která působí na české hudební scéně už od roku 1978, ale v té době byla známá skutečně jenom svým Feinschmeckrům a začala být takovou, řekněme, populárnější kapelou až v těch 80. a 90. letech a jejím lídrem je právě a frontmanem je Ondřej Hejma. No a když řeknu, že jsem od této kapely vybral písničku, která má také takový hladký a příjemný a milý název Sametová, myslím, že se ti bude určitě a nejenom tobě, ale našim posluchačům líbit a určitě zjistí, že i přesto, že už má téměř 15 let, možná, že víc, tak je velice známá a je to hit.
0: Tak si ji poslechněme.

0: Měl jsi pravdu, Pavle, lehký rytmus, sametová melodie, žlutý pes a skladba sametová.
1: To byl takový lehký závan, řekl bych téměř let 80. Také se tahle písnička objevila v tom známém televizním seriálu Vyprávěj, kde vlastně to jedno období nějakým způsobem jakoby demonstrovala. A ono to je i v tom textu, tenhle ten Gorbačov, co ho zná celý Dlabačov a podobně. Tam je zajímavá věc, o které si mluvila, že vlastně žlutý pes měl jednu dobu dokonce samozřejmě zákaz vystupování s tímhle názvem.
0: Ano, to jsme si říkali tady, vážení a milí posluchači, když vy jste poslouchali písničku sametová, tak jsme tak rozebírali historii právě na konci těch 80. let, kdy zpěváci se všemožně snažili, pokud měli to své povolání rádi, aby u něho mohli zůstat, pokud
1: tak
0: se tenkrát
1: z Greenhornu byli zelenáči, z Rangers byli plavci a podobně tomu bylo i u této kapely. Žlutý pes, no dopověz to, Věrko.
0: Ano, nejdřív to byl jako Tomahawk, protože to budu teď citovat z jejich stránek,
1: ano.
0: Protože nesměli hrát, dostali se na index těch nepopulárních a nežádoucích kapel, tak se píše, abychom vyhověli cenzorům, změnili jsme jméno na Tomahawk, jakožto symbol indiánské Američany utlačované rasy. Ale moc jsme si nepomohli, protože do roka a do dne byly v západním Německu rozmístěny americké rakety středního doletu stejného jména. Jejich hlavice mířily na nás a další problém byl na světě. No a tak se potom dál kapela bavila o tom, co udělat pro to, aby mohla svým příznivcům přinášet radost. No a tak vznikla hudebně zábavná skupina Ondřeje Hejmy.
1: To už bylo naprosto
0: krásně.
1: To už bylo naprosto nezávadné. Pokud jsme mluvili o žlutém psovi, tak teď bychom se mohli podívat, tak říkajíc, přes kopec na Slovensko, protože tam od začátku 80. let minulého století vznikla skupina Tým, která, myslím si, že zas až tak velké problémy s tím, co hrála, neměla. Ona dosáhla své největší popularity vlastně na konci 80. let, kdy se v té kapele objevil zpěvák, a my jsme si ho tu minule i hráli,
0: ano.
1: Palo Habera, a do poloviny 90. let byli tak populární, že snad dokonce konkurovali i tomu legendárnímu Elánu. Takže není divu, že jsme si vybrali jednu z těch písniček, které tuto kapelu, tak říkajíc, proslavili, a bohužel musím ještě říct v této souvislosti jednu věc, která je taková trošku smutnější. V minulých dnech jsme se dozvěděli, že na infarkt zemřel právě hráč na bicí nástroje, tedy bubeník této kapely, Tým Ivan Marček, takže bude to i taková malá vzpomínka na tohoto vynikajícího muzikanta. Takže skupina Tým a Držím ti město.

0: Já myslím, Věrko, že i přesto, že hrajem rockovou muziku, že jsou to pořád pěkné melodické písničky.
1: Krásná melodie patří k největším hitům kapely Team a mimo jiné tato kapela v letech 89, 90 a 91 získala Zlatého slavíka, což také svědčí o tom, že byli fakt dobří a jsou dobří do dneška. Já si myslím, že ti dalo celkem hodně práce vybrat nějakou tu skladbu, protože mám pocit u nich... Co? Písnička, to hit.
0: No, je to pravda, samozřejmě. Je to někdy hodně složité, ale tak já jsem přece jenom byl omezený nějakým časovým obdobím 90. lety, takže
1: ještě, že tak.
0: Trochu mi to pomohlo. Jenom ještě možná můžeme připomenout i to, že Paolo Habera samozřejmě má i spoustu jiných aktivit a mimo jiné byl tedy velice nepříjemným porotcem některých talentových soutěží a kolikrát jsem opravdu ty účastníky litoval, ale zase na druhé straně si říkám, když tam vlezl, musel spočítat s tím, že to i takhle dopadne. Paolo je skutečně velký jako odborník a hudební fajnšmekr a myslím si, že naprosto přesně pojmenovával ty chyby a ty vady, které ti účastníci těchto soutěží měli.
1: To je nezávidění hodná role být v takové porotě, protože to člověk opravdu se asi musí hodně zatvrdit, když má říct tomu dotyčnému, že tam nemá co dělat,
0: že, dělá
1: nebo, že ten talent prostě nemá, aby se s tím smířil. Ale pojďme dál.
0: Ten další název skupiny je poněkud zvláštní a já věřím i dokonce tomu, že spoustě našich posluchačů, těch dříve narozených, asi skoro nic neříká, ale skupina Činasky je tu opravdu už také hodně dlouho na naší hudební scéně a dokonce vznikla v roce 87, i když tehdy se ještě jmenovala Starý Hadry. Do kapely přišli v roce 89 dva spolužáci Michala Novotného, který si ale dal pseudonym Malátny, to je v současné době lídr této kapely, Petr Reichert, který se posléze stal, protože vystudoval DAMU, známým moderátorem, zpěvákem a působil v této kapele až tuším do roku 2000. No, my jsme si brali od této kapely jednu velkou pecku, když to takhle řeknu trochu, je z roku 99, byl to pilotní singl jejich desky a skupina Činasky jej nazvala První signální.

0: Tak toto je taková kolebavá melodie, řekla bych skoro až na předpolední taneček, že? Dalo by se to tak představit.
1: Mně se zase líbí ten slogan titulní, Věro, jaký si to uděláš, takový to máš a můžeš si za to jenom sám nebo sama.
0: Je to tak, takový je život, ale víš, co by mě, Pavle, zajímalo? Já jsem se dočetla, že kapela Činasky hrála pouze ze začátku na makety hudebních nástrojů a teprve později si prý koupili skutečné nástroje a začali vystupovat naživo. Myslíš si, že je to pravda, nebo je to jenom nějaký bulvární klep?
1: Těžko říct, já jsem se s touto informací sice nesetkal, ale pravda je, že pokud třeba hráli pro nějaký úzký omezený okruh, tak mohli hrát třeba už na nějaké ty playbacky nebo half playbacky, jak se říká učeně. No v každém případě kapela Činasky do toho našeho výčtu zcela jistě patří, už protože ona v těch 90. letech byla hodně populární, bodovala v různých žebříčcích a vlastně byla takovou oceňovanou kapelou. Takže některé její hity, myslím si, nestratily aktuálnost do dneška. Je třeba s podivem, že skutečně tato skladba, kterou jsme právě teď poslouchali, už má taky 15 let, takže už to není žádný mladíček, už je to tedy teenager pořádný.
0: No, utíká nám to, starnou nám ty kapely, starnou nám písničky. A já myslím, že celkem známá je také další kapela, kterou si vybral do dnešních písniček Pro duši, a také její hlavní člen té kapely, frontman, ano, děkuji za doplnění. A to je kapela?
1: To je kapela Krištof. No a pokud mluvíme o Krištofovi, tak musíme říct, že vlastně tou hlavní tváří, tím ksichtem kapely, jak se říká i mezi muzikanty, je herec Richard Krajčo. A tato kapela skutečně vystupuje už od roku 1993, takže také už má něco za sebou. Dokonce bych řekl, že je to už kapela, která také dospěla a na té hudební scéně si vydobila svoji nezaměnitelnou pozici.
0: A teď si představ, že prý maminka Richarda Krajča umí vykládat karty a že mu předpověděla skvělou budoucnost tady v tomto uměleckém žánru a v tomto oboru.
1: Tak on, Richard, není jenom skvělý muzikant, ale je také výborný herec, mimo jiné tedy, pokud to nevíte, vážení posluchači, tak Richard hraje i na scéně Národního divadla v Praze.
0: Takže, už nehraje.
1: No, v některých inscenacích se tam objevoval, takže byl vlastně i skvělým hercem, protože jinak by těžko mohl v naší Zlaté kapličce účinkovat.
0: A nebo je to možná tak, že sice ještě hraje, ale už není v tom hereckém týmu Národního divadla, protože odešel na protest proti odvolání ředitele Jana Buriana.
1: Ale Jan Burian se posléze vrátil, stejně šéfuje Pražskému národnímu divadlu a Richard Krajčo tam není, což je možná škoda, stejně jako třeba Miroslav Donutil, který také na protest vlastně odešel z tohoto, řekněme, nejprestižnějšího českého divadla.
0: Tak no, teď necháme zaspívat.
1: Necháme zaspívat Richarda Krajča a jeho skladbu, kterou si tuším sám i napsal a jmenuje se Lolita.
2: Jsem v něm, kterou plavím.

0: Lolita, kapela Krištof a Richard Krajčo. O něm je známo, že se mu nejlépe tvoří, když má nějaké stísněné pocity nebo problémy. Já myslím, že tahle melodie to tak trochu napovídala, že byla taková kapánek melancholická. A možná, že to platí stále, kdo ví.
1: No, můžem také připomenout to, že Richard Krajčo, když už jsme mluvili o jeho herecké kariéře, byl vlastně jednou z hlavních postav seriálu, který se natáčel tady ve zlínských filmových ateliérech Znamení koně, televizního seriálu, který tuším, že má dokonce i pokračování, další řadu, tam určitě také uvidíme Richarda Krajča.
0: Má, to můžu potvrdit, protože u nás tady v naší budově v areálu Českého rozhlasu Brno ve studiu Zlín se natáčela jedna část toho pokračování.
1: Já jsem teď také viděl nedávno v televizi tohoto zpěváka v pořadu Všechno party Karla
0: Šípa. To jsme byli dva, bylo nás určitě víc.
1: Tam právě mluvil o tom, že by si ale rád dal i hereckou pauzu, tak doufejme, že to nebude nadlouho, protože si myslím, že je i výborný herec a výborný samozřejmě muzikant a skladatel, takže ať nám Richard Krajčo nechybí. No, jestli jsme mluvili o české kapele, která vlastně v těch 90. letech nějakým způsobem vyrostla, tak ještě jednou si skočíme na Slovensko a tentokrát až hodně daleko, dokonce až do Košic, protože tam v roce 1996 vznikla kapela vlastně bez jména, protože ten její název No Name k tomu tak trochu odkazuje. Zajímavé je na tom spíš to, že v té kapele se objevili čtyři bráchové. Čtyři bráchové, Igor, Ivan, Dušan a Roman, všichni společným příjmením Tymko, kteří byli vlastně hlavními tahouny této kapely. No a ta kapela hraje do dneška, vystupovala několikrát na velkých koncertech, dokonce i tady. Mě docela překvapilo, stejně třeba jako u Pala Habery, že Igor Tymko je menšího vzrůstu, ale přesto je velice energický zpěvák a jeho písničky jsou krásné a také mají ty texty ducha.
0: No a mě teda překvapilo, že když ta kapela vznikla a jejími členy jsou čtyři bratři, takže se třeba nejmenovali Tymkouci nebo něco podobného,
1: no,
0: oni přesto No Name. No.
1: Já si myslím, že možná udělali dobře, ono to přece jenom zní trochu jinak než Tymkouci. My si teď v každém případě pustíme jednu známou písničku této kapely a je právě takovou tou jednou z těch hitovek, kterou kapela No Name hrála. Ty a tvoja sestra.

0: Tak musím, přátelé, prozradit na Pavla Nášela, že písnička Ty a tvoja sestra ho zvedla doslova ze židle, že tady tak trošičku v rytmu melodie produkoval taneční kreace. Ale bylo to hezké. Bylo vidět, že jsi temperamentní, že už potřebuješ nějaký pohyb. Tak a my se posuneme zase dál, protože nám už moc času nezbývá.
1: Moc času nám nezbývá a já bych rád ještě představil, protože opravdu myslím si, že tentokrát už mluvíme spíše o představování našim posluchačům některých z těch kapel z té nedávné doby.
0: Jako seznamte se.
1: Ano, seznamte se. Prostě spoustě lidí právě ty názvy těch kapel nic neříkají. Tak já věřím, že to je i případ té poslední kapely, která nese velmi poetický název, téměř bych řekl nesrozumitelný, Mňága a Ždorb, přátelé. Ale je to hudební skupina, která se objevila už v 80. letech v nedalekém Valašském Meziříči.
0: A já ti do toho ještě vstoupím, než se rozvyprávíš o tom, co všechno už dokázala. Tak já bych rozluštila záhadu toho jejich názvu Mňága a Ždorb, protože ta slova jsou vyňata ze slezského dialektu a doslova znamenají Mňága je bláto nebo bahno a Ždorb to je něco jako staré krámy prý. Takže si to člověk může přebrat ještě po svém, co to asi může znamenat bláto, bahno a staré krámy.
1: No tak já z toho teda moc chytrý nebudu, to se ti zrovna přiznám, ale oni vůbec měli vlastně takovou tendenci k tomu, aby názvy těch svých kapel, teď mluvím samozřejmě o Mňága a Ždorb, protože tomu předcházely i jiné kapely, byly velice, řekněme, nelibozvučné a zvláštní. Dokonce tady čtu, že zpočátku kapela vystupovala pod názvem Slepé střevo, později Velký plitkoš,
0: anebo
1: dokonce Happy End. No ale od roku 87 už to byla jen skupina Mňága a Ždorb a jejím frontmanem, nebo přátelé, abych tedy mluvil skutečně česky, tak tím tou tváří té kapely, prostě tím, kdo stojí před ní, to je frontman, je vlastně v té první řadě, tak je muzikant Petr Fiala, který stvořil i velký hit a ten si právě dnes pustíme, jmenuje se Hodinový hotel, objevil se na debutovém albu této skupiny nazvaném Made in Valmes, které vyšlo v roce 1991. No od té doby samozřejmě skupina natočila celou řadu dalších alb a tuším, že jich bylo dokonce 11, to poslední zatím vyšlo v roce 2010 a jmenuje se Takže dobrý. No mimo jiné samozřejmě frontman Petr Fiala natočil i některá svá samostatná alba. Pokud jste ještě nevěděli, kdo a co je skupina Mňága a Ždorb a co vlastně hraje, máte teď možnost si to poslechnout.

0: Niaga až Ďorb, hodinový hotel, přestože si Pavle říkal, že je možné, že někteří naši posluchači tuhle kapelu neznají, tak si jim ji představil, ale zase je velká řada těch, kteří mají muzikanty Niagy až Ďorb velmi rádi a tak jim dokonce i pomohli v jednom jejich projektu. Oni je vyzvali k tomu, aby jim přispěli na vznik nové desky a když se podívají zájemci na jejich stránky, tak se dozví čerstvá zpráva z minulého týdne, že nové album, které se jmenuje Made in China, už je na světě. Natočili opravdu písničky v Pekingu ve vyhlasném studiu a ten zbytek už budou dělat v Česku, ale natočili a mohli ji natočit právě díky přispění jejich fanoušků. Sehnali si na květen 3 vystoupení na velkých čínských festivalech v Šanghaji, Pekingu a Shenzhenu. No a krom toho, že tam vznikla ta deska, tak také natočili film, přivezli ho jednak o celé cestě, o nahrávání, o koncertech a o Číně doopravdy jaká je, mohou se asi příznivci a vůbec milovníci cestovatelských filmů na co těšit.
1: No to se budu těšit určitě i já, přátelé, nejenom na Niagu až Ďorb, ale také na vás, protože dnešní písničky pro duši bohužel končí. Skončili jsme symbolicky hodinovým hotelem, protože víc jak hodinu nám stejně nikdo na tento pořad nedá, tak co se dá dělat, Věrko?
0: Je to tak, ale my vám děkujeme, že jste byli s námi, budeme se těšit za 14 dnů, že se zase setkáme a pro tuto chvíli vám přejeme jen to dobré a krásné.
1: A dobrou chuť.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barbuříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: Tady je Jana. A já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím. Já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to... To nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No... Tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Tak, přesně tak. To mě teda no překvapilo, jo, no. No, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit, že? Tak já to beru takhle ten život, no.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harley. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakém filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: Jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano.
1: A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži. Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako máte to prostě v krvi, v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice. Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně voněl. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem,
0: no. No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70. takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, že když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálku, do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy. No tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě dobře. Ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře, něco, tak co se dělo?
1: Něco, co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: A kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. To já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už to mě nebylo zajímavý.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád děkuji. Ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten stahl okénku, že uhni, nic a potom jsem jel po určité době na té 350. A zase jsem potkal toho trabanta, tak potom jsem ho zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.

0: To je hezké.
1: No, ale pak jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiška tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, ty javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky moc. Taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100, a tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350 to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách, to mě tak bolely ruky, až jsem dojel, no. Ale teď už, a kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Mm-hmm. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom, tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už aspoň, že zkoušat. Tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký, jak již kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy tak již na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh. na tých, no, gate, kalóty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale inak sa mne podařilo, nikdy sem nespadl, lebo nemiel nejakú nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy ste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám
1: ano.
0: Teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu a to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom
1: tak.
0: Jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete
1: klidně až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála,
1: ano.
0: Co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někde i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Jiří od Zlína.
1: Kousek
2: od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahněl mašetci a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no v 8 letech, no už. Naši, když šli na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak 90-ku, pak jsem měl 125-ku, 175-ku už terénní, ve 13-ti, v 15-ti 2,5-ku a v 16-ti 360-ku ČZ-u a od 17-ti už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak, no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to skoučil na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně
2: a to říkáte, že zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: jsem zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někde jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. Tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil a jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. A pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrdnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty lhocek teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačeně, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byl Ratibor, Jablunka, Rožno, Valmes, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspěti Hněvy a tak, ale tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už toho člověka zničí. Jo?
1: No, vy jste to už říkal, jsou samé že teda a v tom roce, kolik jsi říkal, 1971 se jel v
2: Přerově.
1: No,
2: to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Mm. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: no
1: krásnou
2: a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 250, 56, ČZ to 250, 62 a vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že tak spousta posluchačů.
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říká, ať vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na pionýra, ale to byl bráchu pionýr, ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle-červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. Tak co se děje? A potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili se střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky javy policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak toto se vždycky dávám k lepšímu. Já tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtíku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: No, jak se zeptal, vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do napadé to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatý bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha, tak to je teda
1: něco. To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 170 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl jak, protože no, byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a vyzjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam nesvěci nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajty, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil, říkal, já jsem byl klidný, že jsem byl z toho vedoucí na dráz, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on ze začátku myslel. No.
0: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidím aj osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt.
0: Bylo to
1: právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jel jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků po válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takovej ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, čte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takové vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastně ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco. Ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky. Ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohledě z kamu, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní. Premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala. Stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazhledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7 minut po 1 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by předávali z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, nic jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici?

0: si pro motorkáře, třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
1: No, jezdíme i po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skuter má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skuter je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no, taky jsem se vyboural, ne, když jsem měl tu první betku, to javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
0: No, ale tak nic vážného to bylo.
1: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl.
0: Teda.
1: To byla první havárka v 15.
0: První a nic horší už pak nepřišlo?
1: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera, tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
0: No, tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
1: Ne, máme dceru, takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
0: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
1: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních hlínek. Jo, strašně vás rád poslouchám.
0: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
1: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
0: Tak to jste tady...
1: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako Kouf. Náplava, no.
0: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
1: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
0: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru,
0: teda,
1: na skútru.
0: No a aha, tak to ještě něco jiného. No, tak vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy. Vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měli dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi moc nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 km, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo? Ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora. Ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace proč. Každá, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup tady a tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně od dob to začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka, zastřešená názvem, jenž jste právě z Ivančiných úst zaslechli, je v pořadí 380. A my v ní věru neúnavně pokračujeme v mapování terénu rudolfínské doby, včetně osob na tomto terénu se vyskytujících a že jich tedy je. Já bych řekl přímo nespočítaně, ale nechci vás děsit. Ostatně my si stejně vybíráme, ať už z knihy Petra Hořejše, nebo ze stohů další literatury nejrůznější povahy a zaměření. Svou práci nemá v skutku snadnou ani autor seriálu Josef Veselý, ani průvodci tímto seriálem
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: a svoje si pokaždé odvede i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Sami jste slyšeli, jak zodpovědně své jméno vyřkl. Proč se vydejme na další pouť naší historii, během níž jsme narazili na pozoruhodnou postavu rytíře
2: Jindřicha Michala Hýzerleho z Chodů.
1: Jeho životní příběh, včleněný do Toulek českou minulostí, se jmenuje stručně, i když z hlediska čistoty jazyka českého nikoli nejlíběji, a to tak, jak dotyčnému dle jeho celoživotní profese přezdívali
2: Kriegsmann. Milí synové, učte se ústům svým přivírati, nebo kdo je přivírá, ten se ústy svými nezavede. Jakož bezbožní a pyšní skrze to hluboko padají.
1: Toto tklivé napomenutí vepsal pan Jindřich Michal Hýzerle z Chodů do předmluvy ke knize, v níž česky, ale souběžně i německy, vylíčil svůj pestrý životaběh.
3: Ten životaběh se počal 2 léta po svatbě rodičů Krištofa Hýzrleho z Chodů a Lidmily Rozené Robnhápové ze Suché.
0: Přihodilo se to roku 1575. a Jindřich Michal byl jejich synem prvorozeným.
1: Což bylo třeba, jak se patří, oslaviti.
0: Což se, jak se patří, oslavilo, neboť tatík věru nelitoval na velkolepé křtiny prostředků finančních.
3: Mezi pozvanými hosty nechyběl ani nejvyšší purkrabí Vil z Rožmberka.
0: Také rada komorního soudu Adam Slavata z Chlumu se dostavil.
3: A přišel i místopísař Vilém Malovec z Malovic, jakož i pan Hynek Anděl z Ronovce.
0: A ještě tu máme kmotry. Paní Juliánu Bořitovou, paní Maruši Vrábskou, paní Kralickou a pannu Marušku z Janu.
1: Nezapomněli jsme, prosím vás, na nikoho?
0: Ještě je tu dlouhá řada spřátelených pánů, rytířů i měšťanů.
1: To se muselo hodovat. No, škoda, že jsem u toho nebyl.
3: No, to by našinec nevydržel.
2: Potom, když mi pán Bůh 7. léta dočekati dáti ráčil, byl jsem dán do školy až do 10. roku věku mého.
3: Pravděpodobně to bylo v jakési městské škole někde poblíž rodné Hýzrlovské tvrze Zálezly na jihu Čech.
2: Pak v témž čase maje já velkou chuť a mysl k jízdám a kriegsmannským věcem, žádal jsem pana otce, aby mě od sebe někam na službu dal. Což jest i učinil a mě k jeho milosti panu Janovi z Pernštejna, jeho milosti císařskému radovi, dal s tou přitom žádostí a prosbou, aby mě jeho milost pán ráčil dále fedrovati, v čemž se pán přátelsky zavázatě ráčil.
1: Zajímavě řečeno, leč nepříliš srozumitelně, co to je ta velká chuť a mysl k jízdám a kriegsmannským věcem.
3: Minu, chlapec v těch 9-10 letech dostal zálusk na povolání profesionálního vojáka.
0: Jelikož však tehdy střední vojenské školy ba ani kadetky neexistovaly, tak tedy tatík Hýzerle poslal synka Jindřicha Michala ke dvoru rakouského arciknížete Arnošta Habsburského.
3: A to proto, aby si tam kluk osvojil základy dvorského chování, přiučil se cizím jazykům a pronikl do základů vojenského umění.
0: Synek v skutku nezahálel. Pilně studoval cizí řeči jednu za druhou.
2: Totiž předně liternímu umění latinského, vlašského, španělského a francouzského jazyka. Jak kdo k čemu chuť měl. Potom také rejtarstvu, šermování, na kůň skákání, tancování, kroužku a kvintány honění.
1: Honění, kvintány, to byla jakási hra ke kroužku.
2: Též pěšky i na koni turnírovati a dlouhý špís zvíhati.
1: Špís, dlouhý špís, jest dlouhý turnajový dřevec.
2: Ty pak všechny rytířské kratochvíle jeho milost arciknížecí sám osobně za časté od nás svých edl knobů viděti sobě oblibovatě ráčil a který se nejlépe choval, toho něčím vždy obdaroval. Takže se každý z nás snažil jeden přes druhýho býti a pilně se ve všech kratochvílích cvičiti.
3: Tak se Jindřich Michal postupně a důkladně připravoval na kavalířskou jízdu po Evropě.
1: To znamená kam?
3: To znamená, že jako 18letý se zúčastnil arciknížecí cesty z Vídně do Prahy a odtud dál přes Norimberg, Würzburg, Frankfurt nad Mohanem, Mohuč, Poríní a Lucemburg až do španělského Nizozemí, kde se habsburský arcikníže usídlil v Bruselu a působil tam jako místodržitel.
2: Jeho milost šťastně k rezidenci své bruselské přijel, z kteréhož to města slavný výjezd jak na koních, tak i pěšky naproti jeho milosti se stal. Burgmistr a radové před branou stojíce klíče od města na znamení vděčného příjezdu jeho milosti podali, kteréžto jeho milost vděčně přijala, i hned jim je zase odevzdal a svěřil. Město pak bylo těmi ulicemi, kudy se táhlo, velice ozdobený. V oknech bylo také viděti veliký počet pěkného a nákladně připraveného fraucimoru.
1: Zdá se, že ten mladíček byl velice vnímavým pozorovatelem, když zaregistroval i onen
2: pěkný a nákladně připravený fraucimor.
3: Ten mu samozřejmě nemohl ujít.
0: Ale nejenom ženské obličeje
3: a ještě jiné partie
0: mu neunikly.
3: Také tvářnosti cizích zemí si všímal.
0: Mladého kavalíra nadchla architektura a umělecká výzdoba domů a paláců v říšských i nizozemských městech.
3: Dobře si zapamatoval, jak vypadá nová móda i způsoby chování a jednání šlechticů a měšťanů, se kterými se v cizím prostředí setkal.
0: Což bylo snad nejzřetelnější v Antverpách. Tam poznal rušný život kupců, obchodníků, bankéřů i námořníků.
3: Jeho mysl vzrušovaly vůně a barvy zámořského zboží na tamních tvrzích, lodě i jedinečná dramaturgie šlechtických slavností, vycházejících ze zvuků rytmické hudby a potlesku přítomných diváků z paláců do ulic, na náměstí i do prostorných zahrad.
2: A když toho čas přicházel, byly mi mnohé artikule od hofmistra našeho přečtené, proč kort nositi, kdy a v jakých příčinách jej užívati mám. S tím přitom oznámení, že ačkoliv je k jeho milost, jak živ žádnému edlknobu.
1: Edlknob byl panoš.
2: Kordu svého dáti neráčil. Mně za mé věrné a stálé služby a dobré chování v tom způsobu a mého mladého věku jsi jeho milost ke mně vší milostí nakloněn, svůj rapír a tulich s pásem i s khenkem od boku svého, že mi odsílati a milostivě darovati ráčí.
1: Co ona mu to jeho milost vlastně dala? No tak rapír, to je jasné. Tulich je druh dýky a ten khenk, to je závěsník na kort.
2: Což vděčně a s náležitou uctivostí a reverencí jsem přijal a ponížené poděkování jsem učinil. A pan štolmistr Jan Prajner, který mě takto vymustroval, sám mi tu zbraň k boku připásal a od pána Boha štěstí k té zbrani mi vinčoval. Potom jménem jeho milosti pěkného koně mi hned daroval a vyňav z kapsy pižmový měšec se 100 korunami od jeho milosti mi dodal a sebou ku dvoru jeho milosti vzal. Když jsem i hned za dvoření na jeho milosti byl přijat a služba měsíčná jako i jiným zapsána mi byla.
0: Tak se z dvorského pážete stal právoplatný dvořan rakouského arciknížete.
3: Jenomže on ho už ten pohodlný a kratochvilný bruselský život přestal bavit.
1: Co to chtělo?
3: Trošku vzruchu.
1: Jakého?
3: Nejlíp kriegsmanského.
1: To znamená?
3: Inu, válečnického.
2: Když získal Hýzerle souhlas arciknížete Arnošta, že může opustit španělské Nizozemí,
1: dozvídáme se z knihy o rytířích renesančních Čech od doktora Václava Bůška.
2: Přepravil se poštovním kočárem z Bruselu do Ulmu v jižních Němcích, tady nastoupil na loď a po Dunaji se doplavil do Řezna. V tomto říšském městě se nalodil na loď, která ho přivezla až do Vídně. Po příjezdu do metropole byl Hýzerle zklamán. Po několika dnech poznal, že protiturecké vojsko českých stavů, v jehož čele stál jako nejvyšší generál Petr Vok z Rožmberka, se teprve liknavě a se zřejmou nechutí shromažďovalo ve Znojmě. U Komárna pak Turci rozehnali jízdu arciknížete Matyáše a strategicky důležitá habsburská pevnost Ráb se ocitla v neprodyšném oplíčení Turků. Arcikníže Matyáš se svým vojskem ustupoval až k Bruku nad Litavou a v tomto ležení zastihl habsburskou armádu Jindřich Michal Hýzerle z Chodů. Se značným zpožděním se česká zemská hotovost vydala ze Znojma k Vídni a odtud dále k Prešpurku. Hýzerle z Chodů však do bojů habsbursko-turecké války roku 1594. nezasáhl. Zimu strávil na své rodné tvrzi v Zálezlích a v jarních měsících roku 1595. se zdržoval při dvoře Rudolfa II. V Praze.
1: Umění Kriegsmannskému, tedy pan Jindřich Michal Hýzerle z Chodů, moc nedal.
3: On si to vynahradil v příštím roce.
0: V hodnosti důstojnického čekatele vstoupil do žoldnéřského pluku Viléma Trčky z Lípy a hájil zájmy habsburského císaře na uhersko-tureckém pomezí.
2: Slyšev o dobrém jménu pana Viléma Trčky a že jest zkušený soldát, byl jsem žádostiv pod jeho regiment sedáti. Skrze své vzácné přátele jsem poručen a rekomandírován byl.
0: A s pečlivostí přímo cifršpionskou vypočítává, kolik bylo ve všech jednotkách mužstva.
3: Tenkrát se vojsko dělilo na pěchotu, dělostřelectvo a jezdectvo.
0: Základní jednotku pěchoty představoval praporec o síle 300 až 400 mužů, který se dále dělil na prapory.
3: V 17. století se organizační jednotkou pěchoty stal pluk, který tvořilo 10 praporců.
0: Pěší pluk měl asi 3000 vyzbrojených mužů a v jeho čele stál obrist.
1: Tedy po našem plukovník.
0: Praporcům veleli hejtmani.
3: Těm se taky říkalo lejtenanti neboli poručíci.
0: A praporům zase fendrichové či také fenrichové.
1: Kteréžto slůvko potkáváme i mezi českými příjmeními. Znamená praporčík.
3: Součástí pluku byl štáb. K němuž patřili písař, kaplan, profous, kat, felčar nebo lékař, proviantmistr, vozmistr a hurenvébl.
1: Netřeba snad ani překládat, nebo... Ne.
3: Ano, hurenvébl se staral o pořádek ve skupině žen, které pluk na válečném tažení doprovázeli.
1: Jak vidno, myslelo se na všecko.
0: Chod služby a stráží v pěším pluku řídil obrist vachmistr.
3: No a máme tu jezdectvo. Jeho základní jednotku tvořili korouhle, v jejich čele stáli plukovníci a jim podřízení rytmistři jízdy.
1: Abychom nezapomněli na dělostřelce.
0: Za ně zodpovídal polní zbrojmistr a každému dělu velel profesionální, vycvičený pichsenmistr.
1: Německé terminologii se nedá upřít říznost, jak nesrovnatelně mírněji, baslovansky měkce, zní takový dělmistr.
3: Do běžné výzbroje pěšáků a jezdců patřily korduláče.
1: To byly meče s delší plochou přímou čepelí.
3: U opasku zavěšené dýky, tesáky, tulichy, kordy nebo rapíry.
0: Pěšáci, ti byli vyzbrojeni kopím nebo halapartnou.
3: Jezdci používali při boji na koních dlouhé jezdecké kopí nebo meč.
0: Od poloviny 16. století pronikaly do výzbroje pěšáků, jezdců, ručnice.
3: Obě skupiny vojáků byly chráněny brněním a přilbicemi.
1: No, tak už máme všechny, jak se patří, vymustrovány a můžeme společně s naším hrdinou Jindřichem Michalem Hýzerlem z Chodů do nějakého toho boje.
3: No, když do boje, tak do Uher.
1: Proti Turkovi.
3: Tady si mohl Hýzerle poprvé ve svém životě vychutnat opojnou moc vojenského kořistění v dobité pevnosti.
0: Ta pevnost se jmenovala Hotvon.
2: Tu se nám nemálo kořisti dostalo, že téměř toho nejšpatnějšího mušketýra nebylo, který by dobrého pajitu odtud neodnesl. Nejvyšší můj pan Trčka, ten při dobývání hlavní pevnosti zabil svou vlastní rukou beka a dům jeho opanoval. a po složení nepřítele, když se varty dobře osadili, pan nejvyšší odtud vězně pobral. Předně Bekovu máteř a jeho ženu, která nadmíru pěkná byla, dvě velmi pěkné panny, dvě jeho pacholat, Agu, nadmíru silného a vysokého muže, a jednoho čahuše. K tomu 8 velmi pěkných tureckých koní a 50 vězňů křesťanských jsme tu vysvobodili. Při témž šturmu jsem já v domě jednoho předního Turka pěkného koně, turecký pěkný velký koberec a jednoho Turka s pěkným zavitím dostal. Nejvyšší, pan Trčka, své vězně dobře choval, obzvláště frau Cimor, nepím v stanech jejich koberce na zem, aby na nich sedali, prostříti dal, jídlem a pitím dobře choval a zvěděv, že Bekova žena dobře zpívati a na kobzu hráti umí, jí začasté prosil, aby mu zpívala a hrála. Však nějakou velmi žalostivou melodii, takže mnohý jejich slzy přitom litovati musel. A když pan nejvyšší ji potěšiti chtěl, tehdy ji sliboval, že ji proti jisté výplatě s jejími pannami zase dobudí napustit ji chce, což se potom i stalo. Tu ona hned veselější postavu na sobě také ukázala. Mně se zdá, že jsem druhých pěknějších rukou jak živ u ženského pohlaví neviděl.
3: Dlužno dodat, že se z té kořisti Hýzerle moc dlouho neradoval, protože už o několik týdnů později byl Trčkův pluk poražen Turky u Jágru a o všecko přišel.
1: Lehce nabil, lehce pozbil.
0: On se ale musel stejně vrátit domů, protože mu zemřel strýc a všecko mu odkázal.
3: Zatímco si nechal zapsat do desk v Praze svůj zděděný majetek, seznámil se s Anou Šanovcovou ze Šanova, dcerou pozesnulém rytíři Šanovcovi,
2: který veliké a dobré jméno jak mezi soldáty, tak i v turnajích a jiných rytířských kratochvílích rozhlášené měl a život svůj v Uhřích dokonal. Jeho milé duši pán Bůh rač milosti v býti.
3: Do půl roku byla svatba.
2: A ta dáma vší ctnosti a studu panenského plna
3: se stala paní Hýzerlovou.
0: Novomanželé se usadili na Zálezlých.
3: Do jednoho léta se jim narodila dcera, neuplynul ani rok a na světě byl syn. S ročním odstupem přišla další dcera, načež jim dvě nejstarší děti zemřely.
1: Bylo to normální, takové neustálé těhotenství?
0: Docela běžné. Představy o antikoncepci nebyly z důvodů věroučných i z prosté neznalosti v zásadě žádné.
3: Zdánlivě nejspolehlivějším prostředkem proti početí bylo těhotenství.
0: Antikoncepční účinky kojení nebyly nikterak významné, protože zvlášť šlechtičny svěřovaly po 6 nedělí své novorozence do všestranné péče kojných a chův.
2: Pán Bůh hned dalšího léta ráčel nás manžele zase potěšiti a nám dceru dáti. V tom pak čase něco přes 4 léta jiného nic nebylo, nežli hospodářstvím se zabývání a historie čítání. A tak táhla mě zase mysl má ke kriegsmanskému životu. Majíce pak manželku hrubě milou a jsouce spolu z milosti boží u veliké lásce a svornosti, bylo mi na to z druhé strany těžko mysliti, jakým způsobem bych mohl úmysl svůj před sebe vzíti, abych zlým lidem a zvláště nepřátelům soldátské mysli pomluvy ujíti mohl. Však myslíce na rodiče a předky své, též manželky mé nejmilejší, obzvláště pak pana otce jejího, že též z krve soldátské pochází, tím méně, že mi toho zbraňovati a jiní lidé za zlé moci míti budou. Znamenajíce i to při tom, že co na tom světě může otec dítkám svým lepšího po sobě zanechati jako dobré jméno. Neboť statek se může utratiti, ale jméno dobré po rodičích zůstává. A mnozí statku zbytky mají, však sobě ani bližnímu svému nic dobrého neudělají.
1: Tak, tak, ono je nejdůležitější si všecko, jak se patří, zdůvodnit.
3: A to Jindřich Michal Hýzerle uměl.
1: Takže zase vzhůru do boje.
3: Do boje? No tak na tom zase Hejzel netrval. Ono mu stačilo, když se podívá do světa.
0: A to se tedy podíval důkladně, protože procestoval notný kus Německa.
3: Odtud se dostal do Paříže a ještě do Normandie a pak přeplul kanál La Manche a ocitl se v Anglii.
0: Načež to vzal zpátky přes španělské Nizozemí.
3: Kde se však už nezdržel, jelikož dostal pilný list od manželky, že mu zemřelo další dítě.
0: Než docestoval domů, měla i další jeho dcera pohřeb, jakož i jeho vlastní matka.
3: Ale naštěstí paní Anna rodila další potomky.
1: Až je nám to trochu podezřelé, když byl její manžel pořád ve světě.
2: Jindřich Michal Hýzerle se dále vojensky angažoval u pasovského biskupa Leopolda. Na jeho vymlouvavou radu vstoupil současně do vojska českých stavů. Hýzerle si snad v daný okamžik ani dost dobře neuvědomoval, že přijal službu u dvou protichůdných táborů. Což se však plně projevilo během vpádu vojska Leopolda Pasovského do Čech počátkem roku 1611., který urychlil krach Rudolfovy vlády. Čeští stavové nařkli Hýzerleho ze zrady a obvinili ho, že jako stavovský zbrojmistr vydával pasovským vojákům při jejich útoku na Prahu část stavovské munice a že si všechno, co se připravovalo a zběhlo, zapisoval a po svých služebnících z Prahy pasovským posílal.
1: Čili, že tady tak nějak jako špionoval, no.
3: Společně i s rodinou byl pak Hýzerle 2 měsíce držen v internaci v Lobkovickém domě na Hradčanském náměstí v Praze.
0: Za své chování v době vpádu pasovských vojsk si vysloužil trvalou nedůvěru českých šlechticů.
3: Rudolf II., který byl nucen předat českou korunu svému bratru Matyášovi, naopak Hýzerleho službu ocenil a z rytířského stavu ho povýšil do stavu říšských svobodných pánů.
1: Takže si polepšil, Hýzerle.
0: Pohoršil.
1: Jak to? Získal přece lepší titul.
0: Kterak hovoří Němci. Titl on mitl. V Hýzerlově pokladně se jaksi proháněl průvan.
3: Nátlak věřitelů byl jedním z důvodů, proč na počátku roku 1618. prodal své české statky.
1: Jedním z důvodů? Jaké byly ty další?
3: Nedůvěra českých stavů. Prostě se na jeho chování za vpádu pasovských nezapomnělo.
0: Jindřich Michal se i s rodinou,
3: rozhojněnou dalšími porody a redukovanou dalšími dětskými pohřby,
0: chystal na stěhování do Švábska,
3: když v tom ho zastihla zpráva o českém stavovském povstání.
2: Znovu jsem podlehl velké chuti ke kriegsmannským věcem.
3: Takže uklidil rodinu do bezpečí a naverboval pro císařského generála Bukvoje vojsko o 500 jezdcích.
0: To pak bojovalo na česko-moravsko-rakouském pomezí a rovněž v jižních Čechách.
3: Zpráva o bitvě na Bílé hoře ho však zastihla kdesi u Žatce.
0: Císař Ferdinand II. Věrnost Jindřicha Michala Hýzerleho schodu ocenil.
1: Čím?
0: Děkovným listem.
2: Veškerou tuto tvoji věrnost a službu horlivou jsme ráčili vzíti na vědomí a i v časech budoucích svoji nejmilostivější přízeň císařskou ti prokazovati budeme.
1: Děkovným dopisem a co třeba z měšečku nepřisypalo jeho veličenstvo věrnému Hýzerlemu trošku...
0: I přisypalo.
1: Mnoholi?
0: Ino. Nemálo.
1: V hotovosti?
0: To nebylo zapotřebí. To se tehdy dělalo jinak.
3: Už na konci roku 1622. mu královská komora zprostředkovala finančně výhodný odprodej tvrzí Čestice, Lčovice, dále 12 okolních vsí a přilehlých poplužních dvorů.
0: Hýzerle propustil své jezdce a usadil se na tom svém novém zboží na Prácheňsku, které bylo nedlouho předtím zkonfiskováno panu Hodějovskému z Hodějova za účast na českém stavovském povstání.
1: A co pak svědomí, to pana Hýzerleho nehryzlo?
3: Ani trošku. V české válce bránil vítězného Habsburka a proto považoval za samozřejmost, že mu královští úředníci nabídli zabavený majetek.
0: Stejně jako jiným šlechticům.
3: Za nízký finanční odhad.
0: Jindřich Michal zaplatil statky z válečné kořisti a ze žoldu.
3: A to ještě nebylo všechno. Loajalita vůči Habsburskému domu mu vynesla roku 1628. povýšení mezi příslušníky panského stavu v Čechách.
0: V červeno-stříbrném erbu se mu obloukovitě prohýbala pěkně velká ryba.
3: Hýzel se za tu milost dobře odvděčil. Rekatolizoval o 106.
2: Když i ostatní viděli, že s rebeliemi nic nepořídí,
1: psal pan Hýzerle o poddaných na jihu Čech ve svých pamětech,
2: dali se zase na katolickou víru a tak za 2 léta celý prácheňský a bechyňský kraj na jedině pravou víru katolickou se obrátil.
3: Zbytek života dožil v Velčovicích.
0: Pochoval svého syna a když mu zemřela i manželka, během několika týdnů se znovu oženil s paní Vratislavovou z Mitrovic.
1: Bylo mu tenkrát 62 let.
3: Žena však byla nemocná a tak po její smrti...
1: Zůstal sám.
3: Omyl. Se oženil po třetí.
1: Kolik mu bylo?
3: No, tak 69.
0: A když mu byla 73 léta, narodilo se mu dítě.
1: Tak to již tatínka příliš neužilo.
3: Užilo si jej dosti až do svých 18 let, neboť pan Jindřich Michal Hýzrle z Chodů se dožil 91 let a zemřel na jaře roku 1665.
0: Věru dlouhý byl jeho život, život Kriegsmana.
1: Takže měl dosti času, aby svoje životní zážitky vylíčil podrobně česky i německy v memoárech, které dal navíc ještě doplnit nákladnými barevnými ilustracemi.
2: Neslušná věc chváliti sebe a jiné tupiti, než o všech dobře mluviti, chceš-li sám pomluvy ujíti. Protož slyš ty utrhači, cizích prací pomlouvači, kterýž rád vždy drbáš, tupíš, haníš a utrháš, a což nechceš, aby tobě jiný činil v žádný době, nečiň tolikéž jinému, ujdeš pomlouvání zlému. Protož cizí práce netup, nedrb, nehysť, ze cti nelup. Můžeš-li pak o sobě co lepšího psáti, co podstatnějšího, piš, budem tě chválit a budeš od lidí lásku míti.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimine?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungeld Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvíme si hned naše dnešní milé hosty. Jsou to manželé, znamenitá česká herečka Eva Josefíková-Podzimková a její muž, kreativní producent, scénárista a dramaturg Matěj Podzimek.
4: Dobrý den, děkujeme za pozvání a zdravíme všechny diváky a posluchače.
5: Řekla si to krásně.
3: Za vás oba, ano. Mimochodem, Evička není na tomto jevišti poprvé, protože před 7 lety měla v Ungeltu na letní scéně divadla premiéru dramatizace Betty McDonaldové, kdokoliv může dělat cokoliv, kde Evička přímo excelovala.